0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstup

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduly pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstít.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyloženě místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestříhne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě.

0: době, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla. No.
1: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
0: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
1: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena, ten prodávají na polena.
0: Ano.
1: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
0: Zkusíme to zatím aku, stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
1: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
2: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka. Průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříka za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. To ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač si asi představil, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselý než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že si s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba, nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. Samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem chlupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch hloukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo.
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo. Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve Čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde, ale dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura ta má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší, a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu, a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář, a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak o prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela asi kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě

0: obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
1: Co všechno obnášel ten velkostatek?
0: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
1: A to bylo to, co živilo zámek?
0: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
1: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
0: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
1: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
0: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
1: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
0: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

kde se říčka kroutí, kde jsem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebrali jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odvážili to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu

divné postavy s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal a tebe jediné mám stát.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělal maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového? Nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pardon.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: i 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Školy mají minimum odkladů do první třídy. Větší třídy dostanou asistenty. Ve Žďáře je 6 nových přístřešků na kola. Jeden slouží i pro kočárky. Jihlavští fotbalisté v Praze na Julisce prohráli, dali si navíc 2 vlastní góly. Dnes bude zpočátku zamračeno, v průběhu dne polojasno, teploty do 26 stupňů. Začínají zprávy, dobré sobotní ráno přeje Karel Pěška. Odklad školní docházky dostali nově děti jen ze závažných důvodů. Nemůžou tak zůstat déle ve školce, například kvůli nezralosti nebo potížím z řečí. Třídy s více než 15 žáky proto nově dostanou asistenta pedagoga. Pro školy to podle prezidenta Asociace základních škol Luboše Zajíce znamená značnou změnu. Řekl to ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
2: Tak když to vezmeme, že jsme měli přes 20% odkladů, tak samozřejmě to bylo příliš. Teď vlastně jsme se dostali trošičku na druhou stranu zdi, kdy tam nejsou téměř žádné odklady, což samozřejmě bude klást dost výrazné nároky na paní učitelky v prvních třídách.
0: Nové přístřešky pro kola můžou využívat žďárští cyklisté. Vznikly u základních škol a u budovy městského úřadu a je jich celkem 6. Jeden přístřešek je u mateřské školy ve Veselské ulici a rodiče v něm můžou parkovat i kočárky. Žďár nad Sázavou je pořídil dohromady za 6 milionů korun, uvedla mluvčí radnice Blanka Sobolová.
3: Pokud chceme, aby se po městě lidé snadněji pohybovali i jiným způsobem než autem a měli možnost tady jednoduše, pohodlně, co nejlépe jezdit na kole, tak je potřeba kromě nějaké dobré sítě cyklostezek a společných stezek, tak aby se to město co nejvíc zasíťovalo, na čemž pracujeme.
0: Nejbohatším Čechem je stejně jako loni Michal Strnad. Týdeník Euro majetek majitele zbrojařské firmy Czechoslovak Group odhaduje na 470 miliard korun. Na druhém místě skončil podnikatel Daniel Křetínský se sumou přibližně 430 miliard. Oba od loňska zbohatli o několik desítek miliard. Na třetí pozici týdeník umístil majitelku finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovou s rodinou. Celkové jmění první stovky nejbohatších Čechů v žebříčku meziročně vzrostlo o pětinu a přesáhlo 4 biliony korun. Slovenské úřady zatkly dalšího člověka v souvislosti s překaženým útokem na továrnu na bezpilotní systémy. O zatčení ukrajinského občana informovali kriminalisté, kteří v případu už dříve obvinili 3 cizince z trestného činu obecného ohrožení. Zatím podle slovenské policejní prezidentky Jany Maškarové nemají žádný důkaz, že by za chystaným žhářským útokem stálo Rusko.
1: Sport.
0: Jihlavští fotbalisté po druhé za sebou prohráli. V předehrávce 6. kola druhé ligy podlehli pražské Dukle na jejím hřišti 1-3. Utkání na Julisce se nepovedlo hlavně jihlavskému obránci Davidu Štětkovi, který dal 2-2.

0: pochopil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal. Počasí.
1: V Novém Rychnově nebo Hubenově je teď 15 stupňů, v Moravských Budějovicích 17. Dnes očekávejte po ránu velkou oblačnost, od dopoledne už převážně polojasno. Později večer začne od západu přibývat průsvitná oblačnost. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů, na jihovýchodě Vysočiny až 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnicích Vysočiny je klid a minimální provoz bez nehod, hlásí IDEJ jednička. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Dnes je 29. srpen a není to jen obyčejné datum, ale spíše mozaika osudů, triumfů a tragédií, které se vryly do kolektivní paměti lidstva. Některé významné události připomeneme už za chvíli v kalendáři a přejeme hezké vstávání a dobré ráno.
2: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 5 hodin 11 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A my teď otevíráme také kalendárium, ve kterém připomeneme i poslední koncert skupiny Beatles. A zajímavostí na tomto koncertu bylo, že faninky ječeli tak moc, že se Beatles navzájem při hraní vůbec neslyšeli.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Poslední srpnová sobota, 29. Svátek má Evelína. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Král uherský a český markrabě moravský Ludvík Jagellonský padl v bitvě u Moháče proti Turkům před 500 lety v roce 1526. Na jihu dnešního Maďarska se postavil dvojnásobné turecké přesile. Vycvičená a dokonale organizovaná armáda sultána Sulejmána I. křesťanské vojsko rozdrtila. Ludvík se na útěku utopil v bažinách. Bylo mu 20. Jeho osobou vymřela česko-uherská větev Jagellonské dynastie. Turci se po rozhodném vítězství hrnuli do Evropy. Anglický fyzik Michael Faraday přesně před 195 lety v roce 1831 během experimentu omotal dráty kolem železného prstence a pustil do nich proud.
4: Vydržaj pijaně.
3: Na světě byla elektromagnetická indukce. Poslední koncert liverpoolských Beatles pro platící publikum se uskutečnil v americkém San Francisku přesně před 60 lety, v roce 1966. Komunistická strana Sovětského svazu byla rozpuštěna na území SSR přesně před 35 lety v roce 1991 pro podíl jejich vedoucích představitelů na nezdařeném pokusu o státní převrat o několik dní dříve. Strana vznikla v lednu 1912 u nás v Praze. Kulaté 80. narozeniny má dneska autor skoku do 21. století, americký dálkař Bob Beamon. Na olympiádě v Mexiku doletěl na 890 cm. Jeho výkon je dosud platným olympijským rekordem. A já přeju hezkou sobotu.

0: Českém rozhlasu Vysočina dozněla Celine Dion, je 5:18 právě teď. A pokud vám dnes nad hlavou proletí nějaká ta stíhačka nebo jiné vojenské letadlo, bude to mít svůj důvod. A my vám už za chvíli řekneme, jaký.
1: Počasí.
0: Teď se ale pojďme podívat ještě, jak to vypadá dneska na Vysočině s počasím. Teploty se aktuálně pohybují mezi 13 a 17 stupni. V Hupenově právě teď 14 stupňů, v Dukovanech 17 a v Přibyslavi 15. Ráno bude ještě převažovat oblačnost a od dopoledních hodin pak očekáváme většinou polojasno. Později večer začne od západu přibývat průsvitná oblačnost a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů. Na jeho východě až na 26 a foukat bude mírný západní vítr, který bude v průběhu dne slábnout. Večer se změní na slabý proměnlivý.
1: Český rozhlas Vysočina.

0: 5 hodin, 21 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a máme pro vás také tipy, kam vyrazit. Pokud máte blízko Nové Město na Moravě, můžete si konec prázdnin osladit na slavnostech medu anebo sladkém ukončení léta. Od 8 do 12 ochutnáte na Vratislavově náměstí medové speciality, nakoupíte med a včelařské výrobky a u toho se bude hrát divadlo i hudba. A další tipy teď přidáváme.
1: Krásné ráno. Jak se tavilo sklo ve středověku? Na vlastní oči uvidíte v replice středověké sklářské pece v areálu Vlkovsko v Havlíčkově Brodě. Kromě skla se dnes bude tavit železo a péct chleba a pro letošek se areál rozroste o další pec, kterou postaví kolegové z Dolního Rakouska, malou pec na výrobu skleněných keltských náramků. Den řemesel také znamená možnost na místě si zkusit kovářství, výrobu šindele, stloukání másla nebo mletí obilí. Hotel Medlov pořádá loučení s prázdninami. Odpoledne bude plné zábavy, pro velké se chystá grilování a živá hudba. Program pro děti začne v 13:00. Soutěže na retro hřišti, kašpar Kuba, kejkle z balonky, obří bubliny, žonglování a pozor, cukrová vata bude pro malé i velké zdarma. V chyšce u Úsobí na Jihlavsku slaví 590 let od první zmínky, ale především dnes odpoledne ve 14:00 odhalí pamětní desku pilotu 311. perutě RAF Karlu Langovi. Úctu mu přijedou vzdát zástupci armády České republiky, veterán klub Úsobí a chystá se také průlet letecké techniky. Pokud máte pro strach uděláno, vydejte se na přespávačku na Polenský hrad. Čeká vás speciální kostýmovaná prohlídka, opékání špekáčku na nádvoří, letní filmové promítání a nocleh v hradních komnatách. Sebou spacák, karimatku a vhodné oblečení. Brdfest se už podle názvu dá zařadit do Brtnice. V klášterní zahradě dnes večer vystoupí kapely Nezhod a Petr Bende Band. Bude se tančit a vstupné je dobrovolné. Prázdniny končí v zoo. Zítra, předposlední den prázdnin, si s dětmi můžete vyrazit na speciální program od 10 do 3. Kromě pravidelných komentovaných krmení bude vesnička Matongo hostit divadlo pro děti, kreativní dílny i autorské čtení. Je tedy z čeho vybírat. Krásný závěr prázdnin vám přeje Dáša Kubíková.
0: A já ještě dodám, že všechny tipy najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
2: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: So I told her we'd still be friends.
1: Then we made our true love vow.
2: Přinášíme aktuální zprávy a s nimi je teď ve studiu Českého rozhlasu Vysočina Karel Pěška.
3: Je půl šesté.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Třebíčtí policisté našli seniora z Jemnice, po kterém včera pátrali. Muž je v pořádku, najít se ho podařilo díky informacím od lidí. Nemocný senior včera odešel z domova bez mobilu a dokladu. Poslední prázdninový víkend se lidé můžou zapojit do sbírky Školákům od srdce. Pořádají diakonie Českobratrské církve evangelické a cílem je zajistit výbavu do školy pro děti z chudých rodin. Do sběrných míst je možné odevzdat psací potřeby, penály, aktovky nebo svačinové boxy. Online můžou zájemci přispívat také na kroužky, obědy a doučování. České ekonomice se letos mezi březnem a červnem dařilo. Podle Českého statistického úřadu rostla o 1,9%. Statistici tak mírně snížili svůj odhad z července, kdy předpovídali 2% zvýšení. Na růst měly pozitivní vliv hlavně vyšší výdaje domácností a firemní investice. Washington podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského včera informoval Kyjev o nedávných amerických schůzkách v Moskvě. Zelenský to napsal na síti Telegram. Američanům poděkoval a ocenil tón, kterým s Rusy jednali. Další podrobnosti ukrajinský prezident nepřipojil. Horskou sedmou etapu cyklistické Vuelty včera v den úmrtí norského krále Haralda V. ovládli dva Norové. Po samostatném úniku triumfoval Leknesund, druhý dojel s odstupem 34 sekund jeho týmový kolega Johannesen. Skoro čtyřminutové vedení dál drží slovinský favorit Pogačar. Třebíčský rodák Jan Hirt zůstává na 24. místě. V Humpolci nebo Přibyslavi je teď 15 stupňů, v Dukovanech 17. Dnes očekávejte po ránu velkou oblačnost, od dopoledne už převážně polojasno. Později večer začne od západu přibývat průsvitná oblačnost. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů, na jihovýchodě Vysočiny až 26.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Provoz je na silnicích Vysočiny slabý, nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Páteční dobré dopoledne patřilo jedné z největších diskotékových legend 70. let skupině Bonnie M. O velkém průlomu kapely v roce 1976, jejich deskách a zajímavostech jsme si povídali s velkým fanouškem a sběratelem Janem Malkem a rozhovor přineseme už za 7 minut. Zůstaňte s námi a do té doby Věra Martinová anebo právě teď Lešek Semelka.

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Máme 5 hodin 40 minut. Skupina Bonnie M letos slaví 50 let na hudební scéně. O jejich bohaté kariéře, nejznámějších hitech i deskách jsme si povídali s velkým fanouškem a sběratelem Janem Málkem. A došlo i na zajímavou otázku, proč se vlastně jmenují Bonnie M. Je pravda, že název vznikl podle televizního seriálu?
1: Frank Farian v různých obdobích svůj příběh vyprávěl trochu odlišně. On někdy zdůrazňoval, že jeho název prostě napad a stále si ho opakoval. Jindy dodával, že pochází od televizního detektiva Bonnieho a téměř nikdy přesně nevysvětlil, proč přidal právě písmeno M.
2: Kdo vlastně zpíval na jejich deskách? Protože když jsme viděli Bobbyho Ferrella, tak jsme slyšeli hluboký mužský hlas a automaticky jsme předpokládali, že to zpívá on. Ale bylo tomu tak?
1: No, právě že ne. Bobby Ferrell byl především skvělý showman a tanečník, ale ten hluboký mužský hlas na nahrávkách většinou patřil Franku Ferrianovi. A právě při živých vystoupeních začalo být lidem trošku divný, že Bobby Ferrell zní najednou úplně jinak než na té desce nebo kazetě.
2: Tak si to pěvecké umění pojďme teď užít. Rovnou ve třech hitech v jednom mixu. Skupina Bonnie M.
0: No, ale to si můžete vyposlechnout na našem webu vysočina.rozhlas.cz. A nejen vzpomínka na legendární Bonnie M, ale také správné stravování dětí nebo vliv digitálních technologií na rodičovství. To všechno vás čeká v sobotním sestřihu toho nejlepšího už po 11. hodině, tak si to nenechte ujít.

0: 5 hodin 46 minut a vy hladíte Český rozhlas Vysočina a dospívává nám zpěvačka Cher svůj nadčasový hit, který hovoří o tom, že na světě sice máme dostatek všeho materiálního, ale lidstvu zoufale chybí více lásky a porozumění, což určitě platí i pro dnešek. No a my se teď pojďme podívat, jak to vypadá s počasím.
1: Počasí.
0: Teploty se aktuálně pohybují mezi 13 a 17 stupni. Ve Velkém Meziříčí je právě 16 stupňů, v Třešti nebo Leči nad Sázavou 15. Ráno má být ještě převážně oblačno, ale od dopoledních hodin pak očekáváme na Vysočině většinou polojasno. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů, na východě kraje to bude až 26 a foukat má mírný západní vítr, který bude v průběhu dne slábnout.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dozněla skupina Krištof a v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo si povíme o tom, proč jsou některé rostliny masožravé. Je tu Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: je 6 hodin.
1: 6. rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Chyška na Havlíčkobrodsku odhalí desku rodákovi, který za války bojoval jako pilot RAF. Dárci můžou přes víkend věnovat školní pomůcky, pak je dostanou děti z chudých rodin. Jihlavští fotbalisté v Praze podlehli Dukle. Obránce Štětka dal 2 vlastní góly. Dnes bude zpočátku zamračeno, v průběhu dne polojasno, teploty do 26 stupňů. Začínají zprávy, dobré sobotní ráno přeje Karol Pěška. Pamětní desku československého letce RAF a tamního rodáka plukovníka Karla Langa dnes odhalí v Chyšce na Havlíčkobrodsku. Slavnost začne ve 14 hodin na návsi uprostřed obce. Připravený je i další program, uvádí nestranický starosta Úsobí, pod které Chyška spadá, Petr Klement.
2: Zástupci rezortu vlastně armády České republiky tak tady budou mít při té příležitosti odhalení, tady budou mít pětní akty a o 14 hodin proběhne průlet letounu Piper.
0: Chyška zároveň slaví 590 let od první zmínky o obci. O tomto víkendu můžou lidé přispět do sbírky školákům od srdce. Ve vybraných prodejnách je možné věnovat tušky, pera, sešity, penály, ale také třeba lahve na pití nebo aktovky. Organizátoři pak vše předají dětem z chudých rodin. Více doplňuje manažérka sbírky Magda Frišová z Diakonie Českobratrské církve evangelické.
3: Uvádí se, že v Čechách je ohrožený příjmovou chudobou kolem 1 milionu lidí a třetina z nich jsou vlastně samoživitelé, což vlastně je to největší téma pro ně, protože tam prostě jenom jeden plat a těch peněz na ty pomůcky je málo, takže vlastně kolem 200 000 dětí třeba v České republice nemá dostatek školních pomůcek nebo žije v tom ohrožení chudobou a ta sbírka je vlastně zaměřená pro ně.
0: Do sbírky školákům od srdce je možné přispět také online. Armáda chystá nový systém pro krizové situace, který na jednom místě shromáždí důležité údaje státu. Vzniknout by mohl už do konce letošního roku. Armáda na svém webu uvádí, že platforma propojí informace ze státních registrů, ale i ze zdrojů Severoatlantické aliance a Evropské unie. Nový systém by měl fungovat i v případě výpadku části infrastruktury. Rakouští kriminalisté vyhlásili mezinárodní pátrání po 2 podezřelých z krádeže šperků z vídeňského umělecko-průmyslového muzea. Lupiči tam ve čtvrtek ukradli platinový náhrdelník, který kdysi patřil egyptské královně Nazli a je v něm více než 670 diamantů. Policisté uvedli, že jeden z podezřelých má zřejmě střelnou zbraň. 2 muži si po příchodu do muzea koupili vstupenky a prošli si výstavní sály. Pak jeden z nich kladivem rozbil vitrínu se šperkem a oba i s lupem utekli. Sport. Jihlavští fotbalisté po 2. za sebou ve 2. lize prohráli. V předehrávce 6. kola podlehli pražské Dukle na jejím hřišti 1-3.
4: Utkání na Julisce se nepovedlo hlavně obránci Jihlavy Davidovi Štětkovi, který si dal 2 vlastní góly. Celek z Vysočiny tak znovu v šance národní lize nebodoval a v neúplné tabulce je 7. Dukla naopak zvítězila po 2 porážkách a posunula se na 5. příčku. Tadeáš Skalický, Český rozhlas. Počasí.
0: V Humpolci nebo při Vyslavi je teď 15 stupňů, v Dukovanech 17. Dnes očekávejte po ránu velkou oblačnost, od dopoledne už převážně polojasno. Později večer začne od západu přibývat průsvitná oblačnost. Teplo

0: Letošní léto bude bezesporu patřit k těm nejteplejším. Počet tropických nocí byl druhý nejvyšší v historii, jak spočítali klimatologové. A podle všeho si na to budeme muset zvykat. Podrobnosti přidáme v našem vysílání už za pár minut.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Je právě 6 hodin 11 minut. Přejeme vám hezké vstávání a dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina. 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Taková je podle meteorologů bilance letošního léta, které tak bude patřit k jednomu z nejteplejších. A podle nejnovějšího výzkumu českých vědců musíme počítat i s tím, že počet tropických nocí bude narůstat.
1: Momentálně se nacházíme v západní ložnici, která má okna přímo na západ a přes léto je to úplně peklo. I přes 30 stupňů.
2: Lenka Hejná s manželem bydlí v nejvyšším patře panelového domu v Jesenici u Prahy. Právě kvůli vysokým teplotám i v noci se snažili být co nejvíce pryč.
1: Máme sice tady venkovní rolety. Přesto je to teda strašně, takže my se snažíme odjíždět ven někam do přírody na chatu, hlavně aby jsme nemuseli být tady pod střechou.
2: Tropická noc letos v létě nastala 34krát. To znamená, že noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, alespoň na jedné meteorologické stanici. To je zatím druhý nejvyšší počet v historii měření, říká klimatoložka Lenka Crhová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Nejvíce tropických nocí letos nastalo v centru Prahy na stanici Praha Klementinum, kde bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
2: Přitom v minulosti byly u nás horké noci spíše raritou. Dnes jsou stále častější.
3: Počet tropických nocí se v posledních, řekněme, 15 letech zdvojnásobil oproti průměru z 90. let minulého století či začátku 21. století.
2: Na co se tedy připravit v příštích desetiletích? Tomu se věnuje Eva Holtanová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Podle ní je letošní léto extrémní, i co se týče vývoje do budoucna.
4: Na druhou stranu ale se i takové roky budou vyskytovat a budeme muset být připraveni, že to nebude extrém, který se vyskytne jednou za 50 let, ale ten výskyt bude určitě častější.
2: A častější bude podle výzkumu i kombinace, kdy dojde k souběhu tropického dne i tropické noci.
4: A že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci.
2: Pokud by se průměrná globální teplota a změnila o 2 stupně Celsia, pak by v nejteplejších oblastech, jako je jižní Morava, střední Čechy a Polabí, mohlo podle Holtanové nastat v průměru kolem 9 až 10 takových dnů ročně. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
0: A jak to vypadá s předpovědí na poslední srpnovou sobotu, si řekneme za chvíli.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Malá rajčata, uschlé jahody a maliny. Tak na to si stěžují zahrádkáři v souvislosti s letošním suchem. Chybí jim dešťová voda, kterou by úrodu zalili. Jak situaci řeší v zahrádkářské oblasti v Brně, si povíme na Českém rozhlasu Vysočina už za chvíli v reportáži.
1: Počasí.
0: Teď se ale pojďme podívat, jak to vypadá s počasím. V 6 hodin 17 minut. Teploty se aktuálně pohybují mezi 13 a 17 stupni. Náměšť nad Oslavou 16, Humpolec 15 stupňů a Bystřice nad Pernštejnem 14. Ráno bude ještě převažovat oblačno od dopoledních hodin, ale očekáváme většinou polojasno. Později večer pak začne od západu přibývat průsvitná oblačnost a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů, na jihovýchodě až na 26. A foukat má mírný západní vítr, který bude v průběhu dne slábnout.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina František Nedvěd a také Jan Nedvěd dospívali všechno nejlepší. Máme 6 hodin 20 minut k tomu. A zahrádkáři ti dlouhé týdny čekají na pořádný déšť, který zavlaží záhony a naplní jejich kádě. Mezitím zalévají pitnou vodou a hledají způsoby, jak s ní co nejvíce šetřit. V zahrádkářské oblasti v Králově Poli v Brně využívají dokonce zajímavé vychytávky, jako jsou mulčovací folie nebo třeba PET lahve s odříznutým dnem. Více se teď ale dozvíte v naší připravené reportáži.
1: Bolí mě se srdce, když se zalíváme pitnou vodou, no když nenaprší, tak je to...
2: Musíš vymyslet jiný způsob, než platit za vodu z vodovodu. No.
3: Přemýšlí pěstitelé ze zahrádkářské osady v Brně Králově Poli s názvem Na konci světa. Dešťovou vodu zachytávají do kádí, jenže když neprší, jsou prázdné. A tak musí na zalévání používat vodu z vodovodu.
4: Na mě všechno prakticky. To jsou maliny, jabka jsou malý, jahody usychají. Jako obecně to prostě strádá. Já odmítám plošně v tomhle tom zalívat, protože zalíváme pitnou vodu a to plošné zalívání nemá smysl. Co přežije, to přežije.
3: Popisuje skleslé situaci zahrádkář, který se představil jako Tomáš. Podle předsedy zahrádkářské osady Jana Synaka bychom se ale měli více zaměřit na to, jak se dá s vodou šetřit.
5: Nejde o to, jak zalívat, když je sucho, ale spíš jak šetřit vodou. Pro nás je důležitá ta prevence, protože čekat, až přijde sucho a pak se dozvíte, že nesmíte zalívat, protože je málo vody, tak to už je potom konec, to můžeme odpískat.
3: Způsobů, jak šetřit vodou, je několik, doplňuje Synak.
5: Tak lidi třeba dodávají vodu tak, že tam dají tu petku, zahrabou to 10-20 čísel pod zem, nalijou vodu do té petky a ta voda jde ke kořenům.
3: Zahrádkář Václav Stávek zase používá posekanou trávu a jehličí.
6: Speciálně tady máme ještě vychytávku nebo manželka. Aby nebyl ten výpar ty vody, tak se dělá takzvané mulčování. A když bych sekal trávu, tak to tady rozsypuje, tady to ještě vidět.
3: Sucha ale nejsou jediný problém, který se mezi pěstiteli v zahrádce diskutuje. Řeší taky krtky, zahrádkáře trhající rajčata na cizích záhoncích nebo developery, kteří chtějí pozemek zastavět. Andrea Němcová, Český rozhlas.

0: jsou to aktuální zprávy a přináší je do studia Karel Pěška.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Hrad Kámen na Pelhřimovsku se po tříleté rekonstrukci dnes v 10 hodin znovu otevře návštěvníkům. Opravy za 100 milionů korun se dotkly i exteriéru i interiéru památky. Jednou z ústředních expozic hradu je sbírka téměř 40 historických motocyklů a právě na ně je zaměřený dnešní doprovodný program. V Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. Telekomunikační úřad požaduje po operátorech, aby do roku 2034 dvě třetiny takových míst pokryly. V současnosti je v tuzemsku bílých míst bez signálu 1800. V Praze končí prázdninový provoz městské dopravy. Metro a tramvaje opět jezdí v kratších intervalech. V hlavním městě se zároveň sjednocují jízdní řády spojů pro soboty a neděle. Ty se doteď mohly lišit. Írán odmítl tvrzení Spojených států, že je Hormuzský průliv otevřený. Íránské námořnictvo uvedlo, že má nad úžinou plnou kontrolu a pro lodě bez koordinace s Tehránem je nadále neprůjezdná. Americké tvrzení označilo za pokus o ovlivnění cen ropy a za maskování neúspěchů vyjednávání. Omezení pohybu lodí podle Tehránu potrvá tak dlouho, dokud neskončí americká vojenská akce proti Íránu. 21-letá tenistka Lucie Havlíčková si poprvé v seniorské kariéře zahraje hlavní soutěž grandslamového turnaje. Na US Open uspěla v kvalifikaci. Rozhodující duel zvládl i Dalibor Svrčina, který se v New Yorku představí poprvé v hlavním turnaji. Ve Svratouchu je právě 13 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Černovicích 15. Dnes očekávejte po ránu velkou oblačnost, od dopoledne už převážně polojasno. Později večer začne od západu přibývat průsvitná oblačnost. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů, na jihovýchodě Vysočiny až 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Provoz je na silnicích Vysočiny klidný, také po D1 projedete bez komplikací šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Zemědělské podniky se snaží snížit náklady na produkci mléka, aby se jim vyplatila. Třeba družstvo Agro Libomněřice v Pardubickém kraji využívá automatickou dojící linku. Více o tom řekneme v našem vysílání už za pár minut.

0: 6 hodin a 41 minut právě teď a vy ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zemědělci se potýkají s nízkými výkupními cenami mléka. Některé podniky se proto snaží srazit výdaje na jeho produkci. Jedna z možností je automatizace výroby. V družstvu Agro Liboměřice v Pardubickém kraji používají dojící tučnu. V příspěvku redaktora Josefa Kopeckého se dozvíte, jak to celé funguje.
1: Je to krová dojírna, která je na 30 kusů, s tím, že vlastně z jedné strany ty krávy přijdou. Jsou tady dva dojiči, kterým ty struky vlastně umejou, nasaděj.
2: Radomír Petr z Agro Liboměřice představuje zařízení, které družstvo využívá ve svém chovu se 400 kusy krav.
1: A potom počítač sám vyhodnotí, vlastně, kdy ta kráva je podojená. Na konci celé to dojení se vymeje, vydezinfikuje, krávy vycouvou a přijdou zpátky další.
3: Teď zrovna jedna odcházela, takže opravdu jako ta technologie si opravdu řekne, tato je v pořádku, přijde to tak k té rampě.
1: Tak je podojená a jde zpátky, dostává je na krmení.
3: V čem je ta hlavní výhoda? Ta automatizace.
1: Tak automatizace a vlastně je to úspora i pracovní síly, kdy tady jsou potřeba dva lidi plus tajník.
3: Jak dlouho trvá podojit to jedno kolečko těch 30 dojít?
1: Je to kolem 4 až 5 minut, je to podle toho, kolik ty krávy mají mlíka a podle toho ten kruh se vlastně točí, protože ty krávy jsou sledovaný a vidí se přesně, která kráva kolik nadojí.
3: Abychom to vlastně srovnali s tím, jak to bylo předtím, to se muselo opravdu do té stáje a kus tak, od kusu.
1: Kus po kusu vlastně k každému, a to ještě pamatuju u babičky, vlastně každý krávě se vzala konec s mlíkem a všechno se to odnášelo ručně.
2: Zatímco v loni výkupní ceny mléka přesahovaly i 13 korun za litr, letos v létě klesly pod 10. A to může být pro některé firmy problém, potvrzuje Vanda Rektorisová z Krajské agrární komory.
4: V případě živočišných komodit, jako je mléko, tak se nám ty ceny propadly. Takže loni se ta rostlinná výroba dohánila, ten, kdo měl tu živku, taky dohnal třeba cenami toho mléka a to letos není. A samozřejmě mzdové náklady, tam ten trend k tomu růstu je pořád, takže vůbec nevím, jak ten cash flow obecně, jak ekonomika zemědělství bude dál jako probíhat. No.
2: Konkrétně liboměřické družstvo teď na každém litru mléka tratí víc než korunu. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dozněla Luna Bailando. Máme 6 hodin 47 minut a přidáváme teď také informace o počasí.
1: Počasí.
0: S podrobnostmi je tu meteorolog Petr Hruška. Přeji vám dobré sobotní ráno.
2: Dobré ráno.
0: A jak to vypadá nad Vysočinou v těchto chvílích, povězte?
2: V týchto chvíľach väčšinou ešte taká oblačnejšia obloha, ale nevyskytujú sa už žiadne zrážky večer a v noci. V podstate v celom kraji sa vyskytli prehánky a búrky, ale samozrejme boli veľké rozdiely v zrážkových úhrnoch najmenej okolo Telče, smerom nad Třebíč, tam len jednotky milimetrov, ale sú miesta v kraji, kde to bolo i okolo 25 milimetrov, napríklad Přibyslav. V tejto chvíli teploty sú väčšinou od 12 do 15 stupňov Celzia a fúka nám mierny západný vietor.
0: Jak to bude vypadat potom s počasím v průběhu dne?
2: Cez deň sa to bude vylepšovať, oblačnosť bude ubúdať, takže postupne by malo byť väčšinou polojasno, večer potom prechodne i skoro jasno. Bude chladnejšie než včera, maxima 21 až 24 stupňov. Na juhovýchode kraja by sme mohli dosiahnuť až 26 stupňov Celzia. No a mierny západný vietor bude v priebehu dňa postupne slabnúť, večer potom by mal byť už len slabý, premenlivý.
0: Mm-hmm. Co sa týče biopředpovedí, aká tá je na dnešek?
2: Na dnes je to stupeň číslo 1, takže mierna záťaž.
0: A pojďme ještě proskoumat nedělní den, ten by mohl být teplejší než dnešek.
2: Ano, mal by být teplejší a stále celkom pekné počasie, většinou polojasno, len občas i zväčšená oblačnosť a pravděpodobnost na prehánku je velmi malá, minimá 14 až 11 stupňov, maxima 25 až 28 stupňov Celzia. Potom v pondelok by sa počasie malo zase zmeniť, mal by tam prechádzať ďalšia fronta, takže prechodne zase na mnohých miestach by sa mali objaviť prehánky, prípadne i búrky, ale celkom rýchlo to prejde, takže už popoludní zase sa to vylepší.
0: Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na poslední srpnový víkend a já děkuji za informace, hovořil Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den, naslyšenou.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Cukr zařadit, nezařadit, lepek, mléko, co je dobře, co je špatně. Oni se v tom mnohdy, ty rodiče, už ztrácí a zbytečně zařazují nějaké extrémy, které ty děti vůbec nepotřebují. Přitom tím dětem opravdu stačí klasická, vyvážená, dobrá strava.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Kluci chcou, makají. Strávíme spoustu času na tom hřišti, pracujeme nejenom po technické stránce, ale i po psychické a dohromady to dává takovýhle famózní výsledky, které máme v posledních 5 letech.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vaše.

0: Vládo, řekni fór.
1: Hele, já vám něco řeknu. Celý život piju víno, pivo, panáky a teď mi doktor říká, že mám v nohách vodu? Jak se to jako mohlo stát? Snad jedině při čištění zubů.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Páni řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
3: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
2: Děkujeme.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Hrad Kámen se po tříletých opravách znovu otevírá návštěvníkům. Telekomunikační úřad chce po operátorech, aby pokryli další místa bez signálu. Fotbalisté Jihlavy ve druhé lize prohráli na hřišti pražské Dukly. Čekejte nejdříve zamračeno, postupně se vyjasní, teploty do 26 stupňů. Hezké sobotní ráno vám u zpráv přeje Karel Pěška. Po tříleté rekonstrukci se dnes v 10 hodin znovu otevře hrad Kámen na Pelhřimovsku. Kompletní oprava za zhruba 100 milionů korun se dotkla exteriéru i interiéru památky. Jednou z ústředních expozic hradu je sbírka téměř 40 historických motocyklů. Právě na ně je zaměřený dnešní doprovodný program, přibližuje kastelánka Zlata Vobinušková.
6: 11 květnu a ve 3 hodiny odpoledne bude mít svou triálovou show pan Marek Vinš, takže bude na motorce skákat po paletách, po skalách a přeskakovat návštěvníky, když budou mít zájem. A celý den, celá ta sobota bude vstupné zdarma do všech expozic.
4: V Česku by mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Momentálně jich je 1800, patří mezi ně například části Pelhřimova, Jílového u Prahy a Valašského Meziříčí. Změnu žádá Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryly 2/3 těchto míst, dodává mluvčí telekomunikací Tereza Meravá.
7: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
4: V Banské Bystrici si dnes připomenou 82. výročí slovenského národního povstání. 29. srpna 1944 tam vypukla ozbrojená vzpoura protifašistických sil proti vládě Josefa Tisa. Do bojů se zapojili Češi, Poláci, Rumuni, Rusíni, Francouzi a Jugoslávci. Povstání podpořil také Sovětský svaz formou materiální pomoci a výsadku partizánů. Nacisté o pár měsíců později povstání potlačili a zahájili krutou odvetu v podobě vypalování vesnic a vraždění obyvatel. Přesto jde o jedno z největších protinacistických povstání za druhé světové války v Evropě.
8: Sport.
4: Fotbalisté FC Vysočina v Praze na Julisce neuspěli. V předehrávce 6. kola druhé ligy podlehli Dukle na jejím stadionu 1-3. Smolařem zápasu se stal obránce Jihlavy David Štětka, který dal 2 vlastní góly. Vysočina je v neúplné tabulce na 7. pozici. Další utkání bude hrát v pátek 4. září, kdy na domácím hřišti přivítá tým Arsenal Česká Lípa. Kanoista Martin Fuchsa je znovu mistrem světa na 1 kilometr. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v polské Poznani díky rychlým posledním metrům podělil o první místo s Maďarem Fejesem. Celkově 5. světové zlato vybojoval Fuchsa i přesto, že startoval v krajní dráze, která kvůli větru nebyla příliš výhodná.
9: Nedával jsem si to do hlavy, samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal.
5: Počasí.
4: Ve Svratouchu je právě 13 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Černovicích 15. Dnes můžeme čekat zpočátku oblačno, postupně většinou polojasno, večer přechodně i skoro jasno. Teploty vystoupí na 21 až 24, na jihovýchodě Vysočiny až na 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na dálnici D1 na 112. kilometru ve směru na Brno na sjezdu se vybouralo osobní

0: paměti lidstva. Některé významné události připomeneme už za chvíli v kalendáriu.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou. Na věky z

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Přejeme vám dobré sobotní ráno a nachystané už je také dnešní kalendárium. V něm mimo jiné připomeneme i poslední oficiální koncert na veřejnosti skupiny Beatles. Zajímavostí na tomto koncertu bylo, že přes všechno to davové šílenství a ječení faninek se na pódiu Beatles při hraní navzájem vůbec neslyšeli.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Poslední srpnová sobota, 29. Svátek má Evelína. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Král uherský a český markrabě moravský Ludvík Jagellonský padl v bitvě u Moháče proti Turkům před 500 lety v roce 1526. Na jihu dnešního Maďarska se postavil dvojnásobné turecké přesile. Vycvičená a dokonale organizovaná armáda sultána Sulejmána I. křesťanské vojsko rozdrtila. Ludvík se na útěku utopil v bažinách. Bylo mu 20. Jeho osobou vymřela česko-uherská větev Jagellonské dynastie. Turci se po rozhodném vítězství hrnuli do Evropy. Anglický fyzik Michael Faraday přesně před 195 lety v roce 1831 během experimentu omotal dráty kolem železného prstence a pustil do nich proud.
4: Vydržaj pijaně.
3: Na světě byla elektromagnetická indukce. Poslední koncert liverpoolských Beatles pro platící publikum se uskutečnil v americkém San Francisku přesně před 60 lety, v roce 1966. Komunistická strana Sovětského svazu byla rozpuštěna na území SSR přesně před 35 lety v roce 1991 pro podíl jejich vedoucích představitelů na nezdařeném pokusu o státní převrat o několik dní dříve. Strana vznikla v lednu 1912 u nás v Praze. Kulaté 80. narozeniny má dneska autor skoku do 21. století, americký dálkař Bob Beamon. Na olympiádě v Mexiku doletěl na 890 cm. Jeho výkon je dosud platným olympijským rekordem. A já přeju hezkou sobotu.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7 hodin 17 minut, aktuální čas. Vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Přejeme vám dobré sobotní ráno. Už vám někdo nabídl cuketu? Mnoho zahrádkářů má teď přebytky, které nabízí dalším lidem. Jaký je o ně zájem, řekneme už za chvíli v reportáži.
1: Počasí.
0: Ale teď se pojďme podívat ještě, jak to vypadá s počasím. Teploty se aktuálně pohybují mezi 13 a 16 stupni. Jihlava, Hruškovy dvory 15 stupňů, stejně také v Havlíčkově Brodě a v Třebíči právě teď 16. Ráno bude ještě převažovat oblačno, od dopoledních hodin pak očekáváme většinou polojasno. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů, na jihovýchodě kraje bude až 26 a foukat má mírný západní vítr, který bude v průběhu dne slábnout.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Michal David. Máme právě 7 hodin 22 minut. A vyrážíme na zahrádky, kde teď ve velkém dozrávají cukety. Oblíbenou zeleninu sice podle Zelinářské unie Čech a Moravy na Vysočině farmáři ve velkém nepěstují. A u drobných zahrádkářů je ovšem oblíbená. A často generuje i přebytky. Pěstitelé je pak nabízejí jak v rodině, tak například i kolegům v práci a my je samozřejmě využíváme na grill nebo do trouby pěkně zapečené i s paprikou, to je taky dobrota. No a nebo se přidávají i do různých buchet cukety, tak pojďme k nim přidat reportáž.
1: Tady mám cukety, že to už jsem otrhala, to mám na stole. To jsou to a pak mám ještě tam dole až vzadu.
2: Paní Dana mi ukazuje svůj záhon v Jihlavské zahrádkářské kolonii na Skalce.
3: Kolik? 1, 2, 3 kousky vidím. Mm-hmm. Jakou jste letos měla úrodu cuket?
1: Bohatou. Bylo jí hodně. Že to nespotřebuju a rozdávám.
3: A komu to dáváte?
1: Sestře, neteřím, protože děti tady nemám, děti jsou pryč, jo? Takže a já spotřebuju. No. Já mám nejradši řízky a placky cuketový.
3: A zhruba kolik kousků jste letos rozdala?
1: No takových 10, 12.
3: No. A ještě další budou, co koukám.
1: Jo, ještě budou, jo, ale už to vykopu, ještě nebudu chtít. Protože jsou problémy, kdo to pak si vezme, už nikdo moc nechce, jo.
3: Takže už úplně ukončujete kariéru jo, cuketovou.
1: Ano, to už budu, jo.
2: Naopak paní Jana na zahradě u domu ve Větrném Jeníkově své pěstování cuket postupně vylepšuje.
4: Já to dávám do kompostéru jednu, protože já mám 3 kompostéry a na to potom zasadím tu cuketu. Aha. A pak ještě dám vedle, co nahážu tu hlínu, tak dávám potom vedle jednu tu druhou cuketu.
3: Takže ji tady pěstujete v tom kompostéru, protože má lepší půdu.
4: Ano.
3: Prkínko, to je dobrý chyták.
4: No právě, že to tam jako říkali, no, že se má pod mě dát jako prkínko pod tu cuketku, aby prostě neleželo na té zemi a ne, když se zalejvá, že jo, aby nehnila.
3: Když jste to našla, tu radu?
4: Na YouTubičku.
3: A kolik jste letos měla cuket?
4: No zatím teda jako moc ne, protože jak bylo velký sucho, ale teď jak vidíte, tak mi rodí dost.
3: Přijde druhá vlna.
4: Přijde druhá vlna.
3: Rozdáváte je, nebo je všechny zpracujete?
4: Někdy je rozdám, jako třeba sestře nebo kamarádkám do práce, to vždycky mají radost. A nebo prostě z nich dělám jako klasicky bramborák, buchtu.
2: Cukety je podle zahrádkářů možné pěstovat až do podzimu, dokud teploty neklesnou pod 4 stupně Celsia. Z Jihlavska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina rozpíval Phil Collins a teď jsou tu zprávy a přináší je Karol Pěška.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Třebíčtí policisté našli seniora z Jemnice, po kterém včera pátrali. Muž je v pořádku, najít se ho podařilo díky informacím od lidí. Nemocný senior včera odešel z domova bez mobilu a dokladů. Dnes a zítra je možné přispívat do sbírky Školákům od srdce. Její zástupci převezmou ve vybraných prodejnách psací a výtvarné potřeby, aktovky, penály a podobně. Diakonie Českobratrské církve evangelické je pak předá dětem z chudých rodin. Do sbírky se dá přispět také online, a to až do poloviny září. České ekonomice se letos mezi březnem a červnem dařilo. Podle Českého statistického úřadu rostla o 1,9%. Statistici tak mírně snížili svůj odhad z července, kdy předpovídali 2% zvýšení. Na růst měli pozitivní vliv hlavně vyšší výdaje domácností a firemní investice. Venezuela a Spojené státy uzavřely dohodu o ropě. Američané si tím zajistili většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů ze zásob venezuelské suroviny. Uvedl to prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Dohoda podle něj sníží Američanům ceny benzínu a zároveň pomůže Venezuele k prosperitě. Označili za největší ropnou dohodu v dějinách světa. Horskou 7. etapu cyklistické Vuelty včera v den úmrtí norského krále Haralda V. ovládli dva Norové. Po samostatném úniku triumfoval Leknesund, který dojel s odstupem 34 sekund, jeho týmový kolega Johannesen. Skoro 4minutové vedení dál drží slovinský favorit Pogačar. Třebíčský rodák Jan Hirt zůstává na 24. místě. V Bystřici nad Pernštejnem nebo Novém Rychnově je právě 14 stupňů, v Dukovanech 16. Dnes můžeme čekat zpočátku oblačno, postupně většinou polojasno, večer přechodně i skoro jasno. Teploty vystoupí na 21 až 24, na jihovýchodě Vysočiny až na 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda je teď hlášená z Velkého Meziříčí. V ulici Jihlavská havarovala dvě osobní auta. Dejte tam pozor, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Straškraba strašící, co to je, nebo jak tohle to vlastně vzniklo, tak to se dozvíte v dobrém ránu už za chvíli v našem regionu rekordů a kuriozit s Miroslavem Markem.

0: 7 hodin 42 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, na kterém právě teď otevíráme region rekordů a kuriozit. Dnes se zaměříme na zajímavá příjmení.
1: Region rekordů a kuriozit. Straškraba strašící. Možná si říkáte, cože to je ta straškraba. Já si to také říkám, tedy co to mělo být původně, nebo jak to vlastně vzniklo. Každopádně to je regulérní mužské české příjmení. No a paní Zdeňka Machovcová ho použila v jednom svém textu z největšího souboru příběhů sestavených výhradně z českých příjmení, tedy těch jmen, která jsou právoplatně zapsána v matrikách. Jeden z těch textů, zdaleka ne ještě nejdelší, je tento. Sledujte, třeba tam zazní i vaše jméno. Tedy, straškraba strašil, hrozná nečas, pošmurný duben, silný vichr čechral došek, chmurný domek bez světel čadil, chatrný schod skřípal, křivý dřevěný schod vrzal. Starý straškraba, vysoký, kostlivý, tlamatý pobuda, srkal úkrop, špatný hořejší zub tepal. Dědek kousal poslední stuchlý krajíček, starý Neruda zahnal hlad, odstrčil plecháč. Ťuk, ťuk, Nerudný dědek vykulil očko, zamrkal, zdvihal hubený pazour. Křivý hnát škrábal nečesaný, řídký, šedivý vlas. Otáhal dlouhý, ryšavý vous. Dědek otřel vetchý černý kabát, šoural devátý krok, šmejkal bachratý škorně. Šereda vykouk. Veliký hořejší zub svítil, hrubý, skuhravý hlas sípal. Dejdar, hrůza. Malý Vítek převrátil těžký škopek. Prchal, blábolil. Strašák, bubák. Kvapil semo tam. Zrno rozsypal. Ječmen fuč. Pytlík prázdný. Otec dítě chytil, hladil, opravil. Žádný strašák. Ujec straškraba. Starý ponocný. Hluchý, pajdavý, neškodný dět. Otec sypal ječmen. Plnil nový pytlík. Heč? Mrňavý Vítek, nebázlivý malý nebojsa, přenosil pytlík zrna. Ráno starý straškraba ječmen rozsíval. Okrouhlý políčko osíval. Celkem 143 příjmení. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.
0: No, to by jeden nevěřil, co se dá poskládat z příjmení. Možná jste se tam našli. A pokud ne, tak snad jsme vám zpříjemnili touto vtipnou povídkou sobotní ráno. Za chvíli přidáme informace o počasí a teď už jsou tady Bee Gees.

0: 7 hodin 49 minut, aktuální čas, ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Pokud sedíte za volantem, přejeme vám šťastné cestování. Co by naše makovičky udělaly pro čistější ovzduší, na to se zeptáme už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: A teď se ještě pojďme tady podívat, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se teď pohybují mezi 13 a 16 stupni. Žďár nad Sázavou, Pelhřimov a Chotěboř 15 stupňů teď ráno. A ráno by mělo převažovat víceméně oblačno, v těch dopoledních hodinách pak většinou polojasno. Později večer začne od západu přibývat průsvitná oblačnost a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26 a foukat má mírný západní vítr, který bude v průběhu dne slábnout.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: co by děti udělali pro čistější ovzduší, i na to jsme se ptali.
1: Co můžeme dělat pro to, abychom měli venku čistý vzduch?
2: Klízet odpadky do koše nebo do popelnice.
3: Zasáhnout stromy a keře, protože pak budeme mít hodně kyslíku.
4: Aby jsme nekouřili.
5: Musíme uklízet odpadky, aby jsme neměli celou planetu odpadku.
3: Když třeba zapálíme oheň v lese a pak to udělá celý dým a ty stromy to pomalu ničí.
5: Třeba když máme hodně velikánský oheň, tak z toho jde pára a ta dělá ten vzduch špinavý.
3: Třeba uhlí to smrdí.
5: Třeba plast.
3: Ty silnice, jak jsou, a tam jezdí ty auta, a jak ta pára jde z těch aut smradlavá.
5: Z komínu jde pára a ta smrdí. Třeba taky prd.
6: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupáři. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Školy mají minimum odkladů do první třídy, větší třídy dostanou asistenty. U Radostovic na Havlíčkobrodsku odhalí nové sousoší. Fotbalisté FC Vysočina v Praze na Julisce prohráli, dali si navíc dva vlastní góly. Čekejte nejdříve zamračeno, postupně se vyjasní, teploty do 26 stupňů. Hezké sobotní ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Odklad školní docházky dostali dvě nově děti jen ze závažných důvodů. Nemůžou tak zůstat déle ve školce například kvůli nezralosti nebo potížím z řečí. Třídy s více než 15 žáky proto nově dostanou asistenta pedagoga. Pro školy to podle prezidenta Asociace základních škol Luboše Zajíce znamená značnou změnu. Řekl to ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
6: Tak když to vezmeme, že jsme měli přes 20% odkladů, tak samozřejmě to bylo příliš. Teď vlastně jsme se dostali trošičku na druhou stranu zdi, kdy tam nejsou téměř žádné odklady, což samozřejmě bude klást dost výrazné nároky na paní učitelky v prvních třídách.
4: Sousoší nazvané Kudějův stůl dnes v 15 hodin odhalí na rozcestí v Radostovicích na Havlíčkobrodsku. Monumentální plastiku si objednalo město Světlá nad Sázavou. Má připomínat spisovatele, cestovatele a věčného tuláka Zdeňka Matěje Kuděje. Autor Radomír Dvořák ho vypodobnil ve společnosti spisovatele Jaroslava Haška a Lido Opa. Dílo z Lipnické žuly chtěl pojmout netradičně.
7: Hodně se v posledních letech a desetiletích se dělaly židle a lavičky, jo. Že vždycky, když je nějaká osobnost, tak lavička, aby se tam lidi u toho jako fotili a tak. Ale ten stůl má jinou filozofii, je to jakoby setkání u stolu. Jsem vymyslel způsob, jak propojit tři figury vertikální desky s deskou horizontální, zaklesnutím do sebe, čili je to konstruovaná socha.
4: Armáda připravuje nový systém pro krizové situace, který propojí údaje státu, vzniknout by mohl do konce roku. A podle zprávy, kterou armáda zveřejnila na svém webu, by propojil například informace ze státních registrů se zdroji Severoatlantické aliance a Evropské unie. Součástí takzvaného informačního systému zabezpečení obrany státu mají být také modul antidronové ochrany a změna systému varování obyvatel. Rakouští kriminalisté vyhlásili mezinárodní pátrání po dvou podezřelých z krádeže šperků z Vídeňského umělecko-průmyslového muzea. Lupiči tam ve čtvrtek ukradli platinový náhrdelník, který kdysi patřil egyptské královně Nazli a je v něm více než 670 diamantů. Policisté uvedli, že jeden z podezřelých má zřejmě střelnou zbraň. Dva muži si po příchodu do muzea koupili vstupenky a prošli si výstavní sály. Pak jeden z nich kladivem rozbil vitrínu se šperky a oba i s lupem utekli.
5: Sport.
4: Jihlavští fotbalisté po druhé za sebou ve druhé lize prohráli. V předehrávce šestého kola podlehli pražské Dukle na jejím hřišti 1-3.
8: Utkání na Julisce se nepovedlo hlavně obránci Jihlavy Davidovi Štětkovi, který si dal dva vlastní góly. Celek z Vysočiny tak znovu v šance národní lize nebodoval a v neúplné tabulce je sedmý. Dukla naopak zvítězila po dvou porážkách a posunula se na pátou příčku. Tadeáš Skalický, Český rozhlas.
5: Počasí.
4: Bystřici nad Pernštejnem nebo Novém Rychnově je právě 14 stupňů, v Dukovanech 16. Dnes můžeme čekat zpočátku oblačno, postupně většinou polojasno, večer přechodně i skoro jasno. Teploty vystoupí na 21 až 24, na jihovýchodě Vysočiny až na 26 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Ve Velkém Meziříčí projíždějte opatrně ulicí Jihlavská, havarovala tam dvě osobní auta, probíhá odklízení nehody. Problém je také na D1 u Pávova na 112. kilometru ve směru na Brno. Se střetlo osobní auto s nákladním. Neprojezdný je pravý jízdní pruh a připomínáme, že na uzavírky narazíte v Brtnici. Koná se tam pouť, jezdí se po vyznačených objížďkách. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Je 8:05 a vy vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina už za pár

0: Skupina Olympic dozněla na Českém rozhlasu Vysočina. Máme 8 hodin 11 minut. Od kdy do kdy trvá rok na Jižní Moravě? A jaké má roční období? Jestli tipujete, že v tom hraje roli vinobraní, tipujete naprosto správně. Ale více už řekne herec Zdeněk Drýšl v dnešním burčákovém rozhlasovém sloupku.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Je konec léta, zas je blízko k vínu a čistý vítr zpívá o podzimu, napsal moravský básník Jan Skácel. Čas, kdy barvy rozkvétají, slunce začíná být unavené a vrátka vinných sklípků se otvírají do kořán. Lidé odpradávna nacházeli uspokojení a uvolnění v požívání produktů z přírodního kvašení. Nastal čas, kdy vinař sbírá a odzrňuje hrozno, scezuje rmut nebo drť, lisuje, odkaluje, síří a kontroluje kvašení moštu, až se konečně potěší a pochlubí prvním burčákem. Mošt zbělí, proteplá a zadrhne na jazyku. Burčák plné chuti, co se po jazyku roztahuje, který osvěží ústa i hrdlo. Někdo žije od Vánoc do Vánoc. Na Jižní Moravě se žije od burčáku k burčáku. Svědčí o tom i tato anekdota. Na Slovácku učitelka zkouší žáky, jaká znají roční období. Přihlásí se Jozífek. Prosím, jaro, léto, burčák a zima. Říká se, že burčák je mléko starců, proto, že o každé čekání, než réva dozraje, zestárneme, ale když se pak napijeme, jako bychom omládli, byť jsme zase o rok starší. Už staří Řekové tvrdili, že dobré víno dělá dobrou krev a dobrá krev je předpokladem dobré nálady a dobrá nálada přináší dobré myšlenky a dobré myšlenky dávají vzniknout dobrým skutkům a dobré skutky dělají člověka člověkem. Dobré víno je dobrým přítelem, jenom když s ním dovedeme zacházet, tvrdil dramatik William Shakespeare. Víno dodává duchu lehkosti a dovoluje povznést se nad malichernosti. Doušek na patře, zvolna a nábožně pohlcený, spojuje člověka s tradicí uctívání požitků v průběhu všech staletí. Nabízí krásu, tajemství, smyslnost, opouští nás hněv. Je nejlepším učitelem zpěvu. Půjčí nám křídla, ale dokáže také zamotat hlavu, když to s koštováním člověk přežene. Ve sklípku se cítíme báječně, ale když se vyjde na vzduch, no, člověk by nikdy neměl popíjet sám, protože i mladé víno váže přátelství a přátelé by si měli považovat toho, co vinař v potu tváře ze slunce a hroznů vyvedl k naší radosti. A škoda, aby to někdo pak neskazil kapkou nabubřelého octa.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tak to byly Big Montin na Českém rozhlasu Vysočina. Je 8 hodin 19 minut. Přejeme vám pohodové sobotní ráno. Badatel v oboru železniční historie Richard Cila pátrá po pamětní desce, která byla na nádraží v Dobroníně na Jihlavsku. A jestli ji našel, řekneme už za chvíli v naší reportáži. Zůstaňte s námi.
1: Počasí.
0: A já ještě přidám informace o počasí. Teploty teď aktuálně 14 až 17 stupňů, v Novém Městě na Moravě právě 15, v Telči 16 a v Moravských Budějovicích 17. Ráno bude ještě převažovat oblačno, od těch dopoledních hodin pak očekáváme většinou polojasno. Později večer pak začne od západu přibývat průsvitná oblačnost a nejvyšší teploty. Ty dnes naměříme mezi 21 až 24 stupňů, ale na jeho východě kraje bude až 26 a foukat bude mírný západní vítr, který bude v průběhu dne slábnout.
2: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Cukr zařadit, nezařadit, lepek, mléko, co je dobře, co je špatně. Oni se v tom mnohdy, ty rodiče, už ztrácí a zbytečně zařazují nějaké extrémy, které ty děti vůbec nepotřebují. Přitom tím dětem opravdu stačí klasická, vyvážená, dobrá strava.
2: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Kluci chcou, makají. Strávíme spoustu času na tom hřišti, pracujeme nejenom po technické stránce, ale i po psychické a dohromady to dává takovýhle famózní výsledky, které máme v posledních 5 letech.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byla 90. píseň Tanec v čase, která patří k oblíbeným nahrávkám z počátku solové kariéry Ilony Čákové. Opravdu vydařená skladba s tajemnou atmosférou. No a tajemno nás čeká i teď po 80 letech chybí na budově nádraží v Dobronině na Jihlavsku pamětní deska připomínající železničáře, který padl na konci druhé světové války. Zmizela při rekonstrukci budovy. A když už práce na modernizaci skončily, pamětní deska zatím na svém místě není.
1: Chybějící pamětní desky v dobronínské stanici si všiml strojvedoucí a badatel v železniční historii Richard Cila.
2: Probíhala ta, jak to říct, rekonstrukce, tak jsem předpokládal, když člověk ví, že ta mramorová deska tam byla a najednou tam není, tak dobře, počkáme do dokončení stavby a ono furt nic. Červenci tam ještě dělali přednádražní prostor, ale venkovní nedělalo se na budově, už je vlastně hotová, ta už je vlastně od toho června.
1: Na desce bylo jméno Štěpána Vampoly, železničáře, který zemřel 9. května 1945. Pietní místo na nádraží bylo zřízené o rok později.
2: Začněte pátat, protože se nejedná o věc, nápis čekárna, dopravní kancelář, to zmizí, že jo, ale tohle by zmizet nemělo.
1: Na místě, kde dřív byla pamětní deska, je teď nové zateplení. Před výpravní budovou stojí ještě elektrický rozvaděč. Jinak na první pohled tady už všechny práce jsou hotové, včetně přístřešku čekárny. I trávník vedle budovy už je nově vysazený.
3: Pamětní deska byla po dobu rekonstrukce nádražní budovy snesena a je uschována u zhotovitele. Na nádražní budovu se ale vrátí.
1: Ujišťuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová. Dotazy na chybějící desku zaznamenal v posledních dnech i bezpartijní starosta Ivan Sehnal.
4: Předpokládám, že teda nebude na tom samém místě, kde byla, protože tam jsou nové rozvody elektřiny. Ale chtěl bych samozřejmě, aby byla umístěna k tomu perónu.
1: O umístění pamětní desky se podle něj rozhodne na společné schůzce. Její termín ale ještě není daný. František Jirků, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina přidáváme teď aktuální zprávy a s nimi je ve studiu Karel Pěška.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Hrad Kámen na Pelhřimovsku se po 3leté rekonstrukci dnes v 10 hodin znovu otevře návštěvníkům. Opravy za 100 milionů korun se dotkly exteriéru i interiéru památky. Jednou z ústředních expozic hradu je sbírka téměř 40 historických motocyklů a právě na něj je zaměřený dnešní doprovodný program. Český telekomunikační úřad chce po operátorech, aby pokryli další místa bez signálu. V současnosti je jich v Česku 1800 a lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky. U 2/3 z nich se to má do roku 2034 změnit. V Praze končí prázdninový provoz městské dopravy. Metro a tramvaje opět jezdí v kratších intervalech. V hlavním městě se zároveň sjednocují jízdní řády spojů pro soboty a neděle. Ty se doteď mohly lišit. Írán odmítl tvrzení Spojených států, že je Hormuzský průliv otevřený. Íránské námořnictvo uvedlo, že má nad úžinou plnou kontrolu a pro lodě bez koordinace s Tehránem je nadále neprůjezdná. Americké tvrzení označilo za pokus o ovlivnění cen ropy a za maskování neúspěchu vyjednávání. Omezení pohybu lodí podle Tehránu potrvá tak dlouho, dokud neskončí americká vojenská akce proti Íránu. Tenista Dalibor Svrčina se na US Open poprvé představí v hlavní soutěži. V kvalifikaci zvládl rozhodující zápas proti Američanovi McDonaldovi. Úspěch slaví i Lucie Havlíčková, která si na US Open poprvé v seniorské kariéře zahraje hlavní soutěž Grand Slamového turnaje. Už ve čtvrtek se kvalifikovala ještě Gabriela Knudsonová. V Počátkách nebo Vatíně je teď 15 stupňů, v Moravských Budějovicích 17. Dnešek nás čeká většinou polojasný, večer bude obloha až skoro jasná. Teploměr ukáže 21 až 24, na jihovýchodě Vysočiny až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Ve Velkém Meziříčí ještě projíždějte opatrně ulicí Jihlavská, odklízejí tam střed dvou osobních aut. Na D1 pozor na 112. kilometru ve směru na Brno, tedy u Pávova, havarovalo tam osobní a nákladní auto, unikly provozní kapaliny. Také probíhá odklízení, neprůjezdný je pravý pruh. A na Třebíčsku opatrně na silnici 399, kousek od Stropešína. Je tam bahno na vozovce a ta je špatně sjízdná. Šťastně dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: K čemu byla dobrá kopřiva v souvislosti s doma chovanou drůbeží? Od jakých neduchů pomohla třeba kachnám? I o tom uslyšíte už za chvíli v pořadu Bejvávalo. Do té doby Helena Vondráčková nebo právě teď Valdemar Matuška.

0: Posloucháte dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina a my teď otevíráme také pořad Bejvávalo s Miroslavem Markem a dědou Součku. Řeč bude dnes o léčivých účincích kopřivy, která prospívala i domácí drůbeži.
1: Bejvávalo.
2: Dnes o prospěšnosti kopřiv pro doma chovanou drůbež, pane Součku.
3: No to prr, chlapče. Kopřivy, to je zázrak, který nám lidem seslal pán z hůry, říkával můj dědeček. Takže drůbež dobrá, ale předně člověk.
2: Já vím, z kopřiv se třeba dělával odvar, aby posilnil vlasy.
3: Vidíš, to máš vlastně pravdu, na to bych býval zapomněl.
2: No ale?
3: Ale ten odvar se i pil. Kopřiva je totiž dobrá při špatném dechání a taky na ledviny a čistí krev.
2: A to je pravda, že se těma pálivejma kopřivama dřív lidi i šlehali?
3: No žeď, to je dobrý na bolení zad a svalů. Jo, pálí to jako čert, ale prokrví ti to nervy. Můj tatínek, když přišel v létě vožních z pole, utahanej jako tažnej vůl, jak říkal, si o to mamince dokonce vždycky sám řekl. Vyšlehat kopřivama, jinak zejtra nevstanu.
2: Tak a teď už k tomuhle dobovýmu čtení. Kterak mohou nemocným kachnám kopřivy pomoci?
3: Počkej ještě. Jedna věta. Věhlasná bylinkářka ji šířila po celém království českým. Kdyby lidi věděli, jak je léčivá, tak by pěstovali jenom kopřivu.
2: Dobře. A teď už konečně o tom, co jsem chtěl říct na začátku, že totiž kopřivy bejvávaly za starých časů pro leckterá doma chovaná zvířata nejen krmením, ale i léčivem. Třeba proti kulhání kachen.
3: Ukaž to sem. Mám to číst?
2: Čtěte.
3: Tak, zvláště u kachen mladých jest kulhání neklamným znamením obávané slabosti nohou, která jest u nich vyvolána nedostatečnou výživou a vlhkou podsadou. Kachny musí dostati tolik zeleného žrádla a vařených brambor, kolik jen spotřebují, a také dosti masité potravy jako dešťovek, plžů a rozmělněných kostí. Posada jejich musí být suchá, neb kachny jsou na nohy velmi choulostivý. Když mají vlhko, dostanou revma, nechtějí chodit a ztrácejí chuť k žrádlu. Takováto nemocná zvířata léčíme tak, že je posadíme na kopřivy a dáváme jim též kopřiv do žrádla. To proti kulhání pomáhá jistě.
1: Bejvávalo.

0: 8 hodin 48 minut, to je aktuální čas a vy ladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré ráno. Pokud vám dnes nad hlavou proletí nějaká ta stíhačka nebo jiné vojenské letadlo, bude to mít svůj důvod a my vám už za chvíli řekneme víc. Určitě zůstávejte s námi.
1: Počasí.
0: Teď ale přidáváme také informace o počasí s meteoroložkou Andreou Kvapilovou. Přeji hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak pojďme se podívat na teploty a oblohu nad Vysočinou, jak to vypadá.
2: Tak teploty se nám teďka aktuálně pohybují od 18 do 15 stupňů. Máme většinou polojasno, k tomu nám vane vítr mírný západních směrů do 20 km za hodinu.
0: A jak to bude dál v průběhu dne?
2: Tak dneska čekáme většinou slunečno, takže většinou polojasno, na večer tam může být přechodně i skoro jasno, ty nejvyšší teploty od 21 do 24 stupňů, na jihovýchodě kraje ale mohou vystoupat až 26 stupňům, k tomu nám bude vát vítr mírný západních směrů do 20 km za hodinu, během dne by měl začít pomalinku slábnout a večer už by potom měl být jenom slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu.
0: Takže takový příjemný den. Co biopředpověď, co to nám říká?
2: Tak i ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A protože tady máme poslední prázdninový víkend, pojďme děti potěšit ještě nedělí.
2: Tak tam čekáme přes den většinou polojasno, jenom přechodně tam může být zvětšená oblačnost, velmi malá pravděpodobnost na přeháňku, ty nejnižší teploty od 14 do 11 stupňů, ty nejvyšší od 25 do 28 stupňů. Vánám k tomu bude vítr z začátku slabý, proměnlivý, během dne potom i přechodně mírný, jihozápadní až západní do 20 km za hodinu.
0: Takže je tu poslední prázdninový víkend ještě s letními hodnotami. Užívejte, přátelé, v co největší pohodě a jak se vám zlíbí. A já děkuji. Tolik informace o počasí a Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: Švédka, která mluvila česky a stála u zrodu Československa. Přátelila se s našimi prvními prezidenty, žila odvážně a dobrodružně. Narodila se na chladném severu, ale její srdce bylo vždy ochotné pomoci druhým. V sobotním díle uslyšíte o ženě, která zanechala v našich dějinách nesmazatelnou stopu.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Léto na Polance v Třebíči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
4: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: Blíží se 9. hodina, vyladíte Český rozhlas Vysočina. Kam vás dnes tedy pozveme? Pokud máte blízko Nové Město na Moravě, můžete si konec prázdnin osladit na slavnostech medu nebo sladkém ukončení léta. Od 8 do 12 ochutnáte na Vratislavově náměstí medové speciality, nakoupíte med a včelařské výrobky a u toho se bude hrát i divadlo a hudba. A máme pro vás i pár dalších tipů.
1: Krásné ráno. Jak se tavilo sklo ve středověku? Na vlastní oči uvidíte v replice středověké sklářské pece v areálu Vlkovsko v Havlíčkově Brodě. Kromě skla se dnes bude tavit železo a péct chleba a pro letošek se areál rozroste o další pec, kterou postaví kolegové z Dolního Rakouska, malou pec na výrobu skleněných keltských náramků. Den řemesel také znamená možnost na místě si zkusit kovářství, výrobu šindele, stloukání másla nebo mletí obilí. Hotel Medlov pořádá loučení s prázdninami. Odpoledne bude plné zábavy, pro velké se chystá grilování a živá hudba. Program pro děti začne v 1 hodinu. Soutěže na retro hřišti, Kašpar Kuba, kejkle z balonky, obří bubliny, žonglování a pozor, cukrová vata bude pro malé i velké zdarma. V Chyšce u Úsobí na Jihlavsku slaví 590 let od první zmínky, ale především dnes odpoledne ve 2 hodiny odhalí pamětní desku pilotu 311. perutě RAF Karlu Langovi. Úctu mu přijedou vzdát zástupci armády České republiky, veterán klub Úsobí a chystá se také průlet letecké techniky. Pokud máte pro strach uděláno, vydejte se na přespávačku na Polenský hrad. Čeká vás speciální kostýmovaná prohlídka, opékání špekáčků na nádvoří, letní filmové promítání a nocleh v hradních komnatách. Sebou spacák, karimatku a vhodné oblečení. Brdfest se už podle názvu dá zařadit do Brtnice. V klášterní zahradě dnes večer vystoupí kapely Nezhod a Petr Bendeband. Bude se tančit a vstupné je dobrovolné. Prázdniny končí v zoo. Zítra, předposlední den prázdnin, si s dětmi můžete vyrazit na speciální program od 10 do 3. Kromě pravidelných komentovaných krmení bude vesnička Matongo hostit divadlo pro děti, kreativní dílny i autorské čtení. Je tedy z čeho vybírat. Krásný závěr prázdnin vám přeje Dáša Kubíková.
0: A já dodám, že všechny tipy najdete na webu vysočina.rozhlas.cz. No a v tuto chvíli se tedy loučí Lidie Jakubičková a těším se na slyšenou zase zítra ráno v 5. No a užívejte víkend.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pani řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
1: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
0: Děkujeme.
2: Je 9 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Do hradu Kámen se po tříletých opravách podívají první návštěvníci. Dárci můžou darovat sešity, penály nebo tušky dětem z chudých rodin. Jihlavští fotbalisté v Praze podlehli Dukle, obránce Štětka dal 2 vlastní góly. Dnešek čekáme převážně polojasný s teplotami do 26 stupňů. Vítejte u zpráv. Pěknou sobotu přeje Karel Pěška. Po tříleté rekonstrukci se dnes v 10 hodin znovu otevře hrad Kámen na Pelhřimovsku. Kompletní oprava za zhruba 100 milionů korun se dotkla exteriéru i interiéru památky. Jednou z ústředních expozic hradu je sbírka téměř 40 historických motocyklů. Právě na ně je zaměřený dnešní doprovodný program. Přibližuje kastelánka Zlata Vobinušková.
4: 11 hodin a ve 3 hodiny odpoledne bude mít svou triálovou show pan Marek Vinš. Takže bude na motorce skákat po paletách, po skalách a přeskakovat návštěvníky, když budou mít zájem. A celý den, celá ta sobota bude vstupné zdarma do všech expozic.
2: Ve vybraných prodejnách můžou lidé o tomto víkendu přispět do sbírky nazvané Školákům od srdce. Pořádají diakonie Českobratrské církve evangelické. Zájemci můžou přinést pomůcky, jako jsou tušky, pera, sešity, penály, ale i lahve na pití nebo svačinové boxy. Ty pak diakonie rozdělí mezi děti z chudých rodin. Pomoc je možné také online, upřesňuje manažérka sbírky Magda Frišová.
5: Virtuální aktovka, do které člověk může zase přihodit buď teda školní pomůcky, ale i kroužky nebo nějaké doučování nebo něco, co vlastně není jakoby hmatatelný, ale je to věc, kterou samoživitelé vyškrtávají jako úplně první, protože potřebují zaplatit ty fyzické věci a na nějaké doučování nebo kroužky už jako fakt nezbývají peníze.
2: Sbírka Školákům od srdce potrvá celý víkend. Online bude možné přispět až do půlky září. V Banské Bystrici si dnes připomenou 82. výročí slovenského národního povstání. 29. srpna 1944 tam vypukla ozbrojená vzpoura proti fašistických sil proti vládě Josefa Tisa. Do bojů se zapojili Češi, Poláci, Rumuni, Rusíni, Francouzi a Jugoslávci. Povstání podpořil také Sovětský svaz formou materiální pomoci a výsadku partizánů. Nacisté o pár měsíců později povstání potlačili a zahájili krutou odvetu. V podobě vypalování vesnic a vraždění obyvatel. Venezuela a Spojené státy uzavřely dohodu o ropě. Američané si tím zajistili většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů ze zásob venezuelské suroviny. Uvedl to prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Dohoda podle něj sníží Američanům ceny benzínu a zároveň pomůže Venezuele k prosperitě. Označili za největší ropnou dohodu v dějinách světa.
3: Sport.
2: Jihlavští fotbalisté po druhé za sebou prohráli. V předehrávce 6. kola druhé ligy podlehli pražské Dukle na jejím hřišti 1-3. Utkání na Julisce se nepovedlo hlavně jihlavskému obránci Davidu Štětkovi, který dal 2 vlastní góly. V neúplné tabulce je Vysočina na 7. místě. Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice jsou dnes na programu 2 finále s českou účastí. Martin Fuxa pojede po zlatu na kilometru v finále 500, stejně jako kanoistka Denisa Řáhová. V dopoledním programu kajakář Josef Dostál absolvuje semifinále 500. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu je to na letošním šampionátu jeho jediná trať. Do polské Poznaně ale Dostál přijel i proto, že se tam dá získat více bodů do olympijské kvalifikace než na jiných závodech.
6: Tam se počítá nejlepší výsledek bez ohledu na to, jaká je to trať, ať už se jedná o 200, 500 kilák nebo 5 kilák. Počítá se jenom ten nejlepší výsledek, což je na jednu stranu škoda, protože jsou tam kluci, kteří v 5 kilách vozí medaile, ten kilák si neškrtnou, nicméně já to zase využívám na 500.
2: Semifinále na 500 metrů pojedou na double canoe během dopoledního programu také bratři Martin a Petr Fuxovi.
3: Počasí.
2: počátkách nebo Vatíně teď 15 stupňů, Moravské Budějovice hlásí 17. Dnešek nás čeká většinou polojasný, večer bude obloha až skoro jasná. Teploměr ukáže 21 až 24, na jihovýchodě Vysočiny až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Třebícku projíždějte opatrně po silnici číslo 399, kousek od Stropešína. Je tam bláto na vozovce, vozovka je špatně sízná. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
7: V olomouckém arcibiskupském paláci nastoupil na trůn císař František Josef I., pobývala tu Marie Terezie, neobvyklý dárek tu nechal i ruský císař Alexander I. V 50. letech minulého století se arcibiskupské sídlo proměnilo dokonce v komunistický žalář. Do pohnutých dějin paláce ukrytého v městské

0: Martin Maxa nám zahájil hudebně tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. K neobjeveným skvostům Česka roku 2026 patří podle agentury Czech Tourism i olomoucký arcibiskupský palác. Schovaný je uprostřed městské zástavby, přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů je místem, kde se psaly dějiny. Několik měsíců z arcibiskupského paláce vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tu císaři před bitvou u Slavkova. Jak se sídlo arcibiskupa stalo v 50. letech minulého století arcibiskupským vězením? I o to se zajímala Blanka Mazalová.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát v 19. století.
2: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
1: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevil

0: Vyval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
1: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
0: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
1: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
0: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
1: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
2: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to já jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
1: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
2: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
3: Na návštěvu arcibiskupského paláce v Olomouci nás pozval i arcibiskup Josef Nuzík. Dodejme, že loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů, kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí přicházíme rádi s dobrými zprávami, třeba s touto. S obnovou cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku budou nově pomáhat studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Klášterní areál, který ročně navštíví kolem 30 tisíc lidí, jim poskytne zázemí pro praktickou část jejich výuky. Při ní studenti postupně pomůžou opravit historické budovy a jejich chátrající části. Pokračuje Eliška Kotlínová.
1: Vidíme, že práce je tady opravdu hodně.
2: Ano, jak na kostel, jak se říká, že jo.
3: Převor vyšebrodského kláštera Justin Berka se mnou prochází historický klášterní areál, kde míjíme hned několik budov, které se v budoucnu dočkají potřebné rekonstrukce. Jednou z nich je třeba budova gotického mlýna.
2: Střechy, vůbec vevnitř, ty prostory opravit, fasáda opadaná. Za rok komunismu to chátralo. To se jenom využívalo státní statky, ale jakmile to prostě přestalo fungovat, tak to opustili.
3: Postupné obnovy čekají ale i na další místa v areálu.
2: Můžeme jít tady dál. Potom by se tady ten celý areál dokonstruoval. Vidíte, ta cesta je špatná tady. Eventuálně i kostel. Ty vidíte tu barvu, to je stará ještě.
3: Mezi prvními projekty spolupráce se stavební fakultou ČVUT má být rekonstrukce klášterního pivovaru. Jeho historie, sahající až do roku 1367, se teď skrývá pod plevelem, zabedněnými okny a propadající se střechou.
2: Tady vidíte budovu s chátralou. To je pivovar, nejstarší v jižních Čechách. Bohužel za dob komunismu takhle schátral, nám to vrátili dost pozdě, tak to je asi ta nejhlavnější část toho.
3: Po rekonstrukci, které pomůže i nově navázaná spolupráce, se prostory vrátí ke svému původnímu účelu pivovarnictví.
2: Takový malinký tam uděláme, spíš takovej jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
3: Memorandum o spolupráci podepsali zástupci cisterciáckého opatství ČVUT a Spolku přátel kláštera ve Vyšším Brodě na začátku července. Vznik odborného zázemí stavební fakulty v klášterním areálu si chválí i její děkan Petr Konvalinka.
4: Snahou fakulty stavební ČVUT v Praze je, aby práce a výstupy našich studentů nacházely skutečné uplatnění v praxi. A proto si velmi vážíme příležitosti, že se naši studenti a akademičtí pracovníci mohou aktivně podílet na jeho obnově.
3: Začít s obnovou budovy pivovaru za pomoci studentů by převor Justin Berka chtěl co nejdříve.
2: Začneme střechou. Já myslím, že už teď třeba i na podzim bychom už něco mohli aspoň vyprojektovat a pak schánět peníze na tu obnovu. No a potom ty další budovy projektovat a mezi tím schánět dotace a peníze.
3: Zrekonstruované prostory poslouží nejenom jako zázemí stavební fakulty nebo jako společenské a kulturní místo, ale stanou se třeba taky součástí prohlídkových okruhů kláštera. V loňském roce ho navštívilo přibližně 30 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí, kde jsme vám teď zahráli Věru Martinovou. Hluboce věřícím člověkem byl český malíř a grafik František Kupka. Duchovní život ovlivnilo i jeho dětství a mládí v Dobružce, kde už maloval obrazy svatých. Ač je pohřben v Paříži, dodnes je jeho duchovní odkaz pod Orlickými horami připomínán. Jeho vzácná díla představuje i Dobružské vlastivědné muzeum. O jeho duchovním odkazu tam natáčel Karel Sladký s magistrou Pavlou Žďárkovou.
1: Ráda provázím tím městem spolu právě s Františkem Kupkou, protože tady ukazujeme dětem, že v jejich věku, nějakých těch 11-12 let, on tady maloval svoje první obrazy, tady se učil, tady se účastnil různých spiritistických seancí, tady do něho vstupovala ta múza první a to, že se vůbec dopracoval životně k té abstrakci, tak to bude mít kořeny zde, tady v tom podhoubí. Že i z takhle malého města ve východních Čechách, v podhůří Orlických hor, mohl vyrůst někdo takový, jehož jméno zná dneska celý svět.
2: Kde můžeme vidět aktuálně jeho obrazy? Je to právě vaše vlastivědné muzeum?
1: I v našem vlastivědném muzeu můžete vidět jeho obrazy, naprosté unikáty, protože tady uvidíte ty první obrazy, které on tvořil ještě jako náctiletý chlapec. Takže prvotiny Františka Kupky jsou k vidění v historické radnici na náměstí Efelvěka v Dobružce.
2: Co na nich je?
1: Jsou tam náboženské motivy. On se učil na přemalbě náboženských obrazů, prostě na náboženské realistické malbě. Takže byste to na první pohled vůbec netypli, že je to Kupka.
2: A jaké ty náboženské motivy ho zaujaly nejvíc?
1: Má tam třeba mariánské motivy a on velice často chodil do Vambeřic, tam to měl hrozně rád, takže tam jsou motivy těch obrazů, které on tam vydával, jsou tam andělé strážní.
2: Vy jste říkala, že František Kupka se účastnil i poutí do Vambeřic, byl tedy věřícím člověkem?
1: Ano, František Kupka byl hluboce věřícím člověkem, ale po celý svůj život koketoval s různými směry náboženství a bylo to trošičku takové ode zdi ke zdi.
2: Konkrétně?
1: Jeho fascinoval záhrobní svět a spiritismus a mělo to možná trošičku kořeny v tom, že on vyrostl u hřbitova. On tady žil na dohled tehdy ještě funkčního hřbitova u kostela svatého Václava a byl přítomen jako malé dítě rušení hřbitova, vykopávání těch zesnulých a jejich přepohřbívání do kostnice nebo do nově vznikajícího hřbitova, takže si myslíme, že tohle to v něm mohlo nechat určitou stopu potom v tom budoucím životě a i v tom vztahu k tomu spiritismu. On totiž fungoval velice dobře jako spiritistické médium. Dokázal se dostávat do takových jiných stavů vědomí. To zase bude potom zřejmě souviset s tou jeho abstrakcí a s tím, co se mu dělo v hlavě tady přitom. Takže se účastnil seancí a různě do sebe nechával vstupovat. Duchy údajně takhle prý hovořil i s Mánesem.
2: Vy jste zmínila kostel svatého Václava, kde byl, kde vyrůstal. Ten kostel tady je dosud.
1: Ano, ten kostel tady je dosud a v době, ve které žil František Kupka, tak už vypadal takto, jak vypadá dnes.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď na chvíli vydáme do Francie. Ve Francii totiž skončila velmi navštěvovaná pouť do Lourdes. Jaké téma letos měla, to je otázka pro naše spolupracovnici Marie Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Mluvilo se o tom, že pouť je částečně posunutá, trvala od 12. do 17. srpna. Zásadním datem pak byl 15. srpen na nebevzetí Panny Marie. Jednalo se už o 153. pouť k na nebevzetí a letos měla téma, nebo spíš takový podtitul, velmi přesný a v něčem i tradiční, a sice Zdravas Maria, milosti plná. Jedná se o národní pouť, která existuje přes 150 let, vznikla na základě zjevení Panny Marie v roce 1858, kdy se 14-leté Bernadette Soubirous 18krát zjevila Panna Marie v jeskyni Massabielle. I hned se pověst o zázraku rozšířila mezi věřícími a místo se stalo vyhledávaným poutním místem.
0: Katolická církev toto místo tedy uznala a od té doby se v Lourdech konají pravidelné pouti.
1: Katolická církev zjevení uznala a právě od roku 1858 eviduje 72 zázračných uzdravení. Poslední uznala v květnu 2025. Tyto lurdské zázraky jsou velkým lákadlem pro mnohé věřící. Od roku 1883 navíc existuje takzvaná kancelář konstatování, ověřování zázračných uzdravení. Ta stojí na Mezinárodním komité sdružení, vytvořeném v roce 1947, které je složené z lékařek a lékařů z celého světa, kteří jsou zodpovědní za určení, zda je léčba nevysvětlitelná a náhlá. Přitom zkoumají mezi miliony žádostmi, které jsou podané návštěvníky a poutníky během každého roku.
0: A Lourdes jsou tak velmi navštěvované.
1: Ano, to je samozřejmé. Lourdes jsou 13-tisícovým městečkem v podhůří Pyrenejí, které ale přiláká až 3 miliony poutnic a poutníků věřících každý rok. Nejfrekventovanějším týdnem je pak samozřejmě národní pouť na nebevzetí, která právě proběhla. Ve Francii se tak jedná o nejdůležitější poutní místo. Francouzská média letos v této souvislosti ale hojně hovořila o nadměrném turismu, který sebou přináší toto místo, a to nejen z důvodu zázraku. Navíc ta slavná jeskyně Massabielle, kde mělo dojít ke zjevení, je až takovou, řekněme, pouťovou atrakcí. Ve velkém počtu vznikají její repliky po celém světě.
0: O pouti do Lourdes jsme hovořili s naší spolupracovnicí ve Francii Marií Sýkorovou a za to díky, naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Do magazínu Mezi nebem a zemí předáváme dnes i tuto zdánlivě netradiční zprávu. V lesích u bavorského Geistálu žije hodně sojek. I podle nich se přijmenuje spolek mladých Sojka, který v této vesnici nedaleko českých hranic už přesně 30 let pořádá letní tábory pro české a německé děti. Ty se na nich potkávají, poznávají a navazují přátelství bez ohledu na hranice, historickou zátěž nebo předsudky. Centrum Bavaria Bohemia za toto úsilí 29. srpna slavnostně ocenilo dnes už 3 generace Sojky a jejich 2 partnerských organizací cenou Brückenbauer neboli stavitel mostů. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: Na mě to tam tehdy udělalo obrovský dojem, protože na konci toho tábora se tam přes tábořiště postavil takový jako dřevěný most a poslední večer jsme šli proti sobě z jedné strany ty české děti, z druhé strany ty německé a vždycky jsme se uprostřed objali nebo jsme si podali ruku a bylo to hrozně jako symbolický a strašně, strašně pěkný.
2: Vzpomíná na rok 1999 jedna z účastnic a později také vedoucí táboru v Geistálu Tereza Pražská, zakladatel Sojky. Leopold Černý přibližuje, jak vlastně tábory vůbec vznikly.
3: V roce 1949 v Geistálu byl první tábor sudetoněmecké mládeže, což byli potomci těch odsunutých Němců, nebo vlastně v té době ještě i děti, které byly odsunuté. A v té době se v Geistálu každoročně ty tábory pořádaly. Pořádala je organizace Sudetoněmecká mládež. A ta právě v tom roce 1990, hned ten první rok po sametové revoluci u nás, pořádala poprvé v historii vlastně česko-německý tábor s tím, že tam se snažila různými kanály pozvat i děti z tehdejšího Československa.
2: Byl mezi nimi právě Leopold Černý a jeho pozdější manželka Magdaléna.
3: Postupně, jak jsme rostli a jak se s dětí stávali vedoucí, tak potom vznikla Sojka jako česká organizace, partnerská organizace sudetoněmecké mládeže.
2: Téma druhé světové války a odsunu sudetských Němců bylo u nás v 90. letech ještě živé.
3: My jsme ze začátku opravdu s tím problémem měli velké, bylo i několik anonymních dopisů a psalo se o nás negativně v nějakých publikacích jako Pátá kolona. Musím říct, že ze strany jako oficiálních institucí a ministerstev tam vůbec jsme nevnímali žádný problém, naopak od začátku nás podporovali dotacemi i jako vlastně radami morálně a tak dále, takže tam to bylo v pořádku, ale postupně se to vyvíjelo a opravdu to bylo téma nějakých těch národních zájmů a vymezování se politické reprezentace vůči sudetským Němcům, což vlastně bylo převzato z toho socialistického Československa.
2: Dnešní děti už podle Magdalény Černé na táborech historická traumata neřeší.
4: Oni se daleko víc posunujou a i se tak definujou, jako že jsou Evropani. Že to není jenom o Češích, o Němcích a o té spolupráci, ale oni prostě ty hranice už nevnímají tak intenzivně a nejsou to jenom hranice mezi Českým a Německým, ale vůbec jako evropské hranice. A že to docela hezky dokládá to, že my, když jsme tam začínali jezdit, tak jsme měli 3 stožáry a na těch stožárech jsme měli německou, českou a sudetu německou vlajku. Pak jsme měli 4 stožáry, přibyla tam vlajka Evropské unie. A teď už tam ty děti sudetu německou vlajku nemají.
2: Osobní setkání, přátelství a společné zkušenosti přinesly ovoce. S jakými pocity přebírají zakladatelé Sojky spolku mladých cenu stavitel mostu?
3: S obrovskou hrdostí, co se nám vlastně podařilo a že to vlastně 30 let už funguje a do dneška a funguje to krásně. Proměnilo se to, jak se proměnila i ta doba, ale funguje to dál, základní principy, hodnoty na těch táborech, na těch našich akcích pořád jsou vlastně v praxi realizované a ta cena, ta je, já osobně to beru jako obrovskou odměnu za tu činnost. Pro nás to byl samozřejmě obrovský jako koníček, vznikla tam obrovská přátelství, takže to nebylo něco jako, že se něco muselo, bylo to za odměnu a tohle je taková třešnička na dortu.
4: Hrdost a dojetí a to, že když se člověk ohledne, tak prostě za sebou má něco, co pomohlo vybudovat a že to třeba změnilo spoustě lidem životy. To, že se octli na tom táboře nebo na těch akcích Sojka, tak jak se to třeba stalo nám.
2: Dodávají čerství laureáti ceny stavitel mostu Leopold a Magdalena Černí.

0: Blíží se 10. hodina, s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravila Lucie Kolářová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Události se neopakují, i když se opakují. Konec prázdnin na začátek standardního školního a pracovního rytmu, kolikrát jsme to už zažili. Každý rok se to vrací, zase stojíme před závazky a povinnostmi, které budou nevyhnutelné. A i když jim třeba jdeme vstříc s jistou rutinou, nebude to stejné, protože stejní nejsme my sami. Dalo by se ovšem namítnout, že člověk používá zaběhnuté postupy, zpravidla opakuje tytéž chyby a nikdo nepřekročí svůj stín. Jenže zaběhnuté postupy musí být modifikované, pokud mají fungovat. Tatáž chyba je vždycky nová chyba, protože jsem se jí dopustil znovu, přestože tady byla i šance, že se jí vyvaruji. A náš vlastní stín? Ten se přece mění už v průběhu jednoho jediného dne, podle toho, jak vysoko stojí slunce, podle toho, kde se právě nacházím, podle toho, jak rovně a pevně stojím, podle toho, jak dokážu čelit svému strachu. Každý asi zná výrok řeckého filozofa Heraklita z Efesu o tom, že dvakrát nelze vstoupit do téže řeky. Plutarchos, další starověký filozof a spisovatel, k tomu dodává, ani se nelze dvakrát dotknout smrtelné bytosti v témže stavu. I když je ta řeka pořád tatáž, teče v ní neustále nová voda a teče pokaždé jinak. A žádný člověk, byť bych ho třeba i důvěrně znal, nefunguje jako stroj na klíček. Jak se to pak ale má s našimi očekáváními? Zdá se, že i bez filozofů tušíme, že přestože se běh světa neustále vrací, není stejný a nikdy je stejný. Pracovní rok má svůj předvídatelný rytmus. To nicméně neznamená, že doopravdy víme, co nás čeká. Právě naše očekávání nás prozrazují. Jsou plná neklidu, také zvědavosti, obav, ale i dychtění. Kdybychom si opravdu mysleli, že všechno poběží stejně jako v loni, vůbec žádná očekávání bychom neměli. Nic bychom nevyhlíželi, ničeho bychom se nebáli. Nejspíš by nás to ani netěšilo. My však ze zkušenosti víme, že to, na čem nám doopravdy záleží, je jedinečné a tudíž nepředvídatelné. Podle Heraklejta svět je tím, co udržuje pohromadě napětí. Asi jako hra na strunný nástroj nebo střelba z luku. Napneme, pustíme. A ono to něco způsobí a není to statické. Hudební nástroj zazní tónem, struna je rozkmitaná, šíp vystřelí a zasáhne, tětiva se ještě chvíli chvěje. Aby to fungovalo, musí rám, ať už jakýkoliv, vydržet napětí. A pak je to ovšem krásné. Naše očekávání mimo děk předjímají napětí, jemuž budeme vystaveni a zároveň už touží po tom, co nastane poté, až to pustíme. V očekávání nového cyklu roku si nevystačíme s představami, které by pouze kopírovaly to, co už jsme mnohokrát zažili a co se s vysokou pravděpodobností zase zopakuje. Takové představy by chtěly zadržet vodu, která řekou už protekla. Jako doteky, které by patřily včerejšímu člověku. Očekávání v sobě zahrnuje připravenost vnímat proměny času a porozumět jim, aniž by jim snad člověk směl vyrvat jejich tajemství.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Chyška na Havlíčkobrodsku odhalí desku rodákovi, který za války bojoval jako pilot RAF. V Dlouhém na Žďársku se pokusí vytvořit rekord v počtu vodníků na jednom místě. Bystřice Střebíčí obstarají úvodní zápas okresní fotbalové ligy žen. Dnešek čekáme převážně polojasný, s teplotami do 26 stupňů. Vítejte u zpráv. Pěknou sobotu přeje Karol Pěška. Pamětní desku československému letci RAF a tamnímu rodákovi plukovníkovi Karlu Langovi dnes odhalí v Chyšce na Havlíčkobrodsku. Slavnost začne ve 14 hodin na návsi uprostřed obce. Připravený je i další program, uvádí nestranický starosta Úsobí, pod které Chyška spadá, Petr Klement.
2: Zástupci rezortu vlastně armády České republiky tak tady budou mít při té příležitosti odhalení, tady budou mít pětní akty a o 14 hodin proběhne průlet letounu Piper.
0: Chyška zároveň slaví 590 let od první zmínky o obci. O rekordní zápis v počtu vodníků na jednom místě se dnes pokusí lidé v Dlouhém na Žďársku. Odpoledne se sejdou u tamního rybníka Halíř. Koná se tam rozloučení s prázdninami spojené se srazem pohádkových bytostí v kostýmech a neckiádou. Akce začne v 15 hodin a připravený je i doprovodný program. V Česku je momentálně zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky. Většinou jde o řídce obydlené oblasti. Jedná se ale například také o část Pelřimova, Jílového u Prahy a Valašského Meziříčí. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 dvě třetiny těchto míst pokryly.
3: Úřad po operátorech taky chce, aby zajistili signál třeba na hlavních vlakových koridorech, například mezi Prahou a Bohumínem nebo mezi Českou Třebovou a Brnem. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud ale operátoři podmínky nesplní, úřad jim hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Středeční blesková povodeň v Nepálu má už přes 600 potvrzených obětí, informovala o tom nepálská policie. Desítky tisíc lidí v zasažené oblasti podle OSN potřebují nouzové dodávky jídla a vody. Úřady v Nepálu a Tibetu dál pohřešují přes 2400 osob. Včerejší pátrání omezila, krátce přerušila hrozba další záplavové vlny.
4: Sport.
0: Fotbalisté FC Vysočina v Praze na Julisce neuspěli. V předehrávce 6. kola druhé ligy podlehli Dukle na jejím stadionu 1-3. Smolařem zápasu se stal obránce Jihlavy David Štětka, který dal dva vlastní góly. Vysočina je v neúplné tabulce na 7. pozici. A na Žďársku startuje okresní fotbalová liga žen. Jde o jedinou soutěž této kategorie v zemi. O úvodní vystoupení se postarají hráčky domácí Bystřice nad Pernštejnem, které prověří rezerva fotbalové školy Třebíč. Výkop je ohlášený na 15. hodinu. Okresní ligy žen se letos zúčastní 6 týmů. Titul obhajují dvojnásobné šampionky z Nového Města na Moravě.
4: Počasí.
0: V Přibyslavi je teď 16 stupňů, v Telči nebo Humpolci 18, dnešek nás čeká většinou polojasný, večer bude obloha až skoro jasná. Teploměr ukáže 21 až 24, na jihovýchodě Vysočiny až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte mezi 110. a 111. kilometrem ve směru na Brno. Cestáři tam provádějí práce údržby a pravý jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduly pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstead.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může si to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyložení místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených.

0: na chlístečku, to by potom asi přemrzlo. No.
1: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
0: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
1: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena, ten prodávají na polena.
0: Ano.
1: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
0: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
1: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
2: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka. Průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřik, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. To ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač si asi představil, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselý než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že se s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstit třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. Samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli k tomu okyselně to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem klupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch loukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo.
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo. Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve Čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde, ale dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SV je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura tam má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší, a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu, a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firm tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SV, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář, a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Nie, že deti začnú nám školný rok dávať, teda na vás pozor.
1: Deti sú nejzraniteľnejšími účastníky silničního provozu. Myslete na ne.
0: Ďakujeme.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: U Radostovic na Havlíčkobrodsku odhalí nové sousoší. Pětici horolezců hasiči zachraňovali v Adršpařských skalách. Skupina lidí uvízla při výstupu na skálu. Jihlavští fotbalisté v Praze na Julisce neuspěli, navíc si dali dva vlastní góly. Odpoledne bude většinou polojasné, teploty do 26 stupňů. Vysíláme zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Sousoší nazvané Kudějův stůl dnes v 15 hodin odhalí na rozcestí v Radostovicích na Havlíčkobrodsku. Monumentální plastiku si objednalo město Světlá nad Sázavou. Má připomínat spisovatele, cestovatele a věčného tuláka Zdeňka Matěje Kuděje. Autor Radomír Dvořák ho vypodobnil ve společnosti spisovatele Jaroslava Haška a Lido Opa. Dílo z Lipnické žuly chtěl pojmout netradičně.
4: Hodně se v posledních letech a desetiletích se dělaly židle a lavičky, jo. Že vždycky, když je nějaká osobnost, tak lavička, aby se tam lidi u toho jako fotili a tak. Ale ten stůl má jinou filozofii, je to jakoby setkání u stolu. Jsem vymyslel způsob, jak propojit tři figury vertikální desky s deskou horizontální zaklesnutím do sebe, čili je to konstruovaná socha.
2: O tomto víkendu můžou lidé přispět do sbírky Školákům od srdce. Ve vybraných prodejnách je možné věnovat tušky, pera, sešity, penály, ale také třeba lahve na pití nebo aktovky. Organizátoři pak vše předají dětem z chudých rodin. Více doplňuje manažerka sbírky Magda Frišová z Diakonie Českobratrské církve evangelické.
5: Uvádí se, že v Čechách je ohrožený příjmovou chudobou kolem milionu lidí a třetina z nich jsou vlastně samoživitelé, což vlastně je to největší téma pro ně, protože tam prostě jenom jeden plat a těch peněz na ty pomůcky je málo, takže vlastně kolem 200 tisíc dětí třeba v České republice nemá dostatek školních pomůcek nebo žije v tom ohrožení chudobou a ta sbírka je vlastně zaměřená pro ně.
2: Do sbírky Školákům od srdce je možné přispět také online. Hasiči v noci na dnešek zachraňovali pět horolezců v Adršpařských skalách na Náchodsku. Mluvčí krajských hasičů Martina Gecová oznámila, že tři ženy a dva muži uvízli při výstupu na skalní útvar Milenci. Pomoc si přivolali před 3 hodinou ráno. Podle Gecové byli na skále přes 10 hodin. Byli zmoklí, prochladlí a vyčerpaní. Hasiči horolezce po jednom spouštěli na zem. Při záchraně se nikdo nezranil. Španělsko požádalo Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž o pomoc s ilegálními migranty v Ceutě. Chce, aby se Frontex zapojil do prověřování běženců, kterých tam před měsícem nelegálně přišlo až 80 tisíc. Teď jich v Ceutě zůstává 5 tisíc. U nich pokračuje jejich rozdělování kvůli případnému vyhoštění nebo udělení azylu. Ve španělské exklávě na severu Afriky v posledních dnech roste napětí. Místní obyvatelé při sérii protestů požadovali odchod všech ilegálních migrantů.
3: Sport.
2: Kajakář Josef Dostal na mistrovství světa v polské Poznani postoupil do finále závodu na 500 metrů. Zítra bude na neolympijské trati obhajovat titul. Fotbalisté FC Vysočina ve druhé lize po druhé za sebou prohráli. V předehrávce 6. kola podlehli pražské Dukle na jejím hřišti 1-3.
6: Utkání na Julisce se nepovedlo hlavně obránci Jihlavy Davidovi Štětkovi, který si dal dva vlastní góly. Celek z Vysočiny tak znovu v šance národní lize nebodoval a v neúplné tabulce je 7. Dukla naopak zvítězila po 2 porážkách a posunula se na 5. příčku. Tadeáš Skalický, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V počátkách je právě 18 stupňů, v Třebíči nebo Velkém Meziříčí 21. Nadále očekávejte většinou polojasno, k večeru bude obloha až skoro jasná. Odpolední teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni, na jihovýchodě Vysočiny bude až 26.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 projíždějte opatrně úsekem od 131. po 126. kilometr ve směru na Prahu. Cestáři tam provádí údržbu, v úseku je omezení. Šťastnou cestu!
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hezký den při poslechu sobotního sestřihu toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne, ve kterém vám například nabídeme rozhovor s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou. Věnovat se budeme dětskému stravování. Představíme vám taky velký úspěch jihlavských rybářů na mistrovství světa v rybolovné technice. Víc nám o tom poví trenér Karel Kobliha. Tento týden jsme se také zaměřili na to, jak nám digitální technologie vstupují do výchovy dětí. O tom jsem si povídala s praktickým lékařem a odborníkem na duševní zdraví Matějem Kučerou. A v samotném závěru si poslechněte rozhovor, ve kterém připomeneme nádherné výročí 50 let na hudební scéně legendární skupiny Bonnie M. A to s jejich velkým fanouškem a sběratelem desek Honzou Málkem.
3: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Tento týden jsme si v dopoledním rozhovoru také povídali o stravování dětí, protože v posledních letech čím dál častěji rodiče řeší, co jejich děti jedí. Ovšem dochází i k tomu, že jsou mnohdy zmatení. O tom jsme si povídali s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou.
1: Ano, určitě, protože v dnešní době mně přijde, že těch informací je velké množství. Mnohdy si i hodně odporují a jde spíš o takové ty extrémy, že cukr zařadit, nezařadit, lepek, mléko, co je dobře, co je špatně. Oni se v tom mnohdy ty rodiče už ztrácí a zbytečně zařazují nějaké extrémy, které ty děti vůbec nepotřebují. Přitom tím dětem opravdu stačí klasická vyvážená dobrá strava. A hlavně ne ty extrémy. Pestrá strava, pravidelnost a kvalitní pitný režim podle mě by měl tvořit celkově ten základ toho jídelníčku.
0: Jak podle vás poznáme, že dítě je takzvaně jako dobře živené, že má dostatek energie těch zmiňovaných živin?
1: Určitě měli bychom to naše dítě doma pozorovat. Jestli nám třeba správně roste, jestli nám správně prospívá, jestli je unavené, nebo má dostatečně energie, ve škole všechno jde, jak má, při sportu je dostatečně aktivní. Kvalitně třeba spí, nebo to můžeme sledovat i na tom, jestli je to naše dítě často třeba nemocné. Takže tady asi tyhle ty hlavní body a bylo by vhodné asi, aby ty rodiče sledovali i dlouhodobý vývoj. Nejenom to dítě, že tento týden je to trošku jinačí, nebo 14 dní. Prostě dlouhodobě ho sledovat a pozorovat.
0: Co jsou ty vlastně nejčastější chyby, kterých se rodiče ve stravování svých dětí asi nejvíc dopouští?
1: Řekla bych, že je to nepravidelné stravování a nekvalitní zařazování jakoby potravin. Nebo nějaké extrémy, které tam do toho jídelníčku zařadí, ale ze všeho asi nejdůležitější pro mě zůstává ta pravidelnost, že ty rodiče by měli od začátku to dítě vést k určité pravidelnosti a k pevnému režimu, co se týče stravy.
0: Je třeba v dnešní době normální, že dítě skoro nesnídá. A jak je vůbec pro to dítě ta snídaně důležitá?
1: Co se týče snídaní, tak to vnímám jako extrémní nárůst problému, že většina dětí vůbec nesnídá, nechce snídat a jde o dlouhodobý návyk, které jsme to dítě měli naučit my a nějak jsme na to zapomněli, nebo jsme ho nenaučili, nebo řekneme, že to dítě nechce. Ne, ono nechce, ono se mu teď nechce. Ale kdybychom si třeba o 15 minut dříve s ním stali a začali ho postupně učit na tu snídani. Chápu, že třeba když mu namažete rohlík se šunkou, že to dítě okamžitě tohleto po ránu nechce jíst, ale možná kdybychom se s ním na začátek domluvili, že mu uděláme třeba domácí pribyňáček, nebo nějaké smutíčko z jogurtu, z ovoce, které mu chutná. Protože většinou tekuté verze ty děti nevnímají úplně jako jídlo. Takže něco se aspoň rozesnídat. Jakou přesnídávku s troškou tvarohu. Určitě se s ním dokážete ráno domluvit, aby 2-3 lžičky něčeho snědl, protože pak bude mít určitě více energie. Bude lépe soustředěné. Prostě je to cukr, který to tělo potřebuje, aby mělo dostatek energie, aby to dítě nepůsobilo unaveným dojmem. Bude mít lepší koncentraci třeba ve škole.
0: No, děti v poslední době, když to tak pozoruju, mám pocit, že pořád a často jedí hlavně pečivo, těstoviny, sem tam i to sladké. Proč se to děje a jak s tím vůbec pracovat?

0: ano, tam je asi spíš problém v tom, že ty děti logicky mají rády sladkou chuť. Proto vám řeknou vždycky, že oběd nebudou, ale sušenku si rádi dají nebo nějakou buchtu a tady tohleto. Oni spíš mají pořád špatné návyky. Pokud dítěti dáte pravidelný kvalitní režim s dostatkem příjmu bílkovin, tak to dítě nebude tak vyhledávat ty sladké věci. A jde o to, že ono jde potom, co mnohdy často dobře zná, takže když se mu to úplně nelíbí, tak vždycky ty brambory, těstoviny, rýži prostě sní. Rohlík sní, ale ta pomazánka se mu nelíbí. Takže spíš jde o to se s ním trošku i ze začátku domlouvat. Je to dlouhodobý návyk, no, učíme si ty děti už od narození. Takže musíme brát v potaz i to, že ty děti pozorují nás. To, jak se stravujeme my, tak se stravují i oni. To, co nechutná nám, tak mnohdy nechutná ani těm dětem. Takže spíš jde o to se s nima na všem domlouvat a naučit je na to.
1: Celý rozhovor s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou věnovaný stravování dětí si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za pár minut vám představíme mistry světa v rybolovné technice.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte sobotní sestřih toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne a s parádní bilancí se z mistrovství světa v rybolovné technice v Plovdivu vrátili jihlavští závodníci. Čím si trenér Karel Kobliha vysvětluje jejich úspěch? I o tom jsme si tento týden povídali v dopoledním rozhovoru.
1: Já si myslím, že je to hodně o tom týmu. Nejsem tam jenom já, je tam i otec Adama Jeka, je tam v současnosti asi nejlepší závodnice posledních 5 let nebo tohle setiletí Zuzana Plachá. Je tam i bratránek toho Jirky, toho táty od Adama, Tomáš. A celá tady tahleta parta se motá kolem těch dětí a motivuje k tomu, aby házeli. A ti kluci chcou, makají. Strávíme spoustu času na tom hřišti. Pracujeme nejenom po technické stránce, ale i po psychické. A dohromady to dává takovýhle famózní výsledky, které máme v posledních 5 letech.
0: Když se řekne rybolovná technika, tak většina z nás si asi představí rybáře u vody, pěkně s udicí. Vy ale můžete vlastně závodit i bez vody. Co přesně tedy na mistrovství si ta děláte?
1: Je to tak, jak říkáte. Člověk, který nezná rybolovnou techniku a ví jenom něco o rybaření, tak rybolovná technika pro něj znamená, že člověk sedí u vody, čeká, až mu zabere ryba. Když jsou to rybáři, tak ti zase slyší rybolovná technika a ptají se která, protože rybolovná technika to je muškaření, přívlač, položená, feeder a podobně. Proto hodně závodníků používá ten originální název, který vznikl někdy na začátku 19. století a to je casting. Takže casting sport je v podstatě technická disciplína, kde my využíváme fruty, využíváme muskarské šňůry, vlasce, používáme jakési zátěže a snažíme se trénovat házení na přesnost a do dálky.
0: Jak moc se třeba mění, nebo jak moc je odlišné to vybavení toho klasického rybáře od rybáře, který se věnuje rybolovné technice? A jste vůbec rybáři, nebo si říkáte úplně jinak? Když nechytáte ty ryby během toho sportu?
1: Chodíme chytat, prošli jsme několika různými technikami chytání. Začínali jsme zlatou udicí, kde se používá hlavně plavaná a poslední 3-4 roky se věnujeme hlavně muškaření. On ten rybář, pokud chce chytat ryby, tak často potřebuje jemné nářadí, aby cítil rybu na špici, je dokázali zdolávat. My při tom házení potřebujeme daleko tvrdší pruty, a není to úplně uspůsobené na to chytání, hrozí tam ztráta ryb. Nicméně už se nám taky stalo, že přítelkyně chtěla jít chytat ryby a zapomněla si přívačový prut doma, tak si vzala prut můj na házení a vytáhla 60-centimetrovou štiku. Takže dá se to použít, ale je tam právě ta velká ztrátovost.
0: Co je tam tou motivací během toho rybolovného sportu, rybolovné techniky, casting sportu, když člověk nevytáhne tu rybu? Nechybí vám to tam? A k čemu byste možná tenhle sport přirovnal?
1: Tak ten vztah těch rybářů a rybolovných techniků je podobný, jako je myslivec a sportovní střelba. Ptát se, co nás tam baví, je to stejný jako právě u toho sportovního střelce. Trefit, potom házet do dálky, hodit co nejdál. Je tam ta soutěživost, kdy získáváme nějaké body na jednotlivých disciplínách, pro mládež je jich tam 5 a snažíme se vlastně ty děcka motivovat k tomu, aby házeli víc a víc a oni potom, když jsou v tom žebříčku a třeba zjistí, že jsou čtvrtí a o nějaký centimetry, to je v těch dálkách rozhodují centimetry, tak potom chcou ještě házet víc a víc, aby byli ještě lepší a tady ta soutěživost, tady na tom velmi jako zajímavé.
0: Celý rozhovor věnovaný casting sportu nebo chcete-li rybolovné technice si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za chvíli si budeme povídat s psychiatrem Matějem Kučerou.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smrutnou nudu.
1: Léto na zámku v Telči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Ve čtvrtek jsme se v Dobrém dopoledni zaměřili na výchovu a taky mobilní telefony. Proč se tak často setkáváme s tím, že rodiče dávají svým dětem telefon? A není to náhodou proto, že i rodiče jsou závislí na mobilních telefonech a může dítě vůbec vnímat rodičovskou pozornost rozdělenou mezi něj a telefon jako určitou formu odmítání, i když rodič, který kouká do telefonu, stále opakuje a říká, já tě přece poslouchám. V dopoledním rozhovoru jsem se na to ptala Matěje Kučery, praktického lékaře a odborníka na duševní zdraví.
1: Myslím si, že to můžeme přenést nejenom na vztah rodiče a dítě, ale i na jakékoliv mezilidské vztahy. Typická situace, jdu sednout s někým do restaurace, on tam má stále otevřený telefon. I když my si to subjektivně neuvědomujeme, tak proto naše okolí je to, o čem jsme se bavili před chvilkou, a to je, že to je souboj o pozornost. A my jako lidé už vývojově navazujeme vztah a komunikaci hlavně očním kontaktem. Což znamená, i když já například poslouchám a reaguji, ale ty naše oči nesměrují na toho druhého člověka, ale na tu obrazovku, tak ta druhá strana to může číst jako nezájem. A skutečně děti v nějaké své základní potřebě být milováni a být ve vztazích, toto můžou vnímat významněji. Zvlášť například v období puberty, kdy ta emoční regulace není ještě dostatečně zakotvená.
0: No, v tom případě se tedy nabízí otázka, jestli opravdu tím největším problémem je samotný mobil, nebo to, že jsme rádi na řadě míst naraz, že nedokážeme být tady a teď.
1: A velkou otázkou je, jestli se zvládáme jako společnost nudit, jestli zvládáme mít nějaký období. Čím dál tím víc vědeckých publikací nám ukazuje, že tu schopnost mírně zapomínáme, že i náš mozek a ten dopamin, což je takový hormon v našem mozku, který nám dává dobrý pocit, je to hormon odměny, tak je právě stimulovaný tím, když tu pozornost mám někde dobře zakotvenou, například ty sociální média. A ono pro náš mozek je to příjemné, když se ten dopamin vyplavuje, ale právě to nudění je bez dopaminu. Nicméně náš mozek ho potřebuje úplně stejně, je to balanc, jsou to váhy. My potřebujeme mít dostatek dopaminu, ale potřebujeme mít i ten prostor, kdy nic neděláme.
0: Jak to zařídit, aby jsme uměli nic nedělat a prostě nepotřebovali najednou ten dopamin, užili si to bez něj?
1: V kontextu té novinky těch sociálních sítí a to, že na to nejsme úplně zvyklí, je možná potřeba přijít až s nějakou metodou, s nějakým systémem a hlavně s uvědoměním si toho, tyjo, já na tom telefonu trávím asi víc času, než je mi příjemné. Zasahuje mi to třeba do té komunikace, do těch vztahů. Mimochodem se podle vědeckých studií ukazuje, že je to přibližně 2,5 hodiny denně začíná být problematických. V tenhle ten moment existují různé aplikace, různé přístupy, jakým způsobem začít limitovat to vyplavování toho dopaminu přes telefon. A vždycky říkám, to nejjednodušší je dát ten telefon stranou do jiné místnosti a jenom pozorovat, co to se mnou děje. A to nám řekne spoustu věcí a i strategií jak na sebe. Stačí druhá místnost, nebo to musím vypnout, nebo to potřebuji dát do skříně. Jakým způsobem, to je pak individuální.
0: No ano, teď se nabízí v rámci toho odvykání, když to tak nazvu, jestli jsme schopni si to vůbec přiznat, protože v mém okolí vidím spoustu lidí, kteří koukají neustále do toho telefonu a když řeknu odlož to, proč bych to odkládal, já jsem v pohodě.
1: Skutečně můžeme mluvit o určité formě závislosti. Totiž stejný hormon, tedy dopamin, se právě i u závislostního chování vyplavuje. To je to, co nás drží v závislostech, klidně i těch vážných. První krok u všech závislostí je uvědomění si toho problému a tam cesta může být různá. Samozřejmě existuje určitá šedá vrstva a to je nějaké třeba problematické používání. Něco mezi tím, ale skutečně už v současné době i u zmíněných dětí existuje forma závislosti na sociálních sítích a na telefonech a existují i oddělení na psychiatrických nemocnic, kteří se na tuto odvykací proces zaměřují. Rozhodně je potřeba to brát vážně, ale zároveň chci rovnou upozornit na to, že telefony a sociální média nejsou jenom zlá věc. Je to něco nového a my se s tím potřebujeme učit zacházet.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: nohy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Sobotním sestřihu toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne pokračujeme v rozhovoru s praktickým lékařem a také odborníkem na duševní zdraví Matějem Kučerou. Teď se dostáváme k otázce, kdy už by opravdu rodiče měli zpozornět a svůj zrak místo displeje mobilního telefonu začít vážně směřovat na svoje dítě a začít se mu věnovat. Co je tím prvním varovným signálem? Kdy ty děti volají doslova o tu pomoc?
2: Ty signály můžou být různé a vidíme, že to jde od nějakých možná myšlenek, emocí, po nějaké chování, ale může to dopadnout až například do těla. Zvlášť u dětí v těch mladších věcích může se to projevit skutečně na té somatické tělesné úrovni, kdy to dítě neví, jak už to vyjádřit slovy, anebo jenom nemá tu dostatečnou slovní zásobu a často se můžou ukazovat bolesti bříška, hlavy, krku, aniž by se opakovaně ukazovala nějaká zjevná příčina. Tady jsme skutečně na hranici nějaké psychosomatické medicíny a u těch dětí se to projevuje poměrně rychle, ale pokud bych měl zpozornit, tak by to bylo přesně v těchhletích situacích, kdy to dítě opakovaně se snaží ukázat, hleď jsem tady, něco mě trápí, neví, jak to říct slovy, tak začne bolet to bříško.
1: Mm-hmm. Rodiče vezmou Google a začnou googlit, co by mohlo
2: možný,
1: být
2: příčinou.
1: Jak si nepouštět technologie domů? Myslím tím dobře, využívejme je tedy v práci pro tu naši potřebu, ale jak je nemít doma? Dá se to vůbec?
2: Brát to jako nástroj. Mm-hmm. Brát to jako nástroj, se kterým je potřeba se naučit pracovat a který potřebuje mít nějaký zvyk. Ten zvyk se nám tvoří přibližně 30 až 60 dní, to, že mám nový návyk. Hodně se to používá u sportu nebo u stravy, ale i tímhle způsobem já můžu přemýšlet nad využíváním těch mobilních technologií, digitálních technologií. První krok je vždycky uvědomění si toho a tam můžou být prospěšné aplikace, které nám trackují nebo omezují čas strávení na sociálních sítích a na to může navázat to, že si řeknu, hej, chci to dělat trošku jinak, ale vydržet ten měsíc až dva měsíce změny návyku a raději pomalu a udržitelně, než zkusit razantní změnu, že přijdu domů, vypnu telefon, ale pomaličku začít omezovat například čas před spaním, tam bych začal, protože to bude mít benefit ještě toho, že se zvyšuje kvalita spánku, takže když začnu 10 minut nejdřív před spánkem dávat to stranou půl hodinu, hodinu, dvě hodiny, tak budu mít i ten sekundární efekt, že se lépe vyspím.
1: Jak poznám, že moje dítě už má problém a je opravdu závislé na těch digitálních technologiích, ať už je to tablet nebo telefon?
2: U všech duševních obtíží ta hranice je tam, kdy ta problematika zasahuje do našeho každodenního života na té úrovni, že nás to limituje. Tedy pokud já začnu pozorovat, že to dítě nedokáže odložit telefon, nebo po odložení přichází nějaká silná emoční reakce nebo reakce v chování, která skutečně může způsobit to, že nedojde do školy, nebo není schopné výjít ven, nebo začít interagovat, tak bych zpozornil a skutečně bych vyhledal odbornou pomoc. Ať už u odborníků stran duševního zdraví, anebo ideálně na úrovni psychoterapeutické práce. Zkusit se kouknout, co je zatím, s tím vykřičníkem, že to ale může přinést tu nepříjemnou otázku, se kterou jsme začali, jestli není potřeba se kouknout na celý ten ekosystém rodiny a nezačít pracovat jako celek, jako rodina.
1: Celý rozhovor o tom, jak digitální technologie zasahují do naší výchovy, si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Za pár minut ale pro změnu potěšíme milovníky skupiny Bonnie M. O krásném výročí 50 let si totiž budeme povídat s jejich velký

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.

0: 50 let od svého velkého hudebního průlomu si v letošním roce připomíná skupina Bonnie M. Právě o té jsme si v dopoledním rozhovoru tento týden povídali s velkým fanouškem a taky sběratelem alb skupiny Bonnie M, Honzou Málkem. Když ale vezmeme do ruky originální vinyl Bonnie M ze 70. let, podle čeho vůbec poznáme, že jde o zajímavé nebo vzácné vydání?
1: No, pro mě je logo Hansa Records zárukou kvality. Frank Farian byl známý tím, že na zvuku nešetřil. A když si dnes pustím původní vydání, prostě mám pocit, že ten zvuk dodnes nikdo nepřekonal. Ty novější remasterované edice určitě nejsou špatný, zvukově mohou být dokonce techničtější, čistší, nadupanější, ale pro mě trochu ztrácejí tu původní atmosféru, ten charakter a hlavně pocit, že poslouchám nahrávku tak, jak tehdy skutečně vznikla.
0: Existuje nějaká deska skupiny Bonnie M, která je mezi sběrateli opravdu vyhledávaná?
1: Určitě. Za jednu z nejzajímavějších bych považoval Night Flight to Venus z roku 1978, neboli v češtině Noční let na Venuši. U prvních vydání totiž existuje několik různých lisů a některé skladby mají naprosto odlišné střihy nebo mixy, takže pro běžného posluchače je to pořád jedna deska, ale pro sběratele najednou začíná detektivka, jo? Kterou verzi vlastně mám.
0: Kolik různých verzí jedné desky může vlastně sběratel vůbec najít?
1: Jednu desku můžete mít vydanou v Německu, v Anglii, Francii nebo třeba v Japonsku, pak jiný obal, jiný label, jiný katalogový číslo, někdy jiné pořadí skladeb a někdy dokonce jiný střih nebo mix nebo prostě samotné písničky. Takže teoreticky si řeknete, mám toto album, tím jsem skončil, jenže pak zjistíte, že existují další varianty a najednou máte doma 5 stejných desek a každému, kdo se zeptá, proč, vysvětlujete, že oni samozřejmě nejsou stejný.
0: Máš ty osobně nějaký poklad od skupiny Bonnie M, něco výjimečného?
1: Mám japonský i první vydání právě desky Night Flight to Venus.
0: Jak se vůbec člověk dostává k těm zmiňovaným deskám a jak tomu bylo dřív, když ještě nebyl internet?
1: Tak dneska je to samozřejmě mnohem jednodušší. Internet, aukce, burzy, sběratelské skupiny. V podstatě stačí pár kliknutí a můžete hledat desku třeba na druhém konci světa. Nakupovat desky z Německa, z Ameriky, z Rakouska. Ale dřív to byla úplně jiná disciplína. Člověk obcházel antikvariáty, bazary, burzy, prodejny desek. Když se objevila nějaká zajímavá edice Bonnie M, tak to byl spíš zázrak.
0: Celý rozhovor věnovaný skupině Bonnie M si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina loučí Hela Dvořáková. Přeji vám krásný víkend a v pondělí po 9. hodině se budu těšit opět naslyšenou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Dobronínském nádraží chybí pamětní deska. Jeden ze dvou hasičských vrtulníků vyslaných Českem do Srbska se vrací domů. Bystřice Střebíčí obstarají úvodní zápas okresní fotbalové ligy žen. A počasí to dnes bude slunečné s teplotami do 26 stupňů. Polední zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Pamětní deska připomínající železničáře, který padl na konci druhé světové války, chybí po 80 letech na budově nádraží v Dobronině na Jihlavsku. Zmizela během rekonstrukce budovy. I když už práce na modernizaci skončily, pamětní deska zatím zpátky není.
3: Chybějící pamětní desky v dobronínské stanici si všiml strojvedoucí a badatel v železniční historii Richard Cila.
4: Probíhala ta, jak to říct, rekonstrukce. Tak jsem předpokládal, když člověk ví, že ta mramorová deska tam byla a najednou tam není, tak dobře, počkáme do dokončení stavby. A ono furt nic, nápis čekárna, dopravní kancelář, to zmizí, že jo, ale tohle to bychom si neměli.
3: Podle mluvčí zprávy železnic Nelly Frýbové jde o dočasný stav.
5: Pamětní deska byla po dobu rekonstrukce nádražní budovy snesena a je uschována u zhotovitele. Na nádražní budovu se ale vrátí.
3: Uvedla také, že v těchto dnech se řeší budoucí umístění desky. František Jirků, Český rozhlas.
1: Do Česka se vrací jeden ze dvou vrtulníků, který pomáhal s hašením požáru v Srbsku. Čeští hasiči o tom informovali na síti X s tím, že kvůli zlepšení situace už tam není tolik potřeba. Druhý vrtulník dál pokračuje v hašení a přiletět zpět by měl začátkem příštího týdne. Oba stroje i s leteckými záchranáři do Srbska vyrazili minulou sobotu. Balkánská země totiž požádala o mezinárodní pomoc kvůli rozsáhlým přírodním požárům. Na Islandu začalo referendum o znovu obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Pokud většina Islandianů bude pro, bude to pro vládu pokyn, aby začala zjišťovat, za jakých podmínek může ostrov vstoupit do 27. Výsledky ale nejspíš budou velmi těsné.
6: Pokud budou Islandané v referendu hlasovat pro obnovení rozhovorů, rozběhne se před 13 lety pozastavený proces. Ten má za úkol zjistit, jaké zákony musí Island změnit, aby byly kompatibilní s evropským právem a také vyjednat výjimky z unijních pravidel. Jak před několika dny uvedla eurokomisařka pro rozšiřování Marta Kosová, celý proces by mohl trvat okolo 2 let. Islandští politici přitom doufají, že dostanou výjimky například v oblasti rybolovu nebo zemědělství. O finální dohodě pak podle plánu mají Islandané hlasovat v referendu znovu. Z Reykjavíku, Jakub Lucký, Český rozhlas. Sport.
1: Na Žďársku dnes startuje okresní fotbalová liga žen. Jde o jedinou soutěž této kategorie v zemi. O úvodní vystoupení se postarají hráčky domácí Bystřice nad Pernštejnem, které prověří rezerva fotbalové školy Třebíč. Výkop je ohlášený na 15:00 odpoledne. Okresní ligy žen se letos zúčastní 6 týmů. Titul obhajují dvojnásobné šampionky z Nového Města na Moravě. A na mistrovství světa v rychlostní kanoistice jsou na programu 2 finále s českou účastí. Kanoista Martin Fuxa pojede po zlatu na kilometru o medaili z 500. Na stejné trati se představí i kanoistka Denisa Řáhová. Oba závody jsou na programu krátce po 15. hodině. Počasí. Nejprve aktuální teploty v Jihlavě, Bystřici nad Pernštejnem nebo Počátkách je 20 stupňů, v Dukovanech 22. Počasí dnes bude většinou polojasné, večer přechodně i skoro jasné. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pokud jdete z Rohozné na hlavní tah mezi Batelovem a Horní Cerekví, tak opatrně. Střetl se tam bagr s osobním autem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je tady poslední prázdninová sobota a já vám krátce popoledně přeji příjemný a pohodový poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Jako každý den touto dobou i dnes startují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická, ale i písemná přání. Už víte, komu dnes uděláte radost, tak mi zavolejte 22 155 49 99.
2: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
7: A než pustíme první přání do éteru, přichází Miroslav Žbírka. Písnička s názvem 22 dní. Hezký poslech a dobrou chuť k sobotnímu obědu.

0: A kdo se dovolal jako první, tady Joža Kolář, koho vítám v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já vám děkuji, že jste mě vzal do vysílání, pane Jožo, a chtěla bych popřát mému bratránkovi, panu inženýru Milanu Makovičkovi, k jeho narozeninám. A tu písničku, kterou jsme se domluvili, bych mu nechala zahrát.
0: Dobře.
1: Milane, všechno...
0: Ano, ještě pardon, můžu? Povídejte, povídejte.
1: Milane, všechno nejlepší, jestli mě posloucháš, tak všechno nejlepší, hlavně hodně, hodně zdraví a celé tvojí rodině přeju. Snad se brzy sejdem, tak ahoj.
0: Tak a pokud nás neposlouchá, tak doplním, že na internetu si naše vysílání může zpětně poslechnout kdykoliv, takže mu určitě
1: děkuji.
0: Ten vzkaz a pozdrav neuteče. Jiří Zmožek, Už mi lásko není 20 let, to je písnička, kterou jste vybrala a já věřím, že se bude vašemu bratrovi líbit. Přání se připojuji,
1: děkuji,
0: písničku posílám.
1: Děkuji moc a mějte se hezky,
0: naschledanou.

přes telefon 22 155 49 99, ale také přes ostatní možnosti, které vás spojí s naším studiem. Třeba napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text a to všechno poslat na číslo v maximální délce 150 znaků bez diakritiky, bez háčku a čárek na číslo 90 011 04. Také internet funguje vysočina.rozhlas.cz. Tam najdete všechny informace, které jste chtěli vědět o Českém rozhlase Vysočina. Můžete nás tam živě poslouchat, podívat se na nás přes kameru do studia a také si na přes formulář písniček pro Vysočinu objednat svůj oblíbený hit. Dobrý den, to je přání z internetu. Zahrajte písničku Kde jsi od Dalibora Janda, Jandy pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle. Čekám na tebe. Podepsán Béďa. No a písničku hrajeme a samozřejmě splníme i to vaše hudební přání. Hezký poslech a příjemnou a pohodovou, i když už poslední prázdninovou sobotu. V tuto chvíli s Daliborem Jandou. Kde jsi? Zásadní otázka.

Dobrý den, prosím o písničku Básníku v kraji. Všem pro dobrou náladu, ať se daří dětem ve škole a nám ostatním v práci. Děkuji za zahrání, napsala paní Alena Novotná. Bob Friedl přichází podle výběru.

0: S panem Vítkem, který je teď na telefonu, jsme se shodli před písničkou, která nás čeká, že je strašně krásná, strašně úžasná a také strašně smutná. A v poslední dobou se hodně hraje při posledních rozloučeních, že je to tak? Hezký den, zdravím vás.
1: No určitě, hezký den, já vás zdravím. No já jsem ji tam slyšel, takže takhle to je, no. Takže tuhle tu písničku já bych chtěl dneska věnovat, jo. Bylo by to pro manželku.
0: Ano.
1: Samozřejmě, pro všechny moje děti, jsou pouze 4 teda jenom. Pak by to bylo pro maminku, pro Kvajzrovi do Opatova, Svobodovi do Předína, dědu s bábičkou. No a pro paní Jurkovu do Kněžic, ano, ty jsem to slíbil.
0: Mm-hmm.
1: Takže ještě do Kněžic běží prebejvalou kuchařku v brusírni.
0: Výborně, tak všechny zdravíme.
1: Můžeme to pustit.
0: Asi možná posluchači už tuší, o jaké písničce byla řeč. Teď se to rozví. Miluju tě, kapela Jelen. Krásný song.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Není vůbec za Českou sobotu a budu se těšit naslyšenou.
1: Taky.
0: 22 155 49 99, telefonní linka i pro vaše přání.
2: Za

0: fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Švédka, která mluvila česky a stála u zrodu Československa. Přátelila se s našimi prvními prezidenty, žila odvážně a dobrodružně. Narodila se na chladném severu, ale její srdce bylo vždy ochotné pomoci druhým. V sobotním díle uslyšíte o ženě, která zanechala v našich dějinách nesmazatelnou stopu.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A já už zdravím Jardu Zdačic, který právě toto číslo vytočil. Jardo, ahoj, hezké odpoledne.
3: Ahoj, Jožko, tebe taky přeje hezké odpoledne. Samozřejmě zajím všechny posluchače. Dnešní písničku bych poslal osamělý nemocným a těm, kterým někde dohode dá zahrát. Písničku bych poslal ještě tobě, Jožko. A písnička bude s Evou Farno a jmenuje se Perpetuum mobile.
2: Tak si ji pojďme.
3: Poslech.
2: Ano, ano, pojďme si ji poslechnout. Díky moc, měj se krásně, pěknou sobotu a zase brzy naslyšenou. Ahoj.
3: Naslyšenou, Jožko, ahoj.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Hezkou sobotu, máme tu poslední prázdninový víkend a tak mě napadá tahle písnička David Guetta, Alphaville, Forever Young. Protože i já, co jsem roky pryč ze školních tříd, nostalgicky vzpomínám na mládí a zároveň si chci ještě užít babí léto. Evelinám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům napsala naše pravidelná, věrná a stálá posluchačka Sylvie z Prahy. Písničku posíláme, Forever Young.

sobotních písničkách pro Vysočinu teď trošku změníme styl a rytmus. Dobrý den, k dnešním narozeninám našeho tatínka Josefa Sochora z Havlíčkova Brodu bychom chtěli nechat zahrát jeho oblíbenou píseň V máji od Karla Gotta. Ještě jednou všechno nejlepší přeje celá rodina. Děkujeme. Písnička je připravena a já věřím, že panu Sochorovi udělá radost. K přání se pochopitelně moc rád připojuji. A ještě doplním, že tuhle zprávu napsala Tereza Sochorová.

0: Sobotní písničky pro Vysočinu nás teď přes telefonní linky spojí s Ludvíkem za Salavec a jak ho znám, určitě tam bude i nějaký vtípek, že je to tak, Ludvíku, ahoj.
1: Ahoj Jožo, zdravím tě a zdravím všechny posluchače tohle skvělého pořadu, vzpomněl jsem si jeden krásný vtípek, můžu ho dát?
0: Určitě.
1: Takhle sedí dědeček v parku na lavičce a pláče a přisede si k němu mladík a říká, dědo, proč pláčete? Ale víte, já mám doma takovou krásnou, mladou, šikovnou ženu. No jo, máte mladou ženu, už to tak nejde jako dřív, že jo, dědo? A kde pak s tím já problémy vůbec nemám, ale já jsem zapomněl, kde bydlí.
0: No, to nepotěší, no. Tak snad ho žena mladá najde. Tak a my jsme našli nějakou hezkou písničku, že jo? Jaká to bude a pro koho?
1: Tak, dáme si písničku od KTO Na osadě hráli a bude to pro všechny moje kamarády regionáky a pro všechny lidi, kterým nikdo nedá zahrát. A chtěl bych to poslat i nahoru do nebíčka pro moje dva kamarády, kteří tenhle týden zemřeli. Je to Anička Vejvodová z Cejle a Pepík Chobot z Číchova. Byli to moje dlouholetí kamarádi, kolegové v nákladní dopravě na hlavním nádraží, tak na ně vzpomínám hrozně moc.
0: Dobře, tak posíláme písničku. Díky moc, mějte se krásně, ahoj.
1: Zdravím vás všechny, mějte se moc hezky, nashledanou.

Teď mám tady jednu prosbu a žádost, když posíláte své přání přes naše internetové stránky, opravdu vyplňujte formulář písniček pro Vysočinu. Chcete-li slyšet písničku mezi 12 a 13, nebo formulář dechovek pro Vysočinu, pokud chcete slyšet dechovku mezi 18 a 19 hodinou. Pokud napíšete nikam jinam, může se stát, že se ten e-mail zabloudí a že třeba vůbec tu písničku nezahrajeme. Naštěstí třeba v tomto případě, který nastal, tak paní Hana poslala někam úplně jinam, než měla svoje přání, ale editor Michal Malý mi ho přinesl do studia a my ho díky tomu teď můžeme odvysílat. Dobrý den, chtěla bych zahrát mému bratrancovi k jeho včerejším narozeninám písničku Síla starých vín. Přeji mu hodně zdraví, Hana, děkuji moc. Tak přání bylo vyřčeno, kapela Škvor se pochopitelně postará o zbytek. A my splníme i to vaše přání, třeba na telefonu 22 155 49 99. Žakolář přeje hezký víkend. Podle mě.

Přišli hned dvě SMSky s tím, abychom zahráli nějakou písničku jako vzpomínku na Dolly Parton, která nás v tomto týdnu opustila. Tak pouštíme písničku Jolene. Příjemná vzpomínka a se vám všem líbí.

0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A právě toto číslo vytočila i paní Dana z Havlíčkova Brodu, kterou vítám v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych prosila zahrát Suliku pro všechny posluchače, kteří to rádi poslouchají, tenhle ten nádherný pořad.
1: Výborně, připravený Richard Adam a doufám, že se Sulikou udělá všem radost. I vám.
2: Ano,
1: díky,
2: je to moje nejmilejší písnička. Děkuju.
1: No výborně, tak si ji užijte. Hezký den, naslyšenou.
2: Děkuju moc.

Dobrý den, chtěli bychom prosím zahrát jen tak pro radost písničku Bonsoir Mademoiselle Paris od skupiny Olympic pro naši babičku Marii Holcmanovou od vnuček, napsala Lucie Krejčí. No a protože tahle písnička samozřejmě nechybí v našem hudebním rozhlasovém archivu, tak si ji teď můžeme poslechnout a splníme i vaše hudební přání, třeba na telefonu 22 155 49 99.

V listopadu roku 1970 natočil Petr Janda a skupina Olympic tuhle písničku Bonsoir Mademoiselle Paris, která právě teď dozněla. Dobrý den, zahrajte prosím pro dnešního slavence a především pro pamětníky písničku Marnivá sestřenice, kterou naspíval Jiří Suchý v roce 1960. Děkuji, Jelek Střeště. No jdeme za ní, za tou sestřenicí, Marnivou. Měla vlasy.

Dobrý den, prosím vás o píseň Na mě nečekej od Verony pro Janu Jasanskou a Jitku Smrčkovou k jejich uplynulým narozeninám. Anička, Rozálka, Terka a Jirka vám přejí vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu. Nad to všechno boží požehnání. Děkuji vám za zahrání a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Vysočina. Jirka Schaloupek, poslední písnička dnešních písniček pro Vysočinu, zítřejší

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Páni řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Česko zaplatilo za covidové vakcíny 19 miliard korun, využilo jich méně než polovinu. Lidé v Dlouhém na Žďársku se dnes pokusí vytvořit rekord v počtu vodníků na jednom místě. Spojené státy si novou dohodou zajistili kontrolu nad částí zásob venezuelské ropy. Dnes nás čeká většinou slunečné nebe s teplotami do 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Vysočina začínají, příjemný poslech vám přeje Tomáš Kolátor. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dávek jich byla využitá méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezonu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. O rekordní zápis v počtu vodníků na jednom místě se dnes pokusí lidé v Dlouhém na Žďársku. Odpoledne se sejdou u tamního rybníka Halíř. Koná se tam rozloučení s prázdninami spojené se srazem pohádkových bytostí v kostýmech a neckiádou. Akce začne v 15 hodin a připravený je i doprovodný program. Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa si tak zajistili většinovou kontrolu nad 65 miliardami barelů venezuelské ropy. To je přibližně pětina z jejich celkových prokázaných zásob. Na své sociální síti True Social Trump tvrdí, že dohoda Venezuele pomůže k úspěchu i prosperitě. Američanům sníží ceny benzínu.
4: Ty ve Spojených státech vzrostly od začátku války s Íránem asi o třetinu. Trump kvůli tomu čelí rostoucí kritice před listopadovými volbami do kongresu. Novou dohodu o ropě teď označil za největší v historii. Výhodná je i podle prozatímní venezuelské prezidentky Delcy Rodriguezové. Ta uvedla, že smlouva zemi pomůže s obnovou ropného průmyslu a zvýšením těžby. Počítá totiž s rozvojem 17 strategických polí a investicemi za v přepočtu víc než 2 biliony korun. Další podrobnosti o obsahu dokumentu nejsou známé. Venezuela má největší zásoby ropy na světě. Spojené státy tam zvětšily svůj vliv po lednovém únosu prezidenta Nicolase Madura. Václav Hojiný, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Zlína se pokusí získat první body v sezóně Šance ligy, a to na stadionu brněnské Zbrojovky. Zápas 6. kola začne v 17 hodin, stejně jako utkání Pardubic s Artisem Brno. Od 8 večer pak proti sobě nastoupí Baník Ostrava a Sigma Olomouc.
0: Počasí.
3: Třebíč a Velké Meziříčí hlásí 22 stupňů, v Hubenově jich je 21. Počasí dnes bude většinou polojasné, večer přechodně i skoro jasné. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na silnicích v našem kraji. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je sobota krátce po 13. hodině a protože stále máme prázdniny, vydáme se na zámecké léto. Kam to bude tentokrát, to zjistíte už za pár okamžiků. Hezký poslech.
0: Zámecké léto.
6: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl

0: vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
1: Tehdy byly velké rodiny?
0: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
2: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
0: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
1: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
0: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
1: A víme, kdo byl předchozí majitel?
0: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby.
1: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
0: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
1: Co všechno obnášel ten velkostatek?
0: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
1: A to bylo to, co živilo zámek?
0: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
1: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
0: Říkalo se, že tady byly umístěny

0: zkušený nějaký školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
1: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
0: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
1: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
0: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

drobné postavy s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal a tebe jediné

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo. A opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí, alespoň na Vánoce, kapry. Protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky Jindřicha Anastáze Vaníčka znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pardon.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak jako, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Díky to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska, jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přeci milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Dobroninském nádraží chybí pamětní deska. Policisté ke konci prázdnin kvůli silnějšímu provozu posílili hlídky. Bystřice Střebíčí obstarají úvodní zápas okresní fotbalové ligy žen. V noci teploty klesnou k 11 stupňům. Zítra pak čekáme polojasno se sluníčkem a teplotními maximy 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Pamětní deska připomínající železničáře, který padl na konci druhé světové války, chybí po 80 letech na budově nádraží v Dobroníně na Jihlavsku. Zmizela během rekonstrukce budovy. I když už práce na modernizaci skončily, pamětní deska zatím zpátky není.
2: Chybějící pamětní desky v dobronínské stanici si všiml strojvedoucí a badatel v železniční historii Richard Cila.
3: Probíhala ta, jak to říct, rekonstrukce. Tak jsem předpokládal, když člověk ví, že ta mramorová deska tam byla a najednou tam není, tak dobře, počkáme do dokončení stavby a ono furt nic. Nápis čekárna, dopravní kancelář, to zmizí, že jo, ale tohle by zmizet nemělo.
2: Podle mluvčí správy železnic Nelly Frýbové jde o dočasný stav.
4: Pamětní deska byla po dobu rekonstrukce nádražní budovy snesena a je uschována u zhotovitele. Na nádražní budovu se ale vrátí.
2: Uvedla také, že v těchto dnech se řeší budoucí umístění desky. František Jirků, Český rozhlas.
0: Krajští policisté na tento víkend a na pondělí posílili hlídky. Nejsilnější provoz v souvislosti s koncem prázdnin očekávají hlavně na dálnici D1, silnicích první třídy a na trasách u rekreačních a turistických cílů. Podle krajské policejní mluvčí Dany Čírkové vede silnější provoz i v kombinaci s letními uzavírkami k častějším nehodám.
5: Na dálnici mohou vznikat nárazové kolony, řidiči jsou pak nervózní, což může vést ke vzniku zbytečných nehod. Stejně tak problémy mohou být na ostatních silnicích, kde stále probíhají stavební práce a provoz je řízen semafory nebo je veden po objízdních trasách. I zde může docházet ke kolizním situacím.
0: Při kontrolách se policisté zaměří i na to, zda řidiči nejsou pod vlivem alkoholu nebo na technický stav vozidla. Záchranné práce v severním a středním Nepálu pokračují. Úřady přitom zvažovaly, že vydají příkaz k jejich zastavení. Nebezpečně rychle se plní dvě jezera vysoko v horách a v případě jejich protržení by se záplavová vlna mohla opakovat. Středeční blesková povodeň má v Nepálu a Tibetu přes 600 obětí a pohřešuje se víc než 2400 lidí.
6: Nepál už odmítá početné záchranné týmy, místo toho poptává hlavně v sousední Číně a v Indii těžkou techniku, buldozery, bagry, stavební stroje. Prioritou je zprůjezdnění silnic a úřady také zjišťují, jak těžce je poškozena soustava hydroelektráren na řece Tříšulí. Podle ministerstva vnitra se záchranným týmům do sobotního rána podařilo zachránit už bezmála 4,5 tisíce lidí. Řeky ale stále vyplavují mrtvá těla, a to dokonce až daleko na jihu v oblasti národního parku Chitwan u hranice s Indií. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Na Žďársku dnes startuje okresní fotbalová liga žen. Jde o jedinou soutěž této kategorie v zemi. O úvodní vystoupení se postarají hráčky domácí Bystřice nad Pernštejnem, které prověří rezerva fotbalové školy Třebíč. Výkop je ohlášený na 15:00 odpoledne. Okresní ligy žen se letos zúčastní 6 týmů. Titul obhajují dvojnásobné šampionky z Nového Města na Moravě.
1: Počasí.
0: V Humpolci mají 21 stupňů, ve Vatíně 22. V noci bude spíše oblačno a teploty mezi 14 a 11 stupni. Zítra pak očekáváme polojasný a slunečný den. Jen s malou pravděpodobností se objeví přehánka. Nejvyšší teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V nádražní ulici v Třebíči se srazily dva autobusy. Pokud můžete, ulici se vyhněte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tak Krátce po 14. hodině vám přeji pohodové sobotní odpoledne s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Lidé se po třech letech můžou znovu podívat na hrad Kámen na Pelhřimovsku. Dnes po velké tříleté rekonstrukci znovu otevřel své brány návštěvníkům. Na místě je i naše reportérka, která řekne, jaký je o prohlídku opravené památky zájem.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
7: A také Věrou Martinovou. Hezký poslech.

0: Hrad Kámen na Peřimovsku je po třech letech znovu otevřený. Lidé můžou ode dneška znovu navštívit jeho expozice. Kromě unikátní sbírky motocyklů nabídne zrekonstruovaná památka z přelomu 13. a 14. století například i nově objevené motivy původní výmalby. Na hradě je i naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková, které přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne z nádvoří Hradu Kámen. Hlavní bránou už od rána od 10 hodin prochází stovky návštěvníků. Když se teď na ní podívám, další skupinky přicházejí. Jsou to rodiny s dětmi, páry, cyklisté, ale velké zastoupení. Tady mají motorkáři a jdou nejenom slyšet, když k hradu přijíždí anebo od něj odjíždí, ale pak i poznat podle oblečení. Hrad je totiž spojený s historickou sbírkou motocyklů. Lidé

0: srdce se mi na ten moment zastavilo. Další adrenalinová ukázka tady bude v 15 hodin.
1: A nepůjdeš taky mezi návštěvníky se lehnout, aby tě přeskočil v 15 hodin?
0: Neplánuji to, protože chci z této akce ještě stříhat reportáž, takže výborně. Já ten sleduji.
1: A co všechno můžou ještě lidé na hradě vidět, kromě těchto adrenalinových zážitků?
0: Památka nabízí kompletně opravené interiéry, dvě dětské herny, 3D modely hradu a interaktivní prvky. Kastelánka Zlata Vobinušková vyzdvihuje hlavně fresky, které objevili restaurátoři během oprav. Ty jsou vidění právě v expozici historických motorek. Hrad má taky nové infocentrum, kde se nachází kavárna. Když teď trošku popojdu, tak se tam nic nezměnilo, zůstává plně obsazená, lidé s kávou i zákusky stávají venku nebo sedí i s nima na trávníku. Na závěr připomenu, že oprava hradu, interiéry, fasáda, podlahy, expozice trvala 3 roky a vyšla na zhruba 100 milionů korun.
1: Říká Veronika Bartes-Vohralíková, se kterou jsme navštívili znovu otevřený hrad Kámen na Pelhřimovsku. Díky za informace, pěknou sobotu a těšíme se na reportáž. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A naše sobotní vysílání pokračuje s hudbou Hana Zagorová a její vokalisté Standa Hložek a Petr Kotwald.
3: Je

Hezké sobotní odpoledne s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Letošní léto potvrdilo, jak neznámé jsou náročné podmínky nejvyšších českých hor pro mnohé turisty. Nejen jim může pomoci nový souhrn informací Bezpečně po horách. Podíváme se na ně v reportáži hned po písničce.

0: vysílání Českého rozhlasu Vysočina teď vyrazíme do hor. Destinační společnost Krkonoše připravila na základě doporučení horské služby a zprávy Krkonošského národního parku nový manuál o bezpečném pohybu v Krkonoších. Nechybějí ani videa a základní pravidla přípravy horské túry.
1: Alena Cejnarová, manažérka destinační společnosti Krkonoše. Nejvyšší české hory mají výjimečné klima. Mnohem náročnější než třeba Alpy. Pověstné náhlými změnami počasí, teplotními zvraty, takže první věc.
2: I v létě jako v zimě, do toho vždycky musí být náhradní oblečení, nepromoková bunda, čepice, nákrční, na to nezapomínat.
1: Dnes chytré telefony hlásí polohu, mapy, počasí, ale pozor, ony nahoře nemusí fungovat.
2: Chytrý telefon v ruce může dávat pocit, že příprava na turu je zbytečná, ale v náročných horských podmínkách může signál kolísat a pokud nemá turista alespoň základní znalosti o tom terénu, nedokáže se orientovat podle značení, tak pak může být velmi zaskočen.
1: Na turu patří i stará, dobrá papírová mapa.
2: Což samozřejmě neznamená, že nabitý chytrý telefon nepatří do batohu, ideálně s aplikací záchranka.
1: Můžeme se podívat, ano, jedním puntíkem SOS.
2: Tím vy odešlete informace o své aktuální poloze, tím pádem zaktivujete záchranné složky, ale zase ta aplikace nebude fungovat v místě, kde není signál.
1: Co elektronická kniha tur, ta je v téhleté aplikaci taky.
2: Přesně tak, pokud třeba vyrážíte na túru sami, což sice můžeme říct, že nedoporučujeme, ale víme, že se děje, tak máte možnost zadat do té aplikace svoji předpokládanou trasu, tak záchranáři vědí zhruba v jakých místech vás hledat. Zároveň ta aplikace záchranka posílá výstrahy před nebezpečím a každý si tam může vyplnit své základní profilové údaje, takže ten záchranář už ví, jestli máte alergie, berete nějaké pravidelné léky, zhruba vaši tělesnou hmotnost a celý ten proces záchrany pomoci to extrémně urychlí.
1: V těch bezpečnostních pokynech jsou i zásady pohybu v přírodě, to, co propaguje Krkonošský národní park. A je tam i ten známý pokyn, zůstaňte na cestě.
2: V klidových zónách je to samozřejmě pravidlo, které neporušujeme kvůli ochraně přírody, ale ve všech oblastech národního parku a především těch vysokohorských je to vlastně ochrana sebe samého.
1: Pro lepší vysvětlení chystá destinace Krkonoše i sérii videí.
2: V čem jsou třeba Krkonoše nebezpečné a specifické? Videa budeme během podzimu postupně spouštět. Budou všechna k dispozici na YouTube kanále Krkonoše Svazek.
1: I na webu krkonoše.eu.
2: A tam právě najdou zájemci stránku, která je věnovaná přímo bezpečnému pohybu po horách. Je jiná na zimu, jiná na léto a všechny ty informace tam jsou pěkně pohromadě.
1: Z Krkonoš Eliška Vilařová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje.

tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral.

0: Amerika, která se hrála před 50 lety, já doufám se říct, že se bude hrát i za dalších 50 let. To byly Beatlesáci v sobotním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Pojďme se podívat, co nás čeká a nemine v tom hudebním programu za chvíli BSP nebo Savage Garden. V tom mluveném nás čeká za chvíli předpověď počasí, zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu, ale ještě předtím společně s Miroslavem Markem míříme do regionu rekordů a kuriozit.
1: Region rekordů a kuriozit. Straškraba strašící. Možná si říkáte, cože to je ta straškraba. Já si to také říkám, tedy co to mělo být původně, nebo jak to vlastně vzniklo. Každopádně to je regulérní mužské české příjmení. No a paní Zdeňka Machovcová ho použila v jednom svém textu z největšího souboru příběhů sestavených výhradně z českých příjmení, tedy těch jmen, která jsou právoplatně zapsána v matrikách. Jeden z těch textů, zdaleka ne ještě nejdelší, je tento. Sledujte, třeba tam zazní i vaše jméno. Tedy, Straškraba strašil, hrozná nečas, pošmurný duben, silný vichr čechral došek, chmurný domek bez světel čadil, chatrný schod skřípal, křivý dřevěný schod vrzal. Starý straškraba, vysoký, kostlivý, tlamatý pobuda, srkal úkrop. Špatný hořejší zub tepal. Dědek kousal poslední stuchlý krajíček. Starý Neruda zahnal hlad, odstrčil plecháč. Ťuk, ťuk. Nerudný dědek vykulil očko. Zamrkal, zdvihal hubený pazour. Křivý hnát škrábal nečesaný, řídký, šedivý vlas. Otáhal dlouhý, ryšavý vous. Dědek otřel vetchý černý kabát, šoural devátý krok, šmejkal bachratý škorně. Šereda vykouk. Veliký hořejší zub svítil, hrubý, skuhravý hlas sípal. Dejdar, hrůza. Malý Vítek převrátil těžký škopek. Prchal, blábolil. Strašák, bubák, kvapil semo tam. Zrno rozsypal, ječmen fuč, pytlík prázdný. Otec dítě chytil, hladil, opravil. Žádný strašák. Ujec straškraba, starý ponocný, hluchý, pajdavý, neškodný dět. Otec sypal ječmen, plnil nový pytlík. Heč? Mrňavý Vítek, nebázlivý malý nebojsa, přenosil pytlík zrna. Ráno starý straškraba ječmen rozsíval. Okrouhlý políčko osíval. Celkem 143 příjmení. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: A pokud se letos teprve chystáte na vodu, možná vás trochu děsí ve schlá koryta některých řek. Na Dyji, na jižní Moravě, ale vodácká sezóna stále pokračuje. V okolí Znojma i přes nedostatek srážek průtok stačí. Vezmeme vás tam za chvíli s naším vysíláním naší reportáže. Teď pojďme zkontrolovat počasí konkrétně.
1: Počasí.
0: Dobré odpoledne přeji Andreje Kvapilové do Českého hydrometeorologického ústavu. Zdravím vás našem vysílání.
2: Hezké odpoledne.
0: Jak to vypadá v těchto chvílích u nás na Vysočině? Prší někde nebo si všude užíváme víceméně sluníčka?
2: Tak užíváme si většinou polojasno, teploty ty se nám pohybují od 20 až do 25 stupňů, vane nám k tomu vítr mírný, západní směru do 20 km za hodinu.
0: A co nás čeká v noci a zítra? Jaký bude zbytek posledního prázdninového víkendu?
2: Tak v noci tam čekáme takovou trošku větší oblačnost, spíše bude převažovat oblačno, jenom přechodně čekáme polojasno, ty nejnižší teploty od 14 do 11 stupňů, vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu a neděle jako taková spíš tam bude převažovat naopak slunečné počasí, většinou polojasno a ta oblačnost bude zvětšená jenom spíše přechodně, drobná je tam šance na přehánku, spíše by to se mohlo týkat takový kopcovitějšího terénu a ty nejvyšší teploty od 25 do 28 stupňů a vádám k tomu bude vítr slabý, během nepotom i přechodně mírný jihozápadní až západní do 20 km za hodinu.
0: No takže se dá říct, že ta poslední prázdninová neděle bude možná víceméně i na koupání.
2: No kdo to zvládne, tak určitě.
0: A jak to bude v příštím týdnu? Končí prázdniny, začíná škola, přijde třeba nějaké ochlazení, aby to školáky nemrzelo?
2: Tak už v pondělí tam ty nejvyšší teploty čekáme od 22 do 26 stupňů, takže takové drobné ochlazení o 2 stupně. Ty nejnižší teploty pondělní od 17 do 12 stupňů. Tam nám bude převažovat v té první části dne velká oblačnost. Hlavně k ránu se nám od jeho západu začnou vyskytovat srážky, tam se mohou vyskytnout i bouřky. Ty nám postupně přejdou přes většinu území kraje. Takže potom během odpoledne od západu nám ty srážky začnou rychle ubývat a většinou už potom bude převažovat polojasno a úterý, tam už nás čeká převážně slunečné počasí, polojasno až oblačno, v noci a ráno čekáme na některých místech i skoro jasno, ty nejnižší teploty od 14 do 10 a nejvyšší od 21 do 25 stupňů.
0: Tak takové bude počasí po zbytek prázdnin a i první školní rok. Andrea Kvapilová a informace z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji za informace. Děkuji za ně a přeji hezkou sobotu.
2: Hezký den naslyšenou.
0: No a my pokračujeme s muzikou. Tohle kapela Kex a písnička Víš.

0: Naďa Urbánková, Karel Černoch, slečna Sen, muzika, která doznívá v rámci sobotního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Vody je sice v řekách na jihu Moravy podle povodí málo, vodáckou sezonu ale sucho zatím nepřekazilo. Například na řece Dyji u Znojma pomáhá nadšencům v lodích místní vodní nádrž. Do koryta z ní stále proudí voda. Na pár milčin narazí skupiny až dál po proudu.
1: A běží víc, ale takhle.
2: Ze schodů u vodáckého centra ve Znojmě snáší směrem k řece Dyji lodně třeba Petr Novák z Brna, který vyráží s rodinou a se známými.
3: My jsme vyrazili s dětma podívat se na krásy nivy řeky Dyje a abychom jim vytvořili první zážitek s kontaktem vodáckým sportem.
2: Ještě nikdy nebyli.
3: Jsou poprvé, takže dneska je pokřtíme a od té doby už pak pojedou po každý, když bude potřeba.
2: Tak snad je máte spočítaný, abyste se vrátili se stejným počtem.
3: Máme děti jako smetí, když se vrátíme a bude jich pořád stejně, tak je to dobré.
2: Dyje tady teče poměrně pomalu, je ideální pro rodiny s dětmi. Využili toho i Cipriánovi z Brna.
4: Tady jsme na vodě poprvé, po velké pauze, ano, poprvé s dětmi. Na Vltavě jsme byli asi dvakrát, ale tak před 20 lety.
2: Místní vodáci mají štěstí. Přístav se rozléhá hned pod hrází vodní nádrže Znojmo. Vodohospodáři z ní pouští do koryta, kde je vodu. Takže proud stačí na to, aby zůstala řeka sýzná. I když místy vody podle Anety Polákové z vodáckého centra ubylo.
5: Po úseku ze Znojma do Krhovic, tak samozřejmě té vody je míň, protože už je to dál od té Vranovské přehrady. Tím, že jsou tam i meandry, v těch zatáčkách a podobně, tak tam té vody je míň. Občas jsou tam mělčinky, je potřeba to přetáhnout, tu loďku, ale není to nějaké kritické, že by se ta voda nedala sjíždět.
2: Dyje u Znojma patří na jihu Moravy spíš k výjimkám, pokud jde o průtok. Třeba v případě Loučky v Dolních Loučkách je průtok zhruba na 6% standardu. V Kyjovce v Kyjově naměřili vodohospodáři 11%. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
6: Průtoky v tocích jsou výrazně podprůměrné na celé jižní Moravě. Nejčastěji se pohybují jen mezi 10 až 30% průměrných hodnot v tomto období. Zejména menší a drobné vodní toky vyschly úplně. Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
2: Na některých řekách se hodnoty dostaly na ty nejnižší za 40-letou historii měření. Je to případ Moravy ve Strážnici, Jihlavy v Ivančicích nebo Veličky ve Strážnici. Alena Hysová, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupáři. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
5: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
4: Děkujeme.
6: Je 15 hodin.
7: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Žďár zlegalizuje a nově vyznačí přes 100 parkovacích míst. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Ruské útoky u Buči nepřežilo nejméně 37 lidí. Vzdušný úder zasáhl taky budovu muničního skladu. V noci teploty klesnou k 11 stupňům. Zítra pak čekáme polojasno se sluníčkem a teplotními maximy 28 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Celkem 139 nových parkovacích míst budou moci využívat řidiči ve Žďáře nad Sázavou. Radnice hledá firmu, která úpravy dopravního režimu na sídlištích nebo u polikliniky provede. Pracovat by měla na podzim a vyznačí zatím neexistující nebo dosud nelegální parkovací místa. Kromě toho na sídlištích ubydou přebytečné dopravní značky, sdělila mluvčí města Blanka Sobolová.
8: Obecné pravidlo, které nebude platit všude, ale objeví se v hodně těch oblastech, tak budou obytné zóny nebo rychlost 30 km v hodině. Tam je potřeba upozornit, že to bude určitě uvnitř sídlišť a netýká se hlavních tahů, takže se nemusí nikdo bát, že by po hlavních komunikacích se nově jezdilo 30 km v hodině, to určitě ne.
6: Žďár se tím chystá na budoucí spuštění modrých parkovacích zón, které ale přijde až později. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku to za ně mají udělat školy. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada ale i tak studentům radí, aby si u pojišťovny ověřili, jestli škola povinnost splnila.
9: V tuhle chvíli je možné, že se ještě tato praxe úplně nevžila a proto bych doporučil všem studentům, pokud si nejsou jistí, že je u nich správně vedena na pojišťovně ta skupina pojištěnce, aby si tuto skutečnost ověřili a to jednoduše přes aplikace, která každá zdravotní pojišťovna svým klientům nabízí.
6: Dřív měli tuto povinnost jak studenti, tak školy. V praxi se tak stávalo, že změnu pojišťovně nikdo nenahlásil a studenti museli pojistné doplácet. Ruské útoky u města Buča mají 37 potvrzených obětí. Podle šéfa vojenské správy Kyjevské oblasti Timura Tkačenka může počet mrtvých ještě růst. Přes 40 lidí je zraněných, včetně 2 dětí. Téměř 400 tamních obyvatel museli z bezpečnostních důvodů opustit své domovy.
10: Už v pátek deník Ukrajinská pravda informoval o několika silných explozích a rozsáhlém požáru muničního skladu. Ukrajinské úřady už vyšetřují podrobnosti incidentu a to, jestli byly výbušniny na místě uskladněné podle platných předpisů. Následné výbuchy totiž zabily několik lidí a poničily desítky obytných domů a domov důchodců. Úřady musely z bezpečnostních důvodů taky uzavřít několik kilometrů dálnice spojující Kyjev a město Chop u slovensko-ukrajinských hranic. Podle kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajina získala informace o tom, že Rusko plánuje operace směřující na Kyjev a město Černihiv. Matěj Kolář, Český rozhlas.
11: Sport.
6: Fotbalisté Zlína se pokusí získat první body v sezóně Šance ligy, a to na stadionu brněnské Zbrojovky. Zápas 6. kola začne v 17 hodin, stejně jako utkání Pardubic s Artisem Brno. Od 8 večer pak proti sobě nastoupí Baník Ostrava a Sigma Olomouc. A úřadující mistr světa vozů Formule 1 Lando Norris prodloužil smlouvu s McLarenem. V týmu zůstane britský pilot minimálně do roku 2030. McLaren zároveň uvedl, že součástí kontraktu je taky víceletá opce na prodloužení spolupráce.
7: Počasí.
6: Havlíčkův Brod hlásí 24 stupňů, Moravské Budějovice 25. V noci bude spíše oblačno a teploty mezi 14 a 11 stupni. Zítra pak očekáváme polojasný a slunečný den. Jen s malou pravděpodobností se objeví přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: V Loukově mezi Dobrou vodou a Dolním městem se stala nehoda. Průjezd je tam možný se zvýšenou opatrností.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Já jsem rád, že sobotní odpoledne trávíte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Od jehož mikrofonu vás zdravím a přeji příjemný a pohodový poslech. Už za pár minut ochutnáme první letošní burčák v rozhlasovém studiu se Zdeňkem Dršlem. A propos, víte, jak se počítá rok na Jižní Moravě? Dozvíte se to za chvíli, tak určitě poslouchejte.
7: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: Kdy do kdy trvá rok na Jižní Moravě? Jaké má roční období? Jestli typujete, že v tom hraje roli vinobraní, typujete naprosto správně. Ale více už řekne herec Zdeněk Drišl v dnešním Burčákovém rozhlasovém sloupku.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Je konec léta?

a odzemňuje hrozno, scezuje rmut nebo drť, lisuje, odkaluje, síří a kontroluje kvašení moštu, až se konečně potěší a pochlubí prvním burčákem. Mošt zbělí, proteplá a zadrhne na jazyku. Burčák plné chuti, co se po jazyku roztahuje, který osvěží ústa i hrdlo. Někdo žije od Vánoc do Vánoc. Na jižní Moravě se žije od burčáku k burčáku. Svědčí o tom i tato anekdota. Na Slovácku učitelka zkouší žáky, jaká znají roční období. Přihlásí se Josífek. Prosím, jaro, léto, burčák a zima. Říká se, že burčák je mléko starců. Proto, že o každé čekání, než réva dozraje, zestárneme, ale když se pak napijeme, jako bychom omládli, byť jsme zase o rok starší. Už staří Řekové tvrdili, že dobré víno dělá dobrou krev a dobrá krev je předpokladem dobré nálady a dobrá nálada přináší dobré myšlenky a dobré myšlenky dávají vzniknout dobrým skutkům a dobré skutky dělají člověka člověkem. Dobré víno je dobrým přítelem, jenom když s ním dovedeme zacházet, tvrdil dramatik William Shakespeare. Víno dodává duchu lehkosti a dovoluje povznést se nad malicherností. Doušek na patře, zvolna a nábožně pohlcený, spojuje člověka s tradicí uctívání požitků v průběhu všech staletí. Nabízí krásu, tajemství, smyslnost, opouští nás hněv. Je nejlepším učitelem zpěvu. Půjčí nám křídla, ale dokáže také zamotat hlavu, když to s koštováním člověk přežene. Ve sklípku se cítíme báječně, ale když se vyjde na vzduch, no, člověk by nikdy neměl popíjet sám, protože i mladé víno váže přátelství a přátelé by si měli považovat toho, co vinař v potu tváře ze slunce a hroznů vyvedl k naší radosti. A škoda, aby to někdo pak neskazil kapkou nabubřelého octa.

A doufám, že vaše sobotní odpoledne stane příjemné a pohodové jako muzika na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Tohle byla kapela Eurythmics, I Saved the World Today v 15 hodin a 21 minut. Badatel v oboru železniční historie Richard Cila pátrá po pamětní desce, která byla na nádraží v Dobronině na Jihlavsku. Jestli ji našel, řekneme už za chvíli v reportáži. Hned po písnice kapely Jelen, jmenuje se Magdalena.

0: Po 80 letech chybí na budově nádraží v Dobroníně na Jihlavsku pamětní deska připomínající železničáře, který padl na konci druhé světové války. Zmizela při rekonstrukci budovy a i když už práce na modernizaci skončily, pamětní deska zatím na svém místě není.
1: Chybějící pamětní desky v dobronínské stanici si všiml strojvedoucí a badatel v železniční historii Richard Cila.
2: Probíhala ta, jak to říct, rekonstrukce, tak jsem předpokládal, když člověk ví, že ta mramorová deska tam byla a najednou tam není, tak dobře, počkáme do dokončení stavby. A ono furt nic. Červenci tam ještě dělali přednádražní prostor, ale venkovní nedělalo se na budově, už je vlastně hotová, ta už je vlastně od toho června.
1: Na desce bylo jméno Štěpána Vampoly, železničáře, který zemřel 9. května 1945. Pietní místo na nádraží bylo zřízené o rok později.
2: Začněte pátat, protože se nejedná o věc, nápis, čekárna, dopravní kancelář, to zmizí, že jo? Ale tohle by zmizet neměl.
1: Na místě, kde dřív byla pamětní deska, je teď nové zateplení. Před výpravní budovou stojí ještě elektrický rozvaděč. Jinak na první pohled tady už všechny práce jsou hotové, včetně přístřešku čekárny. I trávník vedle budovy už je nově vysazený.
3: Pamětní deska byla po dobu rekonstrukce nádražní budovy snesena a je uschována u zhotovitele. Na nádražní budovu se ale vrátí.
1: Ujišťuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová. Dotazy na chybějící desku zaznamenal v posledních dnech i bezpartijní starosta Ivan Sehnal.
4: Předpokládám, že teda nebude na tom samém místě, kde byla, protože tam jsou nové rozvody elektřiny. Ale chtěl bych samozřejmě, aby byla umístěna k tomu perónu.
1: O umístění pamětní desky se podle něj rozhodne na společné schůzce. Její termín ale ještě není daný. František Jirků, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Želivském klášteře a místním pivovaře. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.

0: Bangles a písnička Eternal Flame na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli Karel Gott, Marta Kubišová, ale teď se pojďme podívat zpátky do historie společně s Miroslavem Markem a dědou Součkem.
1: Bejvávalo.
2: Dnes o prospěšnosti kopřiv pro doma chovanou drůbež, pane Součku.
3: No to prr, chlapče. Kopřivy, to je zázrak, který nám lidem seslal pán z hůry, říkával můj dědeček. Takže drůbež dobrá, ale předně člověk.
2: Já vím, z kopřiv se třeba dělával odvar, aby posilnil vlasy.
3: Vidíš, to máš vlastně pravdu, na to bych býval zapomněl.
2: No ale?
3: Ale ten odvar se i pil. Kopřiva je totiž dobrá při špatném dechání a taky na ledviny a čistí krev.
2: A to je pravda, že se těma pálivejma kopřivama dřív lidi i šlehali?
3: No žeď, to je dobrý na bolení zad a svalů. Jo, pálí to jako čert, ale prokrví ti to nervy. Můj tatínek, když přišel v létě vožních z pole, utahanej jako tažnej vůl, jak říkal, si o to mamince dokonce vždycky sám řekl. Vyšlehat kopřivama, jinak zejtra nevstanu.
2: Tak a teď už k tomuhle dobovýmu čtení. Kterak mohou nemocným kachnám kopřivy pomoci?
3: Počkej ještě. Jedna věta. Věhlasná bylinkářka ji šířila po celém království českým. Kdyby lidi věděli, jak je léčivá, tak by pěstovali jenom kopřivu.
2: Dobře. A teď už konečně o tom, co jsem chtěl říct na začátku, že totiž kopřivy bejvávaly za starých časů pro leckterá doma chovaná zvířata nejen krmením, ale i léčivem. Třeba proti kulhání kachen.
3: Ukaž to sem. Mám to číst?
2: Čtěte.
3: Tak. Zvláště u kachen mladých jest kulhání neklamným znamením obávané slabosti nohou, která jest u nich vyvolána nedostatečnou výživou a vlhkou podsadou. Kachny musí dostati tolik zeleného žrádla a vařených brambor, kolik jen spotřebují, a také dosti masité potravy jako dešťovek, plžů a rozmělněných kostí. Posada jejich musí být suchá, neb kachny jsou na nohy velmi choulostivý. Když mají vlhko, dostanou revma, nechtějí chodit a ztrácejí chuť k žrádlu. Takováto nemocná zvířata léčíme tak, že je posadíme na kopřivy a dáváme jim též kopřiv do žrádla. To proti kulhání pomáhá jistě.
1: Bejvávalo.

0: Mýty, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Švédka, která mluvila česky a stála u zrodu Československa. Přátelila se s našimi prvními prezidenty, žila odvážně a dobrodružně. Narodila se na chladném severu, ale její srdce bylo vždy ochotné pomoci druhým. V sobotním díle uslyšíte o ženě, která zanechala v našich dějinách nesmazatelnou stopu.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Fajdo, řekni for.
1: To se takhle manžel vrací o půlnoci domů a manželka říká, teda Karle, ty máš ale opici. No, to jsem rád, že seš tak sebekritická.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

Vítězla Fávra, jeho citronová holka, krásná vzpomínka na zpívajícího bubeníka, jak se mu přezdívalo. Po 16. hodině budeme také vzpomínat. Čekají nás hvězdné návraty. Dnes setkání s milovníkem života, skvělým hercem a znalcem žen, Josefem Beckem. Dozvíte se, jak těžce přišel na svět, čím chtěl být, kdy se potkal se svou ženou, nebo jak se natáčela pohádka Hrátky s čertem. Zazní i scénky, písničky a anekdoty v podání tohoto herce. Patrik Rozehnal to ve svém vyprávění doplní o zajímavá fakta ze života Josefa Becka. To vše v hvězdných návratech za pár minut. Do té doby trocha reggae, je tady Lightback a ještě Miloš Birka, Tajný sen. Hezký poslech.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Policisté ke konci prázdnin kvůli silnějšímu provozu posílili hlídky. Podpora pro nezaměstnané by mohla být od ledna nižší. Slovenský premiér Fico prohlásil, že Rusko nelze demonizovat. Ve svém projevu taky kritizoval Ukrajinu. V noci teploty klesnou k 11 stupňům. Zítra pak čekáme polojasno se sluníčkem a teplotními maximy 28 stupňů. Začínají pravidelné zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Krajští policisté na tento víkend a na pondělí posílili hlídky. Nejsilnější provoz v souvislosti s koncem prázdnin očekávají hlavně na dálnici D1, silnicích první třídy a na trasách u rekreačních a turistických cílů. Podle krajské policejní mluvčí Dany Čirtkové vede silnější provoz i v kombinaci s letními uzavírkami k častějším nehodám.
3: Na dálnici mohou vznikat nárazově kolony, řidiči jsou pak nervózní, což může vést ke vzniku zbytečných nehod. Stejně tak problémy mohou být na ostatních silnicích, kde stále probíhají stavební práce a provoz je řízen semafory nebo je veden po objízdních trasách. I zde může docházet ke kolizním situacím.
1: Při kontrolách se policisté zaměří i na to, zda řidiči nejsou pod vlivem alkoholu nebo na technický stav vozidla. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh by vrátil podporu na úroveň před letošní změnou. Částka by v prvních dvou měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku. Teď to bylo 80%. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda. Hnutí ANO je podpořilo. Podle Babiše ale lidé začali změny zneužívat.
4: V čase, kdy jsem říkal ano, tak jsem neměl tu informaci a nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci, takže my máme tady velký problém.
1: Ministerstvo práce zatím novelu se změnou podpory nepředložilo. Proti návrhu se ale teď už staví odbory i zaměstnavatelé. Podle slovenského premiéra Roberta Fica nelze Rusko demonizovat a vytlačovat z Evropy. Fico to řekl v projevu na oslavách 82. výročí začátku slovenského národního povstání v Banské Bystrici. Předseda slovenské vlády zároveň kritizoval Evropskou unii za pomoc Ukrajině. 27 podle něj nepotřebuje víc zbraní a rusofobii, ale víc diplomacie a plánů na pomoc ekonomice. Ficova vláda po svém nástupu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc ze státní zásob pro Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské invazi.
2: Sport.
1: Fotbalovou Spartu definitivně opouští Veljko Birmančević. Bývalá opora Pražanů po jarním hostování ve španělském Getafe přestoupila do maďarského Ferencvároše. Srbský útočník byl se Spartou u zisku ligového titulu i domácího poháru v roce 2024. Nastoupil za ně ke 109 zápasům a dal 39 gólů.
2: Počasí.
1: V Pelhřimově teploměr ukazuje aktuálně 22 stupňů, v Dukovanech 25. V noci bude spíše oblačno a teploty mezi 14 a 11 stupni. Zítra pak očekáváme polojasný a slunečný den. Jen s malou pravděpodobností se objeví přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v kraji, plynulá je i dálnice D1. Tak šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Další vydání právě začalo. A s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
6: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
5: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
6: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
5: No vida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
6: Kdo to udělá?
5: Já myslel, že vy, ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
6: A co za to chtěl?
5: Jak co? Je to jeho práce, musí to udělat.
6: A ty?
5: Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice.

0: Porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
1: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko odžebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Kdo rozený gurmán má kotlety rád.
0: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavě chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu výměnou za pohádkové ženichy.
2: To není pravda, ty klevetníku,
3: říká mám znovu, včera večer upsala princezna svou duši čertu.
4: A jak to můžeš dokázat?
3: Je tady pan důkaz, na vlastní oči jsem to viděl.
4: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnala?
3: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
4: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak svolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
3: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svatý oče.
4: Kéž by jí tlama pekelná.
5: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný musky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
4: Tak říšná Káča se taky upsala.
5: No?
4: Bodeď by je Radach sám napích na nejspičatější tento.
5: Dejte pokoj, pane poustevník, neberte všecko tak Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálenej plotně.
4: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
5: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
4: Mlčíš, rouhači?
0: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označící jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Heger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v pekle před čerty.
3: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovat jet, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je po všem. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
0: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý.

0: Pětiletý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
1: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
2: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
1: To proč?
2: No, Žací strojek je nový,
1: ale
2: že
1: prosím
2: jo,
1: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
2: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny, manžel.
1: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
2: Ne,
1: pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
3: Tati, není tam benzín.
1: No tak ho tam nalej.
3: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
1: Proč?
3: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
1: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
2: Se divíš.
1: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
2: no,
1: to samý.
2: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
1: Božem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
3: Tati, nádrž je plná.
1: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
2: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
1: Chytil!
2: Běží!
1: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
3: Tati, jeď rovně.
1: A nerad.
3: Uber plyn.
1: A proč?
3: No přehřeješ to.
1: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
3: Tati, tak to není.
1: Ale to je známý fyzikální úkaz.
3: Ne, tati, ne.
1: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nešiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na snílý jabka. Tatínek se hodinom potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
2: Fando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
3: Už je v růžích.
2: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
3: Zatočil do brambor.
1: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
3: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
1: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
2: Kde je tatínek?
3: Je na střeše.
2: Já ho nevidím.
3: Ale u sousedů na střeše.
2: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
1: Jsem Fanto. Tief zdrav a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geš vadio keš jo persi megamata. Sono sano e to bene. Jestem zdo ruf i pavodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
2: Ne, to ti zakazuju.
3: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
1: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před 2 lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgány.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy 2 rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
5: 18.
2: Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 620 dolarů, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Co je to situace? Šravný soude, obžalovaný ve zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jones, prosím, nechte.
6: Ale já nic, slavný soude, to je jich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé a košilaté anekdoty.
7: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a je kolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to řeknou. Na víc prostáku a podešla. Za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, bo to stihne. Tak to stihli, on bál, podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
8: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mi dojezt, nebo aby mě odstřelili, víš. No a já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tý jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končejí nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě Ruse spolej a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťafu, a kdyko má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda spal Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slikli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou. No a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho. A ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy volme dělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jarouško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to. Když jsou tady ženské, a pak dám tak nějakou vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundovaný, a bavili jsme, Jardo ještě furt. On pal porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty a ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepa dělal ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Arsepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš a ten Arsepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
9: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zabijete jímavou, milostnou serenádičku.
10: Přijde na to o za to.
11: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
9: Kybič drštla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
10: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
11: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
10: Ono tu jde o Kristýnku.
9: Serenádička pro Kristýnečku.
11: Zaspívá mi
9: na dluh
11: zadarmo.
10: Ostatně je to za jedny peníze.
9: To je fakt. Od prejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Výborně, mladíče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček, píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí. Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte, čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace Za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty, a co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů, prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Umíte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpuste, přátelé. Ten muž s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: Jedeme. Kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: Jo, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, já pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami. Já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Dejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši, člověk, aby dřel, kopal a oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívaj zadarmo. Dáváš 20 korun za osobu.
0: Prosti vás, já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc, a v životě mě nenapadlo, abych za to vybíral, to jsem trouba, víte.
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Nepak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třeba z prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No to počkat. Tak topr. S ouřadama nechci mít žádný oblídačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
0: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, čověče, dejte mi pokoj.
0: Nakopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
1: Tato!
0: Moje stará vykopávka se ozývá, co pak chceš, maminko?
1: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
6: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
0: Jo, točil 48. rok. Udělal bylo... Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Yeah. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. Yeah. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, yeah. To byl genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, Misi Maskerovi, hele, dej Pepičku fousy, jak to bude vypadat. Oni dal fousy a Krška pán, ježiš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracený. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno. A bylo to zrovna po té jeho premiéře, po té dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po té roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu ty aplauzy a ovace a byl takovej to. A teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejchavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno. To byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající. Ježíš, s tím byla taková sranda. V tom 48. roce revolučním tam dělal takovýho měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, když si vymýšlel. A on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky. A my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme ochutnali, on to byl práškovej cukr. A my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi. Já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu. Až on třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. A je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Toho chrobáka, malý ten majeteček, to hovinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? Ale člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe. A říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Má to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. Pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.

0: jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí,
1: a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se

0: kilometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
2: Co svítí, když svítí, a když dosvítí, a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým natyrelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehlička.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě? No to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost? Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No, koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči navrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se s nadšením dívat na lesy a skály, no, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Slyšeli jste? Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmoknem, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak, to je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha, a kde, Zdeničko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durychově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller, to, co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne, on jel k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představení neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou, to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveři, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den je radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dopravní podnik v Jihlavě obnovuje vozový park, očekává dodávky trolejbusů. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysoké vzdělání. Udělá to za ně škola. Ukrajina hlásí po ruském útoku nedaleko Kyjeva téměř 40 mrtvých. V noci teploty klesnou k 11 stupňům. Zítra pak čekáme polojasno se sluníčkem a teplotními maximy 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Jihlavský dopravní podnik má 3 nové autobusy, další 2 má objednané. Vozy budou zajišťovat například náhradní dopravu při demolici Znojemského mostu v příštím roce. Dopravní podnik ale podle ředitele Radima Rovnera obnovuje i další části vozového parku.
2: Teďka v září, řeknu třetí týden v září, by měly přijít 3 nové parciální trolejbusy. V říjnu naváže dodávka 12 dalších trolejbusů, z nich 6 bude standardních, pro které budujeme ty trasy tady v centru města. 6 bude parciálních a v únoru roku 2027 dorazí 4 parciální trolejbusy.
0: Studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak i školy.
3: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
4: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
3: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
5: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
3: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
6: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést k odpovědnosti za sebe.
3: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Ruský útok u ukrajinského města Buča v Kyjevské oblasti nepřežilo nejméně 37 lidí. Zraněných jsou desítky, informují o tom tamní úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že ruský bezpilotní letoun zasáhl sklad s municí. Na místě po úderu začaly rozsáhlé exploze a vypukl požár. Ukrajinská prokuratura už podle Zelenského vyšetřuje možnou nedbalost.
7: První úder zasáhl sklad munice, který tam rozhodně neměl co dělat. Šlo o zařízení ozbrojených sil. Vybuchly granáty, miny, další munice a drony. Rozsah je značný.
8: Značný masштаб.
1: Sport.
0: Rychlostní kánoista Martin Fuchsa vybojoval na světovém šampionátu po zlatu z kilometru ještě stříbro z poloviční trati. V polské Poznani nestačil jen na Brazilce Queirose. Při závodě musel Fuchsa hodně bojovat s větrem a silnými vlnami.
9: Každý, kdo tady je, tak vidí ty vlny. Nejsou největší, umějí tady být mnohem větší. V roce 2012 jsem se tady dokonce jako potopil, jo. Takže tady to ještě slabý odvar. Těch pozdních 100 metrů se tady ty vlny odráží ještě tady od těch betonových vlastně pontonů tady v cíli. A strašně se to tam mele, takže člověk je úplně tuhej samozřejmě. Je rád, že se drží v lodi a ještě do toho balancuje všechny ty vlny. A do toho má ještě podat ten maximální výkon.
0: Denisa Řáhová byla na šampionátu na ženské pětistovce šestá.
1: Počasí.
0: Vežďáře nad Sázavou a náměště nad Oslavou mají 23 stupňů, v Černovicích hlásí 22. V noci bude spíše oblačno a teploty mezi 14 a 11 stupni. Zítra pak očekáváme polojasný a slunečný den. Jen s malou pravděpodobností se objeví přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Třebícku v Hartvíkovicích máme hlášenou nehodu dvou cyklistů. Opatrně pak i v okříškách v Jihlavské ulici při výjezdu, tam se srazilo auto s motocyklem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: A krátce po 17. hodině vám přeji příjemný a pohodový poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina a
11: neméně úspěšný, ať máte také poslední prázdninový víkend. Švédka, která mluvila česky a stála u zrodu Československa, přátelila se s našimi prvními prezidenty, žila odvážně a dobrodružně. Narodila se na chladném severu, ale její srdce bylo vždy ochotné pomoci druhým. V dnešním díle pořadu Stopy fakta tajemství uslyšíte o ženě, která zanechala v našich dějinách nesmazatelnou stopu. Už za pár minut.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Mezihra paní Amélie. Vyhnanci na Sardinii a tajemná přítelkyně prezidentů Masaryka a Beneše.
2: Od osmiúhelníkové bašty San Giacomo ze 17. století kráčím historickým centrem. Vlevo vidím moře, vpravo úzké domy, tak typické pro Sardinii. Potkám hodně turistů. Alghero, proslulé město v severozápadní části Sardinie, mimochodem po Sicílii jde o druhý největší ostrov ve Středozemním moři, má totiž co nabídnout. Především jedinečné a pečlivě udržované památky. Blížím se k baště Marca Pola, abych našel dům, v němž před více než jedním stoletím žila jistá Švédka s velkýma modrýma očima a s hustými zlatými vlasy. Někde tady našla v letech 1915 až 1916 nový domov. Domov ve vyhnanství.
3: Toho osudného rána jsem si zbalila kufry. Ateliér jsem pronajela dánské malířce Olze Lou a odešla. V přístavu už čekala loď. Měla jsem lístek do první třídy, nakonec jsem ale skončila v kajutě třídy třetí. Tísnilo se tam 9 dalších žen. I když bylo srpnové vedro, nikdo tam neotevřel ani alespoň malé okno, takže se tam nedalo dýchat. Vzala jsem si polštář, přikrývku a noc jsem strávila na palubě. Ovíval mě milý vánek a já se dívala na hvězdy. Loď nesvítila, plulo se ve tmě, kvůli nepřátelským ponorkám. Bylo to ale vzrušující a tajemné, plout v temnotě, obklopem neviditelným nebezpečím. Do Golfo Aranči jsme dorazili v 5 hodin ráno, právě když vyšlo slunce a hory zářily fantastickými barvami.
2: Prvně jsme citovali z knihy, jejíž titulek se dá z italštiny volně přeložit jako Mezihra v Sardinii. Golfo Aranči, tedy Pomerančový záliv, leží nedaleko sardinského Alghera. Do města pisatelka přicestovala.

0: zůstat doma a v šeru.
1: Jméno pisatelky Amélie Posse. Ovšem 29. května 1915, tedy už necelé 3 měsíce, si k jménu píše ještě příjmení Brázdová. V květnu se totiž, bylo to v Římě, provdala za českého malíře Otakara Okio Brázdu. Bylo jí 31 let. A už tehdy měla tato výrazná Švédka, narozená ve Stockholmu, za sebou pozoruhodné, ale zde i dramatické roky. Měla také zajímavý původ. Někdejší britský diplomat, působící v době druhé světové války ve Švédsku, Peter Tennant, jeden z jejich důvěrných přátel, později v knize Amélie Posse Brázdové, Tajné dopisy z Prahy 1948, o ní napsal.
2: Narodila se v roce 1884 v aristokratické rodině. Zdědila básnické nadání svého pradědečka z matčiny strany, básníka Gunnara Wennerberga. Také politický instinkt konzervativního dědečka z otcovy strany, Arvida Posse. Po celý svůj život psala, vystupovala a bojovala za svobodu jednotlivce.
1: Otevřeme si nyní knihu, kterou napsala švédská bohemistka Eva Strömberg-Kranz. Název Amélie Posse Brázdová, život spjatý s Československem.
2: O Amélii se říkalo, že je divoká jako kluk. Jezdila na zdivočelé krávě, nasedla na nezajížděného koně, který ji schodil, jezdila ve stodole na sáňkách, až spadla kravám do žlabu, lezla po stromech a po střechách. Často se zranila, což se jí ostatně stávalo i později v životě. Nesčetněkrát spadla ze schodů, spolkla kuřecí kost, škrábla se o zrezivělý hřebík, spadla z houpací sítě. A její úrazy měly za následek otřes mozku či otravu krve.
1: Už jako dítě, vzdělávané guvernantkami, mluvila plynně, kromě své mateřštiny, francouzsky a anglicky. Později přidala němčinu či italštinu. A třeba také češtinu. Hodně četla. Šťastné dětství jí skončilo po smrti otce. Amélie bylo tehdy 13 let. Zanedlouho Amélie odjíždí do Kodaně. Věnuje se tu studiu hudby a výtvarného umění. Je jí 17 let, když potkává svého prvního ostrového muže, Andrease Bjerreho. Studuje práva a pochází z bohaté dánské obchodnické rodiny. Je sice intelektuálně velmi zdatný, od dětství však trpí melancholií, depresemi. Vezmou se v roce 1904. O rok později se jim narodí syn. Zatímco činorodá Amélie je stále plná energie, její manžel, který právě dostudoval práva, je na tom, jak se píše v biografii Život spjatý s Československem, stále hůře.
2: Od roku 1908 se Andreasovo zdraví postupně zhoršovalo, což stavilo manželství před těžké zkoušky. Andreasův zápas s temnými silami jeho nitra však Amélinu lásku zároveň posiloval.
1: Pak se ale objevila Amélina nejlepší přítelkyně, Madeleine Bennettová. Netrvalo dlouho a Amélin muž a Madeleine se do sebe zamilovali. Brzy následoval rozvod a Amélin odjezd do Říma. V Amélině biografii čteme.
2: Rozvodem manželství, k němuž došlo 28. března 1912, nabyla Amélie částečně rovnováhu. Začala nová kapitola jejího života. Na scénu vstoupil další muž a navrátil ji k životu. Tím zachráncem se stal ani ne 25-letý Čech Oky Brázda. Jeho prostřednictvím spojila Amélie Posse svůj další osud s dosud neexistujícím státem, s Československem.
1: Oskar Brázda, zvaný Oky, byl o 3 roky mladší než Amélie. Narodil se v roce 1887. Bylo to v Rosicích u Pardubic. Jeho otec byl úspěšným podnikatelem v pohostinství. Mimo jiné provozoval také slavnou pražskou kavárnu Slavia. Oke vystudoval Vídeňskou akademii výtvarných umění a protože jeho talent byl opravdu mimořádný, dostal císařské stipendium a mohl studovat v Itálii. Amélie Oke se berou 29. května 1915 v Římě, těsně poté, co Itálie vstoupila do první světové války. Znovu citujeme z knihy Život spjatý s Československem.
2: Okimu byl doručen

0: Rozkaz k internaci. Byl rakouským občanem, a tedy nepřítelem Itálie, a musel být poslán někam, odkud nemohl Itálii škodit. Takovým místem byla Sardinie, které se vyhnanci obávali již od dob starého Říma. Amélie se internace netýkala. Vzhledem k tomu, že k sňatku došlo teprve nedávno, mohla nadále užívat svůj švédský pas a v případě potřeby vystupovat jako švédská občanka.
1: 19. července 1915 se Oki Brázda vydává na cestu. Cílem je ostrov Sardinie. Dnes je tento ostrov o velikosti 1/3 České republiky a jemuž se říká Karibik Středomoří, rájem turistů. V roce 1915 však Sardinie vypadala jinak. Jak napsal v roce 2016 na webových stránkách Algerské příběhy Roberto Barbieri.
0: Je to Algero vzdálené v čase, dekadentní s rozpadajícími se budovami. Všude křičící děti, žádná hygiena, krysy, špína a bigotní španělské dědictví. Na druhou stranu je to ale také město středomořských barev a mořské krásy. Pátrání Stanislava Motla, který na Sardinii hledal stopy, které tu v čase své internace zanechala pozoruhodná Švédka, jejíž srdce bylo pro Československo, Amélie Pose Brázdová, pokračuje.

0: Do Sardinie Okibráda připlouvá společně se svým krajanem, knihovníkem z Vatikánu, Bohumírem Chytilem. Vyhnanci však mají přes všechna omezení štěstí. Neskončili totiž v internačním táboře. Amelie, i když nemusí, svého manžela následuje, jak už víme, počátkem srpna 1915. Musí být všelijak, zvláště když si uvědomí, že velkou část ostrova zachvátili tyfus, cholera, malárie a další nebezpečné nemoci. Amelie bude v knize Mezihrana Sardinii vzpomínat.
1: V jedné části ostrova bylo internováno na 800 lidí. Onemocněli malomocenstvím. Přes velkou pomoc statečných františkánských řeholníků umírali jako mouchy. Smrt tu šířily další epidemie. Během prvních měsíců to byly stovky mrtvých denně. Těla byla posypána nehašeným vápnem a pak naložena na čluny smrti. Tyto čluny byly zatíženy kameny. Když se plavidla dostala na otevřené moře a byla v bezpečné vzdálenosti od ostrova, válečné lodě je torpédovaly. Na palubě válečné lodi kněz sloužil za mrtvé mši a v přístavu se rozezněly zvony.
0: Přestože Amelininy první dojmy z Algéru byly spíše odmítavé, nebyla by to ona, kdyby se svým vrozeným optimismem nenašla ve vyhnanství alespoň něco pozitivního. A to i přesto, že od internování měli omezenou volnost pohybu, což mimochodem trápilo hlavně Okiho.
2: V každém případě oba novomanželé přijeli do Algéra a pronajeli si dům na Via Cavour u hradeb. Dům má krásnou terasu s výhledem na moře. Oki je dobrý malíř portrétista a má práce stále dost. Za portrét zdejšího biskupa dostane velký kus šunky a skvělé síry.
0: Píše ve své eseji o Amelii Pose Brázdové v Algéru Roberto Barbieri. O více než století později procházím ulicí Via Cavour. Mám u sebe starou fotografii, kterou buď Amelie nebo Oki pořídili z terasy svého domu. Na snímku vidím mořskou hladinu, kameny, pláž, také baštu Marca Pola a rovněž dosud stojící nemocnici. A pak také vzdálený mys Capo Caccia, jeden z nejzápadnějších bodů Sardinie, s jedinečnou přírodní scenérií. Stále jdu ulicí, střídavě se dívám na fotografii a na okolní domy a zastavím před domem označeným číslem 15. Hnědé dveře nahoře obloukového tvaru. Nad nimi prvním patře okno a nad ním prostorná světlá terasa s výhledem na moře. Tady tedy Amelie a Oki žili. Tady spřádali sny a doufali, že jejich vyhnanství brzy pomine. Což se ale nestalo. Později ve své první knize věnované právě jejímu pobytu na Sardinii Amelie napíše.
1: Abychom předešli dalšímu zklamání, rozhodli jsme se přestat lpět na marných nadějích na svobodu. Slunce a moře přinášely příjemné okamžiky. Bylo to jinak krásně a život v Algeru byl sice trochu bizarní, ale malebný. Pokoušeli jsme se tedy brát život takový, jaký byl.
0: To už se blížil okamžik, kdy se Amelie měla zapojit do zápasu o samostatnou Československou republiku. Bylo je rovněž souzeno, aby se potkala s hlavními protagonisty nového státu, Tomášem Garrigue Masarykem, Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem. Protože Amelie má, na rozdíl od svého muže, stále možnost volného pohybu, opouští Sardinii a vrací se do Říma. Píše se o tom i v knize Život spjatý s Československem.
2: Nyní se již nejednalo jen o manžela, ale chtěla vytáhnout do boje za všechny internované Čechy. Shromáždila proto co nejvíce informací o poměrech na ostrově. Ostatní internovaní totiž zdaleka neměli tolik výhod jako Brázda. Mnozí žili v oblastech zamořených malárií, ubytováni ve starých kostelích či polorozbořených stodolách, do nichž zatékalo. Hygiena samozřejmě mizivá. Ty dvě libry, co dostávali na den, jim nestačily ani na jídlo.
0: Amelie je tedy v Římě. Intervenuje i u policejního prezidenta. dostala se k dalším vysoce postaveným Italům, ministrům i vojenským hodnostářům. Její žádosti dostala na to dokonce předseda italské vlády Antonio Salandra. Propouštěcí rozkaz však podepsat odmítne. Amelie se dozvídá o profesoru Masarykovi. Ten právě přicestoval ze Ženevy do Anglie, aby se tu ujal profesury slovanských jazyků. Amelie mu poslá dopis, v němž prosí o intervenci za svého muže i za další internované. Své matce o Masarykovi napíše.
1: Je to grand old man Čechů, iniciátor jejich obrození, poslanec a jediný jejich představitel ve Vídni, kterého nemohli umlčet vzhledem k jeho evropské proslulosti. Je to profesor jak slovanských jazyků, tak i dějin a filozofie na Pražské univerzitě a samozřejmě vůdčí osobnost všech jejich spolků v různých světadílech.
0: Přestože Tomáš Garrigue Masaryk neměl ještě v roce 1915 takový vliv, aby docel propuštění vyhnanců, mezi Amelií a profesorem Masarykem vzniklo pouto, které mělo trvat až do jeho smrti v roce 1937. Jejich první osobní setkání se uskutečnilo v roce 1919, tedy po vzniku Československa. Amelie Posse Brázdová o prezidentovi později prohlásila.
1: Byl tou absolutně nejbohatší lidskou bytostí, jakou jsem kdy poznala. Před jeho pohledem neobstála žádná faleš a ubohost, nedostatek intelektuální a morální cti.
0: Jak uvádí Iva Stremberg-Ranz, setkání s Tomášem Garriguem Masarykem znamenalo předěl v duchovním životě Amelie Posse. Amelie později navázala blízké kontakty také třeba s doktorem Edvardem Benešem či Milanem Rastislavem Štefanikem. Vyhnanství na Sardinii ale jakoby nemělo konce. Oky svou beznaději léčí malováním a je čím dál úspěšnější. Amelie kromě jiného poslala dlouhé dopisy blízkým. Začíná se na zdejší život zvykat. Více a více poznává zdejší život, zdejší lidi.
1: Když místní zjistili, že nejsme Itali, byli k nám více přátelští. Důvod? Po mnoho staletí byla Sardinie, Itali a zejména janovskými obchodníky vykořisťována a podváděna. A to natolik, že Sardinci začali považovat za své úhlavní nepřátele. Sardinci jsou totiž hrdí a nezdolní lidé, odmítají se klanět autoritám. Už na první pohled jsou nápadní svou důstojností, ušlechtilostí, ale i strohostí, což ostře kontrastuje schování a projevy běžných Jižanů. Když si vás ale Sardinec oblíbí, jeho štědrost a pohostinnost nezná mezí.
0: Květen 1916. Konečně mohou vyhnanci z Alghera odjet. Příslušné orgány vyslyšely opakované žádosti Amalie Posse Brázdové, jejího muže a dalších vyhnanců. Jak paní Amalie později napsala, na zrušení internace měl velkou zásluhu bohatý sběratel umění Vasil Chvoščinský, generální ataše při ruském zastupitelství v Římě. V té době také manžel už tehdy slavné české malířky a sokařky Růžený Zátkové. Amelie je opět v Římě a společně se svým mužem stává se jednou z hlavních osobností českého proti habsburského odboje. Pro zajímavost, Oky Brázda je autorem návrhu na bojový prapor československých legionářů v Itálii, přičemž Amelie ten prapor osobně vyšila. Především ale Amelie využívá svých mezinárodních kontaktů. Za československou věc agituje i v zahraničním tisku. V této době mají Brázdovi už dva syny, Bohuslava zvaného Sláva a Jana. Všichni žijí ve vile Čechina, ve Vatikánu. Scházejí se u nich významné osobnosti, včetně mnohých umělců. Oky uvažuje o tom, že pokud vznikne Československá republika, mohla by se tam rodina přestěhovat. Amelie se však do Čech zatím moc nechce. Prahu sice už jednou navštívila v roce 1912, nadšená ale, jak se píše v její biografii, nebyla.
2: V Praze prý byla mlha, zima a samí neznámí lidé, s nimiž neměla nic společného. Čechy byly pro ní zemí, kde pánové pijí pivo, jsou z něho vypasení a ženy jsou živočichové, lícní kosti jaksi vysedlé a v nich cosi syrového, opuchlé oči, smyslné rty a houpající se prsa.
0: Později svůj vztah k Čechům radikálně změní. Mezitím Tomáš Garrigue Masaryk a jeho spolupracovníci připravují koncept samostatného Československa. Oky bráta copy kurýr cestuje různými zeměmi, předává zprávy Masarykovi, Benešovi a dalším. Stane se přítelem Masarykovy rodiny. Nejmladší Masarykova dcera Olga se však do šarmantního a vydmluvného malíře zamiluje. Její cit přetrvá do prvních let Československé republiky. Jak se píše v několikrát decitované knize Amelie Pose Brázdová, život spjatý s Československem.
2: Okyho a Olgu sehrála dohromady sama Amélie při návštěvě na hradě. Její podmanivé klavírní improvizace, sugestivní nálada v krásně zařízeném salóně i pohled na divu krásné město rozkládající se v podzimním podvečeru pod hradem měly mocný účinek. Oky s Olkou se šli ven projít a vyměnili si polibky. Tato událost ovšem neušla bystrému zraku prezidentovu a ten uznal za vhodné zasáhnout a celou záležitost zabrzdit. Vysvětlil laskavě, ale rozhodně své dceři, že paní Brázdová má právo žít svůj život a jeho dcera povinnost uhnout z cesty.
0: I tak se však Brázdovi začínají od sebe vzdalovat. Nedostatek pozornosti ze strany své ženy řeší Oky různými milostnými eskapádami. Oba však stále spojují především jejich dva synové. V roce 1925 se manželům naskýtá možnost koupit panství na severu Čech. Opouštějí Řím a stávají se majiteli zdevastovaného zámku v Líčkově, nedaleko Loun a Žatce.
2: Přes všechny výhrady byla Amélie novým domovem nadšena. Během prvních letních měsíců nasadila všechny síly, aby domov zabydlela. Sama kreslila návrhy a dělala rozpočty. Fungovala jako majitelka i stavitelka, která řídila 60 pracovníků z okolí. Amélie onoho prvního léta trávila často celé dny vysoko na lešení a dochované fotografie to dotvrzují.
0: Píše se v knize Život spjatý s Československem. Během několika let se Runa na spadnutí změnila v krásné sídlo. Hospodářství prosperovalo a statek začal produkovat i kvalitní chmel. Líčkov zrodil novou Amélii. Amélii spisovatelku. Právě tady začala psát svůj první román Slunné zajetí. Příběh, který prožila v Algéru, na Sardinii. V Italii kniha opět vyšla v roce 1998 pod názvem Interludio in Sardinia, tedy Mezihra na Sardinii. V dalších letech měla Amélie napsat a vydat 11 knih. Sardinie a Alghero ji zůstaly v srdci. V závěru své knihy Amélie popisuje, jak s Okym a přítelem Bohumírem Chytilem už v době, kdy se chystali zpět do Říma, objevili jednu krásnou pláž, která je doslova uchvátila.
1: Leželi jsme ve stínu velké skály. Občas jsme vstali a šli si zaplavat. Bylo úmorné vedro. Voda byla však chladná, osvěžující, nádherně čistá. Bylo to čím dál opojnější. Pláž, my, slunce, smaragdové moře, šumění vln. Byli jsme tak okouzleni. A pak nás všechny tři najednou napadla stejná myšlenka. Proč jsme vlastně dělali všechno možné i nemožné? Proč jsme byli ochotni snad i pohnout nebem i zemí, a to jen proto, abychom tuhle krásu opustili? Uprostřed tohoto magického okamžiku nám všechny ty minulé obavy připadaly hloupé, absurdní. Do myslí se vkradla strašná pochybnost. Už nikdy neprožijeme to, co prožíváme právě nyní. Neprožijeme ten okamžik naplněný sluncem a spontánní radostí.
0: Pláž, kde paní Amélie prožívala chvíli nekonečného štěstí, jsem díky podrobnému popisu nehledal dlouho. Je to pláž Lazzaretto, vzdálená 6 kilometrů od Alghera. V době mé návštěvy byla sice poloprázdná, plážový bar byl ale otevřen. Dal jsem si dobrý koktejl. Díval jsem se na mořskou hladinu a přemýšlel o paní Amélii. Prožila strhující život. Když dala Líčkov trošku do pořádku, přišli němečtí nacisté. Zámek zabrali. Amélie, to už byla s Okim Brádou rozvedená, odešla zpět do své rodné země. Zapojila se do protinacistické zpravodajské činnosti. Pomáhala uprchlíkům. A protože jí srdce hořilo pro Československo, pomáhala také našemu exilu. Její syn Sláva letěl jako válečný pilot u naší letecké jednotky ve Velké Británii. Po válce se paní Amélie vrací do Československa. Prezident Edvard Beneš ji předává řád Bílého lva. Paní Amélie začne opět zámek Líčkov opravovat. Přichází však únor 1948. Stihne ještě navštívit už po abdikaci 7. června 1948 Edvarda Beneše. Přítomnosti jeho ženy Hany předloží odvážný plán. Dostat Edvarda Beneše do exilu. Její syn Sláva ho měl letecky tajně dopravit do Švýcarska. Edvard Beneš však 3. září 1948 umírá. Paní Amélie, když se dozví, že jí hrozí zatčení, Líčkov a Československo opouští. Už navždy. Zemře v roce 1957, její 73 let. Již zmíněný její přítel, britský diplomat Peter Tennant, o ní napíše. Žila riskantním způsobem a přes horšující se nemoc bojovala s nezmenšenou odvahou za své ztracené Československo. Na pláž Racereto padá soumrak. Domy v Algéru se rozsvěcují. Na obloze se objevují první hvězdy. Hvězdy, které tu kdysi obdivovala modrooká žena s plavými dlouhými vlasy. Jmenovala se Amélie Posebrázdová, Severanka s horkým a dobrým srdcem. Švédka, jejímž osudem se stalo Československo.
3: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje.

0: Trocha romantiky pro sobotní pozdní odpoledne, Art Garfunkel, písnička Bright Eyes, vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Vzpomenete si, kolik kostí je v lidském těle? Nejen to, ale i další zajímavosti spojené s kostmi nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
1: Léto ve westernovém městečku Šiklův mlýn. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Proč ti na tom tak záleží, zpívala Hanka Zagorová na vlnách Českého rozhlasu Vysočina v sobotu podvečer. Jak zemřel československý ministr zahraničí Jan Masaryk, to se snaží zjistit už téměř 80 let vyšetřovatelé i historici. Objasnit, zda šlo o vraždu nebo sebevraždu, by nově mohla pomoct exhumace Masarykových ostatků. Zlánské rodinné hrobky je odborníci vyzvednou příští týden. Další podrobnosti uslyšíte hned po písničce.
1: Český rozhlas Vysočina, písnička.

0: Neobjasněná smrt Jana Masaryka i po téměř 80 letech trápí historiky a vyšetřovatele. K objasnění případu by mohla přispět exhumace Masarykových ostatků, které odborníci vyzvednou z lánské rodinné hrobky začátkem září. Český rozhlas to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování.
1: Při jméně, jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
2: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Vyřešit by se přezkoumáním ostatků Jana Masaryka mohla příčina jeho smrti, na které se historické prameny dlouhodobě neshodují. Tak to například Masarykovu smrt oznámil 10. března 1948 v Národním shromáždění tehdejší ministr vnitra komunista Václav Nosek a stalo se to oficiální verzí minulého režimu.
3: Ministr zahraničních věcí doktor Jan Masaryk není již mezi námi živými, k zármutku celého národa Čechů a Slováků ukončil dobrovolně svůj život.
2: Někdejší ministr zahraničí zemřel v noci po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Pochybnosti o jeho smrti se objevily záhy a vzniklo tak více verzí. Jedna oficiální, která mluvila o sebevraždě.

0: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Páni řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
4: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
3: Děkujeme.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Žďár zlegalizuje a nově vyznačí přes 100 parkovacích míst. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje kvůli údajnému zneužívání dávek snížit podporu v nezaměstnanosti. Šéf NATO Rutte varoval Polsko před nadcházející eskalací ze strany Ruska. V noci teploty klesnou k 11 stupňům. Zítra pak čekáme polojasno se sluníčkem a teplotními maximy 28 stupňů. Zprávy vám přináší Tomáš Kolátor. Celkem 139 nových parkovacích míst budou moci využívat řidiči ve Žďáře nad Sázavou. Radnice hledá firmu, která úpravy dopravního režimu na sídlištích nebo u polikliniky provede. Pracovat by měla na podzim a vyznačí zatím neexistující nebo dosud nelegální parkovací místa. Kromě toho na sídlištích ubydou přebytečné dopravní značky, sdělila mluvčí města Blanka Soblová.
6: Obecné pravidlo, které nebude platit všude, ale objeví se v hodně těch oblastech, tak budou obytné zóny nebo rychlost 30 km v hodině. Tam je potřeba upozornit, že to bude určitě uvnitř sídlišť a netýká se hlavních tahů, takže se nemusí nikdo bát, že by po hlavních komunikacích se nově jezdilo 30 km v hodině, to určitě ne.
5: Žďár se tím chystá na budoucí spuštění modrých parkovacích zón. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek. Tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních 2 měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
7: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
8: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
7: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání potvrzovala.
9: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
7: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
5: Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Donald Tusk o tom informoval na síti X s tím, že Varšava i Severoatlantická aliance musí být připraveni na různé scénáře. Bránící se Ukrajina podle Tuska potřebuje větší podporu ze vzduchu a spojenci nemůžou vyloučit možnost provokace proti některé členské zemi NATO ze strany Ruska.
0: Sport.
5: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa má další medaili z mistrovství světa. V Poznani navázal na zlato z kilometru stříbrném na poloviční trati. Vyhrál Brazilec Queiroz. Denisa Řáhová byla na šampionátu na ženské pětistovce šestá. A pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar odstoupil z cyklistické Vuelty. V 8. etapě závodu měl slovinský lídr pořadí nehodu s krvavým zraněním na levém rameni a v obličeji.
0: Počasí.
5: Třebíči teď mají 25 stupňů, v Černovicích a Vatíně 23. V noci bude spíše oblačno a teploty mezi 14 a 11 stupni. Zítra pak očekáváme polojasný a slunečný den. Jen s malou pravděpodobností se objeví přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
10: Zelená vlna Vysočina.
5: Na hlavním tahu mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi na silnici 38 dávejte pozor. Za obcí Horky u odbočky na Martinkov se střetla dvě auta.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Je krátce po 18. hodině a to je čas k tomu, abychom se věnovali dechovce. Dechovky pro Vysočinu jsou připraveny a já připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99. Už teď se těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
10: Dechovky pro Vysočinu s

0: Dnešní první dechovku obstarali muzikanti z jižních Čech a já jsem je nehrál jen tak pro nic za nic, ale z toho důvodu, že muzikanti z jižních Čech společně s Vysočankou z Brtnice budou vystupovat zítra 30.8. od 15 hodin v Brtnici v Klášterní zahradě v rámci Brtnické poutě. Je to pouťové odpoledne s dechovkou zítra 30.8. Klášterní zahrada Brtnice, Vysočanka z Brtnice a muzikanti z jižních Čech.
1: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
0: Ale můžete využít třeba také internet vysočina.rozhlas.cz, formulář Dechovek pro Vysočinu, anebo napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera, váš text bez diakritiky v maximální délce 150 znaků na číslo 90 011 041. Zpráva stojí rovné 4 koruny. První přání je z internetu. Dobrý den, prosím o písničku Voňavá od Batelovské kapely pro paní Martu Hradeckou z Batelova k dnešním narozeninám. Hodně zdraví, spokojení, radost vnoučat a pohodu a také boží požehnání a lásku přeje Pepa Jedlička. My se přidáváme, písničku posíláme.

Sobotní dechovky pro Vysočinu splní další písemné přání. Dobrý den, zahrajte pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle nádhernou písničku Jošky Černého Ej od Buchlova. Mám jí moc rád, tedy jak mého andílka, tak i tu písničku a těším se, až ji uslyším a uvidím. Béďa, Méďa podepsán. Jošku Černého samozřejmě posíláme a na vaše přání se těšíme. Třeba na telefonu 22 155 49 99. Až do 19. hodiny, jako každý den, plníme vaše dechovková přání. Tak si užívejte společně s námi.

0: A pokračujeme s dalším přáním, tentokrát zdravím Jardu Dodačic. Hezký podvečer, ahoj.
1: Ahoj Joško, já ještě bych doplnil dechovkový pozvánky na zítřek od 15 hodin do Českého Rudolce, kde budou hrát Božáci. Mám takový tušení, že to je 3-hodinový koncert, tak kdo je tady vlastně Sokolí Dačicka, tak že může klidně vyrazit. Mělo by být hezké počasí, je to venku teda tam, je to tam pěkný ten areál hasičárny, ale když by bylo nějak škaredě, tak je tam vlastně varianta suchá a to je kulturní dům, ten je hnedka vedle.
0: Tedy mokrá varianta, tak.
1: Jo, mokrá, vidíš to, jasně, to jsem to špatně. Tak a dáme si s Božákama teda písničku Nemelem, nemelem a já ji pošlu osaměným mocím, a těch, který mi to vedá zahrát, Joško, a je taky pro tebe a pro všechny.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A pojďme plnit další přání, tentokrát SMSku. Prosím, zahrajte mi Orchidejí pár. Děkuji, Jarka. Rožmitalská venkovanka už touto písničkou přichází.

0: Dopelřím vás teď v rámci Dechovek pro Vysočinu. Zdravím paní Marii a její hudební přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji pane Joži, že jste mě vzal do vysílání. Zdravím vás a všechny posluchače. A prosila bych nechat zahrát písničku pro tlnaší partu Verču, jejího přítele, Marošku Dederovu a Marušku Klokočkou do domova důchodců Proseč Obořiště, Věru Linhartovo do Vokova, Káju Štěpánovu do Humpolce, Pepu Zeleného, Honzu do Brna, a Milka a Věru do Batelova. A těším se, že se s někým sejdeme po Stářimově taky na náměstí. Tady bude hrát Keramička v neděli, Cimbálovka, cimbálová muzika Aleše Smutného a Vysočinka. A bude to moderovat Karel Heiner. Tak se těšíme, že se tam zase s někým sejdeme. Taky pro vás, pane Kolář, a děkuji vám, že za tu písničku pro radost. Děkuji vám mnohokrát.
0: Mějte se hezky, nemáte zač, přichází Keramička a Klokocký kostelíček. Ať se všem líbí, naslyšenou, hezký večer.
1: Děkuji, hezký večer.

0: Telefonní linka 22155 49 99 je opět obsazena a já mohu díky tomu pozdravit pana Luboše do Havlíčkova Brodu, že je to tak? Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, tady Luboš z Havlíčkova Brodu, veteránista. Já bych chtěl nechat zahrát.
0: Tak jen vás poprosím, běžte dál od rádia nebo si ho stůnte, protože jinak nám to bude takhle nehezky vazbit. Já vás zase zesílím a uvidíme, zda už je to v pořádku.
1: Už jsem dál,
0: tak, výborně.
1: Jsem dál, je to dobrý?
0: Je to dobré, povídejte.
1: Manželce, Marušce, která je mi velikanadánskou oporou při mé nemoci. Potom bych nechal zahrát klukům veteránským, co se scházíme na srazech. Nesmím opomenout i na ty kluky do nebíčka. Nechám všem osamělým lidem, domovy důchodců, LDMky. Pane Jožo, písnička patří i vám a poslal bych ji ještě Tchánovi a Tchýni do Veselí u Kamena. Pusťte to tam, jak jsme se domluvili.
0: Děkuji moc a slyšenou. Taky děkuji, je připraven Talisman lásky a já věřím, že se všem bude líbit. Naslyšenou, hezký večer.
1: Naslyšenou.

Jako poděkování za návštěvu u mě na chajdě pěkně prosím bratrovi Honzovi a jeho přítelkyni Aničce písničku Měsíček jasně svítil. Díky Václav. Pane Václave, písničku máme nikoliv tedy od Dvorařů, jak jste přál, asi přál, ale doufám, že i od Babouku udělá radost.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A jaká dechovka bude znít dále v těch sobotních dechovkách pro Vysočinu dnes s Jožou Kolářem? O tom rozhodne paní Růženka, která je na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer. Zdravím všechny posluchače toho úžasného pořadu vašeho. A já bych chtěla opožděně teda popřát Lidušce Kyselový do počátek, měla narozeniny, a tak opožděně teda jí přeju zdraví, pohodu, lásku a ať si užívá života. Trochu jí teda měla problém se zdravím, se srdíčkem, tak ať to všechno dobře dopadne a posílám jí písničku pro radost. Mm-hmm. Děkuji za zahrání a naschledanou.
1: Nemáte zač, vybrala jste Alpiny, tak věřím, ano? Že udělá radost. Přichází s ní Budvarka, naslyšenou, hezký večer.
2: Děkuji, naschledanou.

0: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu a já plním další přání. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer. Tady je Věra z Vokova a já bych prosila zahrát Hloubky pod horami pro Jaroslavu Pačískovou a manželé Vopálkovi do Rovní u Zajíčkova a pro Marii Tyráčkovou do Pelřimova. A taky pro všechny lidičky, kteří rádi poslouchají tyhle písničky a taky pro vás. Děkuju vám za zahrání a zase někdy naschledanou.
0: Já také moc krát děkuji a budu se těšit na slyšenou. Chaloupky pod horami, malá česká dechovka, nejbližší hudební náplň dnešní dechovek pro Vysočinu. Díky vám.

0: Český rozhlas Vysočina přeje hezký podvečer. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, dobrý večer.
0: Kdo pak se k nám dovolal?
1: Potřeba bych rád vám i posluchačům tohle fajn pořadu. A rád bych nechal dneska zahrát mý švagrový a naší švagrový, kterým 70 nám hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a ať si užívají důchodu v klidu a v pohodě. A nechal bych zahrát Vesničko má moje milená.
0: Mm-hmm. Tak to je všechno hezké, ale zatím vlastně nevíme ani, kdo se dovolal, jak se jmenuje švagrová, nevíme vlastně vůbec nic. Není to škoda?
1: No, dovolal se Milan z Nescele a popřál bych rád teda švagrový Lidě Vaborový z Vystrčenovic.
0: Výborně, teď už to víme. To, že jste Milan z Nescele, jste mi říkal ještě, než jsme šli do vysílání, že jo? To nás nikdo neslyšel.
1: Děkuji vám za zahrání a přeju vám i posluchačům hezký zbytek večera.
0: Díky, mějte se krásně, zdravím vaši švagrovou a písničku posílám. Ať udělá radost, naslyšenou.
1: Díky, díky, naschledanou.

Prosím o zahrání písničky Pod tou naší starou lípou pro naší babičku Aničku k 89. narozeninám Domy Sliboře. Přeje zdraví, boží požehnání, snacha Věra s rodinou. Děkuji za zahrání. Tak píseň je připravena. A když se dívám na hodiny, je to poslední splnění dnešního dechovkového přání. Ale ty další dechovky pro Vysočinu se chystají a zase zítra mezi 18. a 19. hodinou si budeme hrát nejlepší dechovky podle vašeho výběru.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Česko zaplatilo za covidové vakcíny 19 miliard korun, využilo jich méně než polovinu. Dopravní podnik v Jihlavě obnovuje vozový park, očekává dodávky trolejbusů. Účast v islandském referendu je zatím vyšší než při posledních parlamentních volbách. V noci teploty klesnou k 11 stupňům, zítra pak čekáme polojasno se sluníčkem a teplotními maximy 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dávek jich byla využitá méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezonu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. Jihlavský dopravní podnik má 3 nové autobusy, 2 další má objednané. Vozy budou zajišťovat například náhradní dopravu při demolici Znojemského mostu v příštím roce. Dopravní podnik ale podle ředitele Radima Rovnera obnovuje i další části vozového parku.
2: Teďka v září, řeknu třetí týden v září, by měly přijít 3 nové parciální trolejbusy. V říjnu naváže dodávka 12 dalších trolejbusů, z nich 6 bude standardních, pro které budujeme ty trasy tady v centru města, 6 bude parciálních a v únoru roku 2027 dorazí 4 parciální trolejbusy.
0: Islanďané mají podle dat volební komise velký zájem o dnešní referendum o přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Účast je prozatím vyšší než při posledních parlamentních volbách. Obě strany se snaží motivovat své voliče a nabízejí jim například odvoz autem k hlasovacím místnostem.
3: Islanďané rozhodují o tom, zda má vláda obnovit přístupové rozhovory a předložit občanům návrh, za jakých podmínek by mohl ostrov vstoupit do Evropské unie. Právě tento návrh chce vidět i paní Éna, která hlasovala pro. Část Islanďanů ale namítá, že vyjednávání s Evropskou unií paralyzuje státní správu, která se bude muset věnovat přístupovým rozhovorům a nebude se tím pádem zabývat ostatními tématy. Voliči mohou své hlasy odevzdat do půlnoci českého času. Podle průzkumu budou výsledky pravděpodobně velmi těsné. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas. Sport.
0: Kanadský hokejový obránce Cale Makar podepsal v NHL rekordní smlouvu s Kolorádem. Jako první hráč v historii zámořské soutěže si díky novému kontraktu vydělá přes 20 milionů dolarů za sezónu. To je víc než 420 milionů korun. Spoluhráč českého útočníka Martina Nečase si tak za 8 let přijde na více než 3,25 miliardy korun.
1: Počasí.
0: V Jihlavě je 23 stupňů, v počátkách 22. V noci bude spíše oblačno a teploty mezi 14 a 11 stupni. Zítra pak očekáváme polojasný a slunečný den. Jen s malou pravděpodobností se objeví přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nemáme hlášené žádné nehody v našem kraji, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Na svatého Augustína zahvízdá už meluzína a o svatém Augustíně bouřky jdou do zimní síně. Tyto pranostiky vážící se ke svatému Augustínovi, lemujícímu poslední srpnový víkend, symbolizovaly v dávných dobách konec srpna a dalo se podle nich odhadnout, jaké počasí bude do konce roku. Dnes žijeme v časech, kdy je stabilní málo co, kromě toho, co nám tady zanechali naši předkové. Dnes se proto vydáme na tři místa Čech a ukážeme si, jak konec léta slavívali oni a jak jsme na ně navázali my. Vypravíme se na západ, na sever i na jih a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková. Pivo.

0: A kdo nám dnes bude hrát? Plzeňský lidový soubor, Jihočeský Úsvit, Mladá dudácká muzika ze Strakonic a muzika Bohemika. A to, že začínáme pivními písněmi, a rozhodně není náhoda, protože naší první zastávkou bude chmelařská meka naší země, Žatec.
1: Pivíč.

0: Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu v sobotu po 19. hodině, určitě jste zaznamenali i můj pořad Utajené poklady regionů, ve kterém představujeme místa zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nedávno jsme zkoumali i Žatecko a krajinu Chmele, která nás na tento prestižní seznam dostala v roce 2023. Do města Žatec jsem se ovšem musela vrátit, protože o příštím víkendu 4. a 5. září se tam bude konat unikátní slavnost – Žatecká dočesná. Vznikla už v dávných dobách jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a koná se vždy v prvním zářijovém týdnu. A je obdivuhodné, že se udržela do dneška. A abychom si vysvětlili, jak je to s Žatcem a Chmelem dnes, vrátila jsem se i do nejstaršího a největšího muzea chmele na světě.
1: Že to pivo nevypiju, že to

0: Alpe, tak bychom si měli říci o tom, jak se Chmelu celá tato krajina přizpůsobovala. Já jsem přemýšlela, jak by Žatecko vypadalo bez Chmele, ale taková představa není možná, nebo je?
1: Já si to vůbec neumím představit, jak by Žatecko vypadalo bez Chmele.
0: Vy jste říkal, že vlastně už od prvopočátku se celá ta krajina a lidé v ní Chmelu přizpůsobovali, že všechno tady bylo Chmelu podřízeno. Když jsme se dívali ze zhora, z té vaší střechy, na to, jak Žatec vypadá, tak vy jste popisoval, že i to, jak je historické centrum postaveno, souviselo s Chmelem.
1: Samozřejmě, to vlastně, co vzniklo tady v Žatci v tom 19. století, to předměstí toho Žatce, dneska tomu můžeme říkat klidně Chmel. Chmelařský ostrov, tady vlastně vznikly všechny ty balírny a sklady chmele. A protože je vlastnili bohatí obchodníci, tak si tady stavěli svoje obytné domy. Takže ty výstavní vily, které jsou v blízkosti těch skladů, to byly vily těch majitelů těch skladů a balíren.
0: A každá ta balírna, ten sklad měli zpravidla velmi vysokánskou střechu až na dvě patra, jak jste říkal, což mělo také své důvody.
1: No, některé střechy samozřejmě se využívaly k tomu skladování chmele, ale hlavně důležitý pro to skladování chmele byly ty dřevěné podlahy. Protože se zkoušelo potom i v tom 20. století třeba stavět betonový, ale to se neosvědčilo, že beton a chmel jako spolu moc jako nekamaráděj. Nakonec ty dřevěné podlahy jsou opravdu pro ten chmel daleko nejlepší. I když v dnešní době už se samozřejmě chmel zpracovává úplně jinak. Ale když jsme v tom 19. století, tak se prostě pořád prosazovalo dřevo.
0: Tady se chmel pěstovalo od jak těživa, takže asi tady nikdy nic jiného nerostlo, nebo mohla by ta krajina být jiná?
1: No, Žatecko bylo významný jako zelinářský centrum. Jo. Dokonce ještě než došlo ke slávě znojemských okurek, tak byla nejznámější žatecká okurka, což už dneska nikdo neví. Ale hlavně ten tón tomu chmelu dávala řeka Ohře, která jednak vytvořila teda ty sedimenty, ty říční naplaveniny, na kterých se chmelu dařilo. A potom, když se tady už ten chmel začal pěstovat, to znamená už v tom 20. století nebo už na konci 19., tak už vlastně dávala zase ta řeka tu vláhu, kterou ten chmel nutně potřebuje. A většina těch chmelnic prostě vznikala podél té řeky.
0: Jak to vypadá s chmelem a Žatcem dnes?
1: No tak v těch nejslavnějších erách jsme v Čechách měli 17 000 hektarů chmele, to bylo v roce 1928, ale dneska jsme na zhruba 5 000 hektarech na celé České republice a máme tři oblasti, máme Žateckou, Ústeckou a na Moravě Tršickou. Nejznámější a největší je samozřejmě ta Žatecká chmelská oblast. Když si vzpomenu na svoje mládí, chmelnice byly ještě až směrem k mostu, jo, mezi Žatcem a mostem. Dneska už tam vlastně o chmelnici nezavadí. Takže dochází samozřejmě k ústupu pěstování chmele. Ale není to na úkor té kvality, je to možná na úkor toho množství, ale jeden můj známý říká, prosím tě, co furt naříkáš, máš tolik chmele, kolik potřebujeme, když máš pořád tolik piva, kolik vypiješ, tak na co si naříkáš? Proč potřebuješ 17 000 hektarů chmele? Potřebujeme prostě kvalitní chmel, potřebujeme ho mít tolik, aby jsme z něho mohli žít a aby jsme pořád prosazovali dobrý jméno českého chmele ve světě.

0: Doufám, milí posluchači, že v Žatci se příští pátek potkáme. A pokud ne, můžeme se o to pokusit v sobotu na úplném severu naší země. Kristiánov je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, nedaleko Jablonce nad Nisou. A tam se každý rok koná tradiční oslava všech sklářů. Letos v sobotu 5. září bude nevídaná, protože se bude připomínat 250 let od zahájení tavení skla právě na Kristiánově. Slavnost pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a s jeho ředitelkou Miladou Valečkovou jsem se vypravila na Kristiánov už předem, abychom si toto mimořádné místo představili. A usedli jsme v krásné roubené chalupě, které se říká Liščí bouda.
1: Tady se začala odvíjet historie v 18. století díky slavné sklářské rodině Riedlu. Tady si můžeme demonstrovat, jak tady lidé žili někdy od toho 18. století.
2: Muselo se jim žít velmi těžce, ale žili tady v horách právě proto,

0: že měli blízko lesy, které potřebovali nutně na otop sklářských pecí. Takže hlavní stavbou a největší samozřejmě byla sklárna. Jejich součástí byla tady i velká tažírna, protože významným sortimentem té sklárny bylo tažení skleněných tyčí a trubic a trubiček, ze kterých se vyrábějí další bižuterní výrobky. No a potom tady vznikl panský dům, to byl dům skelmistra a jeho rodiny. Tam vznikla vlastně i malá taková modlitebna. Původně byl záměr, že tady bude i kostel, ale k tomu už nikdy nedošlo. Potom tady bylo asi 4 nebo 5 sklářských domků. No a postupně tady byla založena i škola, kam chodilo až 28 dětí.
1: Takže škola, hřbitov, sklářské chalupy, ten hlavní panský dvůr toho skelmistra, obrovská zásoba dřeva, samozřejmě samotná sklářská huť. Máte vy v muzeu nějaké prameny, které hovoří o tom, jak tady ti lidé vlastně fungovali? Byla to samostatná jednotka sklářská, tak to fungovaly původně ty sklářské osady tady v Jizerských horách?
0: Ano, ano, oni byli skutečně naprosto odříznutí od světa, museli být soběstační, takže tady k tomu měli svý malý hospodářství, pekli si chleba, děti chodili tady do školy a to všechno i z toho důvodu, aby se nevynášelo tajemství, jak se tady zpracovává sklo a jaké sklo, tak i z tohoto důvodu byli v podstatě ti skláři tak trošku nevolníci, se dá říct.
1: Toho majitele té sklárny. Což byla rodina Rýdlů, velmi slavná sklářská rodina, ale po Rýdlech se Kristiánov nejmenuje. On se jmenuje po slavném šlechtickém rodu, tedy respektive jednom ze slavných šlechticů.
0: Jmenuje se po Kristiánu Galasovi, který vlastně rodině Rýdlů tady umožnil kácet dřevo a proto na jeho počest se ta osada jmenuje Kristiánov.

0: Samozřejmě, že by liščí bouda tady na Kristianově nemohla fungovat bez mladých, sympatických mužů, kteří se tady starají o odkaz nejenom sklářské rodiny Rýdlu, ale vůbec celého Kristianova, a jedním z nich je David Podradský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Davide, začněme tím, že si popíšeme, co tady v této chalupě vidíme.
1: Ono se vlastně historicky jednalo o celý rodinný domek, s tím, že zde později vznikla liščí hospoda a tuhle tu hospodu tady založil jistý sklář Fuchs a po něm zdejší obyvatelstvo tu hospodu pojmenovalo Fuchshaus, tedy česky liščí bouda. A to je vlastně i to, co tady máme dnes. V jedné části zde máme právě občerstvení a druhá část je právě věnovaná té samotné historii z tohohle z toho místa a celé té osady.
0: No a o tom si musíme něco říci, protože tady k té úžasné roubence se vztahuje i fůra legend a jedna se týká takzvaných tamanových psů.
1: To je postava takzvaného čaroděje Tamana, který je právě spojen s touhle s tou osadou. Ten čaroděj Taman žil nedaleko od osady a pomáhal těm zdejším a uměl čarovat pomocí toho, že mu skláři nosili sklíčka, ze kterých pak právě čaroval. Ale on se s místními moc nevídal a kdykoliv cokoliv potřeboval, tak měl vedle svého domu 10 psích bud a každou pro jednoho psa. A tyhle ty psy měl speciálně vycvičené, že by měli otvírat dveře, okénice, vrata, a kdykoliv něco potřeboval, tak ty psy poslal do nejbližšího okolí a oni mu to donesli. A ta legenda o lišákovi, tak ta je zase navázaná na to, že se tvrdilo, že ten čaroděj Taman umí mluvit se zvířaty. A tady jezerky jsou ještě také známé pytláctvím. A právě jeden takový lišák, když se tady po okolí nacházel, tak se mu podařilo utéct před jistým pytlákem. A bylo to pomocí toho, že když před ním utíkal, tak se od jistého sklíčka pytlákovi do oka odrazilo světlo a on mohl utéct, ten lišák. A vlastně on pak přišel za Tamanem a řekl, že by se chtěl stát člověkem, protože ho nebavilo, že byl naháněn těmi pytláky. A ten Taman mu právě řekl, že z něj toho člověka udělá, ale právě výměnou za to, že se ten lišák naučí to sklo vyrábět a do konce jeho života ho pak bude Tamanovi dodávat, aby on z něj mohl zase čarovat.
0: No tedy, to jsou věci. Mimochodem, onen Taman, čaroděj, mám tomu rozumět tak, že to byl něco mezi psychotronikem, bylinkářem?
1: Mohli bychom ho popsat jako zdejšího léčitele, bylinkáře a vlastně cokoliv místní potřebovali, tak on jim s tím právě takhle pomáhal.
0: A ta sklíčka, která od nich vybíral, tak ta měla být čarovná, anebo to byla jako vlastně mzda za ty jeho služby?
1: Ty sklíčka, vlastně oni sami o sobě kouzelné nebyly, ale on právě je využíval k tomu, že je pak přeměňoval na ty svoje kouzla.
0: Milí posluchači, slyšíte to, nejenom za historii se dá přijet sem na Kristianov. Moc děkujeme Davidu Podráckému, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Z Kristiánova a severu Čech se vydáme na jih. I tam se koná spousta veselic. Dnes do Žínky ve vodním mlýně v Hoslovicích u Strakonic, o kterém jsme také vysílali. A dnes a zítra se koná i folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí. Já jsem se při té příležitosti vydala do Plané nad Lužnicí, kde jsem se setkala s folkloristou a znalcem jižních Čech Davidem Blaškem. A mluvili jsme uprostřed krásné jihočeské jizby nejen o tom, jak se v jižních Čechách vyznat, ale také o tom, jakou symboliku mají jihočeské kroje.
1: Já bych asi začal tím, že jižní Čechy, co se týká těch etnografických oblastí, tak se rozdělují na Doudlebsko, což je kraj, který začíná u Českých Budějovic směrem Českému Krumlovu a tam nám potom už přechází k Novohradským horám k té Šumavě. Potom máme naše krásná jihočeská Blata a Blata ještě dělíme do více celku, ale těžiště těch jihočeských Blat je tvořeno ve vesnicích Mažice, Klečata, Borkovice, Zálší. To je takový ten středobod bohatých Blat. Bohatá se jim i říká díky tomu, že v té oblasti jsou zbytky třetí horního jezera, sladkovodního, a díky tomu se tam vlastně i vytvořilo rašelinové pásmo a úrodná krajina. Takže právě v této oblasti se velice dařilo dobře zemědělství a to tam velice prosperovalo. Takže v této oblasti ty kroje byly nejbohatší a nejzdobnější. Ale samozřejmě potom ty Blata pokračují dál od Veselí nad Lužnicí směrem na Třeboňsko, tam můžeme říct, že máme Třeboňská Blata a končí nám u Jindřichova Hradce. Potom, když se vrátíme zpátky do toho Veselí nad Lužnicí, tak budeme směřovat směrem k Týnu nad Vltavou, tam potom k Netolicům a skončíme u Hluboké nad Vltavou, to jsou Hlubocká Blata. A těm Hlubockým Blatům se třeba také říká okolo toho Netolická Svobodná Blata, protože známe všichni Kubata hlavu dal za Blata. A Svobodná se jim říkalo proto, protože dříve ty podaný nebo ten lid, co tam byl, tak měl od vrchnosti, řekněme, určitý glejt, který jim dovoloval na těch vlhkých lukách, které tam právě byly, žít tu trávu a si ji zužitkovat pro sebe bezplatně. No a na to měli právě ten glejt. No a vrchnosti se to nelíbilo, protože v podstatě z toho neměli žádný finanční přínos, tak se rozhodli, že i toto právo spoplatní a v podstatě ho zruší. No a to se Kubatovi, který v té době byl rychtářem, se mu to nelíbilo, tak začal proti tomu bojovat a samozřejmě páni ho popravili, protože byl odpůrce.
0: Ale díky tomu víme, že Blata jsou nejbohatší část jižních Čech a ono se to bohatství vždycky v tom tradičním lidovém oděvu, kterému říkáme kroj, odráželo. Co to v tom

0: Mě tady ta identifikace skrze oděvy fascinuje. Každý inzeroval, odkud je a jak je na tom finančně.
1: Ano, přesně. Podle toho kroje jste poznal samozřejmě, jestli to svobodná dívka. Třeba těch jižních Čechách to označovali vínky na hlavě. Byla to černá úzká sametka.
0: A to mě právě překvapilo, když jste mi to říkali. Já jsem myslela, že vínek na hlavě znamená věnec. To jako ve většině našich končin znamená, že dívka je svobodná, že jaksi hledá ženicha. A mě ta černá sametka přes čelo vždycky překvapovala, protože jsem nevěděla, jestli je ta dáma nebo slečna vdaná nebo svobodná, takže svobodná.
1: Ano, svobodná. To byl vínek, řekneme 3 cm široký, který byl pošit různýma ozdobama, byly to penízky, dneska my říkáme flitry, různé foukané skleněné korálky do různých tvarů, většinou rostlinového motivu. No a takhle se poznalo, že to je svobodné děvče. No a potom, když už byla vdaná, tak samozřejmě třeba v těch jižních Čechách, konkrétně na těch Blatech, dostala bílý vyšívaný čepec a přes ten dostala opět vínek, ale už širších tvarů. V podstatě jeho podklad tvořila stuha takzvaná baborka. Ta baborka stuha, když vezmeme na chodsku, když vidíme chodské kroje, tak ženy mají ty krásné červené vlněné šerky plizované a na dolejším okraje právě ta stuha. Tam říkají pantl a my mu říkáme baborka, protože dříve to byla obchodní cesta a z babor se právě kupovaly a k nám se dostávaly ty hedvábné šátky a právě i ty stuhy. Tak si tady ty blaťačky to pojmenovaly baborka. To je stuha, která je 30 cm široká a má na třech místech zrcadelka, to tam je tak speciálně všitý a kolem toho jsou právě flitry korálky.
0: Aby to jako házelo odlesky při tanci?
1: No, to asi ne, ale dříve naši přeci věřili, že všecko, co je blištivé, tak je takové magické a má ochranitelskou moc pro toho daného nositele. Někde jsme se i dočetli samozřejmě, že to jsou právě ty naše krásné jihočeské rybníky, kterých tu máme v Jižních Čechách mnoho, ale opravdu to mělo tu funkci, tu magickou ochranitelskou.

A slova folkloristy Davida Blaška uzavírají naše dnešní putování po severních, západních i jižních Čechách. Příští sobotu se vydáme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravu, a to na tu nejbohatší, na Hanou, a přímo do její metropole Olomouce. A jelikož jsme dnes pranostikami začali, mám pro vás i jednu na závěr, která má ku podivu platnost i dnes. Na svatého Jana Stětí vlaštovky už od nás letí. Příští týden se na vás na vlnách Českého rozhlasu těší a krásné dny plné lidových písní i kultury vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Maxim Mededa, náš dnešný host, dostal letos výjimečné ocenenie. Stal sa laureátom ceny Tvúrčí Afrika, ktorá je udelována osobnostem dlouhodobie a významne prispívajícím k rozvoji kultúrnych vztahov medzi Českou republikou a zemiami Afriky, Karibiku a jejich diasporami. To je oficiálne vysvietlenie. Z nej ale nepoznáte, že Maxim Mededa vystudoval v Praze žurnalistiku. Všechno začalo v roce 1988, kdy přijel z rodného Benínu i se svým snem stát se novinářem. O tom, co se stalo potom, budeme mluvit v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Goránka Voljača. Zní to skoro neskutečně, ale pravdou je, že Maxim Mededa poslouchal v minulém století československý rozhlas v rodném Benínu. Byl to program Radio Prague International a on si přál být jednoho dne jeho součástí. Proto mne zajímalo, jestli žurnalistika, herectví a rozhlas koexistují v jeho životě dodnes.
2: Ano, jak bych řekl, na tu novinářství jsem nezapomněl, jo? Protože v sportu se furt pohybuju a prostě můj sen je to, že až budu v důchodu a budu mít tu šanci se vrátit, že bych založil no, třeba svou rozhlasovou stanice. Je to můj největší sen. Pokud vím, tam ten sport není na vyšší úrovni, tak by tam se dalo spojit s něčím, ale zpravodajství spíš ne. Jo, něco, nějakou zábavu, kultura, sport a tak dále, co se děje okolo tohle.
1: Jo. A posloucháte ještě stanici Českého rozhlasu, kterou jste poslouchal v Beninu kdysi?
2: Ano, poslouchám. Dokonce teď se to řešilo na ministerstvo zahraničních věcí, jo? Že tam se bude ten stav nějak redukovat a tak dále. A já si myslím, že není to dobrý. Není to dobrý z toho důvodu, že kdybych já neposlouchal tenhle rozhlas, určitě dneska tady bych jo. Opravdu největší kritéria, která mě vůbec nejvíc brálo, abych jel sem, je to, že přijdu a podívám se opravdu, jestli ten Radio Prague International opravdu existuje.
1: Takže přejete si, aby zůstal i nadále.
2: Protože máme tam šanci poznat jiné kultury, jiný způsob života a tak dále a nám to vždycky tam pomáhá, jo? Protože sice Česká republika je známá, ale pokud je šance, aby byla známější, jo, přes rozhlas, který ještě v Africe hodně posloucháme, tak proč to nevyužít, jo? Je nás tady hodně, kteří jsme tady studovali. Bereme jako tu Českou republiku jako taky součást našeho. Prostě vrátíme se domů, ale protože jsme tady studovali. Pro nás je to vždycky dobrý, když někoho potkáme, který mluví česky a si říkáme já. Tak ten mě rozumí. Jsem taky součást tohodle. Jo, i když už jakoby neúplně. Protože já tady už žiju tak dlouho, že občas si říkám, když mě někdo řekne, ty jsi cizinec, říkám, jo, cizinec se stávám, když nevím, kam patřím. Ale protože tady žiju, sem patřím, tak cizincem nejsem.
0: My a oni.
1: Maxim Mededa tady prošel náročnou cestou od povolení k pobytu za účelem studia do udělení českého občanství. Letošní cena festivalu Tvůrčí Afrika je symbolická koruna uznání jak divadelních odborníků, tak diváků. Nezapomíná ale na jejich potlesk za role v divadle Y, ABC, Minor, v Klicperově divadle Zlaté kapličce nebo divadle Bez hranic. A také nezapomíná, že nějakou dobu musel sám investovat do svého vzdělání.
2: Jsme měli magisterský studium a pak začali jsme jakoby studovat postgraduální. A tam bylo, že fakulta už nemá peníze, by nám zaplatil postgraduální. Ale že můžeme to udělat. Tak tím já jsem začal jakoby pracovat, aby mohl to studium zaplatit. A v tom oboru jsem až do dneska.
1: Který je to obor a co vlastně děláte?
2: Já pracuji v cestovním ruchu a hotelnictví. Taky jsem v hotelu jakoby supervisor. Dokonce většinou hosty jsou koncernovaní, že přijdou do Prahy, no a pak někdo z Afriky jim tam vypráví o Praze. Tak je krásný. Jo. Když jsem přijel, tak byla to socialistická republika, československá. Ono se to každý den mění.
1: Počet cizinců je úplně neuvěřitelný z perspektivy toho roku, když jste se vy ocitl na území Československa, že jo?
2: Ono si to hodně mění. I ty služby, všechno, co ty hosti chtějí vědět a tak dále. Tím, že ta Praha je krásná, ta Praha nám jakoby usnadňuje i tu práci. Nemusíme tolik o tom mluvit, ty hosti, když jim řekneme něco a pak se vrací a nám řeknou tak. Měli jste pravdu, je to nádherné město. Ten host se cítí jakoby tady něčem krásném.
1: A je mu dobře. A jak vám bylo, když jste přišel žít a studovat?
2: Na začátku, protože jsme byli na koleji, tak nás tam bylo víc. Tak jsme se združili mezi sebou a protože jsme tady měli starší studenty, oni nás vždycky přijali. V té době ty lidi, ne že by se nás báli, ale kvůli režimu se snažili, aby ty kontakty byly jakoby minimálně, i kdyby to chtěli. Ale hned po revoluci, ono se to úplně změnilo. V dnešní době tak je to o tom, že když ten člověk tě má rád, ty seš mu sympatický, tam není už žádný problém a byl s tebou nejlepší kamarád. A
1: kde vidíte problém? Bez problémově to není.
2: Problém je v tom, že politicky někteří využívají tuhle záležitost, aby si svoje politické síly nějak jako splnili. Akorát, že my jsme v otevřeném světě, kde lidi, až to chceme nebo ne, mají touhu se potkat. Pokud se uzavřeme, jako to bylo dřív, když jsem přijel, tak z toho nebudeme mít nic. Každý z nás, který přijde, má svou historii. Každý z nás něco zažil. A pokud tyhle všechny zkušenosti dáme to dohromady, to nás posílí.

0: Už máte svoji rodinu i českou. Jak jste se začlenil na této úrovni?
1: My, Afričani, zvlášť máme tu schopnost se začlenit do společnosti bez toho, aby tam byl nějaký velký problém. Protože náš systém výchovy je takový systém, že ten soused je také součást rodiny. I když možná on to nevnímá takhle, tak z toho důvodu my většinou nemáme problém se zařadit. Když já jsem přijel, tak jsme neměli nic jiného, než studovat. Byli jsme mezi sebou, občas jsme měli oslabičky, Češi byli, někteří byli s námi, pokud nechce, má právo.
0: Srdci se nemá poroučet, ono má svá pravidla. Přirozeně mu patří slovo láska a to může být komplikované, přiznává Maxim Mededa.
1: Komplikované většinou bývá na začátku, protože jsou to dvě kultury, které se mají dávat dohromady. Pokud ty lidi jsou jakoby dospělé, dokážou ty dvě kultury používat. A normálně by to mělo být, že ty děti, které se narodí, by měly být silnější. Jo, co se týče jazyky, mají šanci si naučit několik jazyků. A umět jazyk v tomhle světě, no, to je velký bonus. Dva lidi, kteří opravdu chtějí být spolu, tak oni se snaží jako ty překážky nějak eliminovat postupně.
0: Asi ta dávka tolerance a otevřenosti musí být trošičku větší.
1: Ty lidi se mají rádi, milujou, všichni jsou jako v té euforie a jsou malinká ty detaily, které třeba ty lidi nevědí. Já měl problém třeba držet svou holku, protože nejsem zvyklý. Jdeme spolu, ale ji nedržím. Nebo tím, že máma měla 12 dětí, tak my jsme si pořádně nenaučili mazlit a tak dále. Kdyby mi někdo takhle v dětství naučil, tak já potom může se snažit jako to nějak doplnit něčím jiným.
0: Co společného vidíte u lidí pocházející z Beninu a u lidí, kteří se narodili tady?
1: Nejvíc, co vidím v současné době, je to, že ta společnost se jakoby stává moc individuální. Že začínáme každý myslet na sebe. Dřív soused byl rád, že mohl sobotu s tím dalším tam sedět a opravit auto spolu. Zapomínáme na tu podstatu, jo? Že my lidi, dokud mezi sebou nebudeme mít dobré vztahy, že všechny tyhle materiální věci nejsou k ničemu.
0: Maxim Mededa nepopírá, že má sice hodně kamarádů, ale také zažil i případy, kdy na něj byli lidé zlí nebo ho neměli rádi.
1: Mě to nevadí, dokud nepřijdete fyzicky, mě nějak kvůli tomu, že jsem jiný, chtěl ublížit, já nemám problém. Třeba se mi stalo jedno, že kolegyně ze školy mi řekla, že táta, když vidí v televize černochy, no vypíná. Nebo vybere nějaký jiný kanál. Tak jsme se domluvili, přijeli jsem tam na návštěvu v pátek, tata zmizel. Sobotu ráno máma říká, táto, máme tady návštěvu, není to slušný, pojď. A tata přijel, byl to voják, vzal si normální mapu, ukázal mi, kde je ten Benin, můj, nalýval Slivovicku a do dneska mi říká synku. Sice už je starý, ale pořád volá. Co je se mnou, proč se neozývám a tak dále. A pro mě, když už v Africe nemám už tátu, pro mě je to opravdu krásný.
0: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
1: Já bych vybral třeba ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přivedl, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také divadlo, které se hraje normálně v České republice.
0: Jak často jste jel do Beninu?
1: Já jsem tam jezdil pravidelně, ale poslední době už moc ne. Z toho důvodu, že mě ta politická situace tam moc nelíbí. Říkám si, že až budu v důchodu, tak se tam vrátím.
0: Takže vy jste z té skupiny.
1: Nemusí to být důchod přímo. A pak tím, že jsem se tady hodně věcí naučil, mám pocit, že Beninu mám ještě co předat.
0: Budete užitečný.
1: Určitě, jo. A protože pocházím z zemědělské rodiny, tak už vidím, jak mi tam něco roste.
0: A vidíte tam i divadlo?
1: Určitě. Mě napadá nějaká divadelní škola. Jo, sice nejsem dobrým hercem, ale prostě něco můžu předat. A já budu jakoby to dirigovat a jim dávat nějaké rady, jak hrát krásně třeba.
0: Jestli jste nikdy neviděli Maxima Medvedu v divadle, mohli jste alespoň z toho výroku poznat jeho skromnost a pokoru. Prý to jsou také důležité vlastnosti na prknech, která znamenají svět. Tak přeji hodně budoucích žáků a děkuji za milý rozhovor a upřímnost. Na příští pořad mě a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Češi v zahraničí musí nejpozději zítra požádat o zápis do seznamu voličů pro senátní volby. V Bezbyrově na severním Plzeňsku lidé vyklízí domy po nedávném rozsáhlém požáru. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Čechům žijícím v zahraničí zítra skončí lhůta, dokdy mohou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro letošní senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v České republice hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Upřesní mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
2: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
0: Volit přímo v zahraničí není možné. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé pak o jeden týden později. Sousedé i okolní obce organizují výraznou pomoc pro majitele 4 požárem zničených rodinných domů v Bezvěrově na severním Plzeňsku. O víkendu tam pokračuje vyklízení poničených objektů, říká nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů.
3: Okolní vesnice nabízejí pomoc, pomáhají s těžkou technikou, nabízejí kontejnery, odklízení, zakrýváme střechu u jednoho domu, který nebyl tolik poničený. Jsou lidi, kteří budou vyklízet, odklízet, odvážet a prostě úklidové věci. Co se týče škody, ještě výši přesnou neznáme, pořád je to furt v tom odhadu těch 18 milionů.
0: Obyvatele Jirkova na Chomutovsku čeká výběr nejlepších nápadů na proměnu veřejného prostoru. V rámci takzvaného participativního rozpočtu jich lidé letos na radnici poslali celkem 21. Z vybraných 8 teď budou od 1. září obyvatelé města hlasováním vybírat vítězné návrhy. Podle vedení Jirkova zbylých 13 komise vyřadila, a to kvůli vyšším nákladům nebo se netýkaly městských pozemků.
4: Mezi 8 návrhy je například stavba bez údržbové cyklomyčky v Olejomlínském parku, stavba discgolfového hřiště u městského gymnázia nebo vybudování městského holubníku. Obyvatelé Jirkova budou moci hlasovat od 1. do 30. září prostřednictvím platformy Munipolis. V říjnu pak radnice vyhlásí vítězné návrhy. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Slavný slovinský cyklista Tadej Pogačar spadl dnes v 8. etapě španělské Vuelty a kvůli zraněním musel jako lídr závodu odstoupit. Etapu vyhrál Francouz Coquard.
1: Počasí.
0: V noci čekáme polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a zejména v Čechách ojedinile slabé dešťové přehánky. Nejnižší teploty většinou mezi 17 a 13 stupni, při zmenšené oblačnosti až 10. Zítra přes den podobně jako dnes, polojasno až oblačno, ráno místy ještě zataženo a slabý déšť pouze ojedinile. Maxima zítra odpoledne většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jeho západu až západu. A večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Silnice číslo 2 Kutná Hora Praha je stále neprůjezdná za Kostelcem nad Černými lesy. U Vyžlovky se stala vážná dopravní nehoda. Policisté tam provoz zastavili. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4 000 hektarů.

0: ustrašil. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
1: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
0: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
1: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
0: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
1: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
0: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovali těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek jako taky tajně a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu

vás na mne oči, země. A byla z drobné postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla z křehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastasius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když se říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky Jindřicha Anastáze Vaníčka znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Díky to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska, jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme. Starejme se o to s láskou. Ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme. Tak to cítí František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nástup studentů na střední nebo vysokou školu mají zdravotním pojišťovnám nově oznámit jen školy. Sídliště v Přerovské Dvořákově ulici čeká proměna za více než 24 milionů korun. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima většinou kolem 27 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji. Tam čekáme teploty až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Studenti v celé České republice letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo na vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak školy.
2: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
3: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
2: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
4: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
2: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
5: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést k odpovědnosti za sebe.
2: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Sídliště v Dvořákově ulici v Přerově čeká příští rok rozsáhlá proměna zhruba za 24 milionů korun. Rada města už schválila vypsání veřejné zakázky na první etapu obnovy. Ta zahrnuje opravu a výstavbu nových komunikací, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení a také výsadbu stromů. Říká mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
6: Stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou. V lokalitě bude instalováno nové veřejné osvětlení napojené na současnou síť ulici Dvořákova. Odvodnění území zajistí kombinace vsakování dešťových vod a uličních vpustí. Realizace je podle projektové dokumentace plánována na přibližně 5 měsíců.
0: V Dobřenicích na Královéhradecku připravují opravy jednoho z tamních domů. Podle nezávislého starosty Tomáše Sýkory projekt počítá s tím, že tam vznikne jeden obecní byt navíc.
7: Je to vlastně jedna bytová jednota v tuto chvíli a my ten dům chceme celý zrekonstruovat s tím, že tam vzniknou dvě bytové jednotky. To už je projekt, takže to určitě jako uděláme. A buď z toho bude sociální byt z toho druhého bytu, nebo to necháme třeba jako nějaký záložní bydlení pro případ nějaký katastrofy nebo jako služební nějaký byt pro zaměstnance obecní.
1: Sport.
0: Fotbalisté brněnského Artisu vyhráli poprvé v historii klubu utkání nejvyšší domácí soutěže, když v 6. kole vyhráli na hřišti Pardubice 2-1. Brněnská zbrojovka porazila Zlín 3-2 a poslední dnešní utkání Baník Sigma má za sebou první polovinu. Baník zatím vede 1-0.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v České republice podobné počasí jako dnes, malinko se ale oteplí, bude polojasno až oblačno, po ránu ještě místy zataženo a pouze se slabým deštěm. Maxima zítra v odpoledních hodinách většinou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě může být až 30, vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jihozápadu až západu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď, v Pelhřimově na silnici číslo 34 do Humpolce v křížení na Tábor havarovalo osobní vozidlo a čekejte omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduli pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstít.
2: Taková ta krásná modrofialová polev Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyložení místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestříhne až na podzim, aby to právě dělalo cenný díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl voňavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka. Průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. To ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač si asi představil, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselý než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že si s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. Samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k těm borůvkám, jestli jde k tomu okyselení, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, a nebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran, draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem chlupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch hloukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ně takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo.
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo. Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve Čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde, ale dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy.
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SV je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budu implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura ta má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší, a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu, a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firm tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SV, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář, a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Podpora pro nezaměstnané by v Česku mohla být od ledna nižší než teď. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství světa v Polsku po zlatu vybojoval také stříbrnou medaili. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek. Tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
3: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
4: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
3: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání potvrzovala.
5: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu, aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
3: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: V České republice by v několika nejbližších letech mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně jich je zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryly 2/3 těchto míst, potvrzuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Merabá.
6: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
2: Moravské divadlo v Olomouci spustilo oficiální provoz kulturně edukačního centra. Sloužit bude laické i odborné veřejnosti. Podle ředitele divadla Davida Gerneše přichystali řadu přednášek a workshopů i pro komunitní vzdělávání.
7: Třeba floristický workshop, nebo které se budou týkat třeba amatérského hraní, výroby kostýmů a tak dál. Druhou velkou cílovou skupinou jsou profesionálové, když se bavíme o technických workshopech, i speciální kurzy rétoriky, asertivního jednání a tak dál. Poslední cílovou skupinou jsou děti a mladí studenti, kteří budou moci využívat jak ten studijní obor, tak právě pak navazující workshopy.
0: Sport.
2: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa má další medaili z mistrovství světa. V polské Poznani navázal na zlato z kilometru stříbrem na poloviční trati. Vyhrál Brazilec Queiroz.
0: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a v Čechách ojediněle slabý déšť. Nejnižší teploty v noci většinou mezi 17 a 13 stupni. Při zmenšené oblačnosti jen kolem 10. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, ráno ještě místy zataženo a slabý déšť už pouze ojediněle. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od jihozápadu až západu a večer bude postupně slábno.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Připomínáme, že o tomto víkendu je zcela uzavřená silnice u Držkové na Zlínsku. Jedná se o jedinou cestu ze Zlínska a Vizovicka přes Hostýnské vrchy. Osobní vozidla musí jet po objízdné trase přes Slušovice a Vsetín. Nákladní pak přes Vizovice. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
9: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
8: Nebojte se, nemáte přece trému.
9: Já bych měl také malou otázku.
8: Prosím, jen se ptejte.
9: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
8: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
9: Cože? V Radio Luxemburg?
8: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
9: No pánové, co teda?
8: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem se slečnou a byl jsem pesková. Měla se mnou potíž nekonečnou, než jsem byl vychován. Tu jsem dětskou nožkou drtil červy, tu zase hynula.

Netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlase, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit.

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rád.

sotva se jim za ženu pojal. To jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, chrknu jí mazlivě. Co bych šetřil chudou štěň.

0: si koupím prášek na moly, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod, je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tam mu držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech. Ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
3: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
4: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho sebou. Proč? To je z Tuzexu.
3: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
5: Tak to jsou peníze z prvního století.
4: Ano, drobné.
5: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
4: Vždyť to říkám.
6: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
4: No, patrně nějaký letec. Nebo

0: je z prvního století.
1: To bude světová událost.
0: Ano.
2: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
3: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
4: Lucerně prostě.
3: Lucerně nahoře, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
5: Ne domů.
3: No, Milda ne domů.
4: Ne domů.
3: Všude jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
4: Říká všude dobře, tak co doma, že jo? No.
3: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny, nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A Milda začala říkat, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím, znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší módou, nemohl. Teď jsem dostal já záchvat s ním.
4: Ano.
3: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi, já nepřáním, 15 minut na zemi nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
4: Oni chtěli mysleli, že se perem.
3: Ano, protože ty jsi po mně dupal.
4: Jo.
3: No.
4: Ty jsi si po mně
3: on si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili. Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda povedala, hele, teď, když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu znovu.
6: To je pro nervy, no jo.
3: Pro psychiatra, ano, to je jistě.
4: Ano, jistě, to je pro psychiatra.
3: Nikdo nevysedí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli.
4: Ale... No já jsem pak s ním byl u psychiatra, s tohle větou,
3: no.
4: A on mi ji nevysvětlil, ale nechal si mě tam. No.
2: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
7: Myslím si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně. Ano. Jsou ku příkladu lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
8: Nazdar, Mildo, to jsi ty.
7: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
8: To se nedivím.
7: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
2: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu.

0: Luhálovi, kterého právě teď uslyšíme.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hrd do práce s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Jiráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťastný, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam jsi napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starý hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný? Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás Psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hubě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se živ neslyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec. Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
5: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
6: Tak co potřebuješ?
5: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
6: Odpovídej, než se tě ptám.
5: Kolik vás bude u stolu?
6: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
5: Co?
6: Osm?
5: Co?
6: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
5: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a lalíže.
6: Zblázněl se, to je jídla pro celé město!
5: Pečení, pyramida z různých pečení na velemíse. Dvě velké telecí ledviny po panensku. Tři bažanti, čtyři kaplouni, půl tuctu perliček, tucet ksepelek, dva tucty kvíčel, tři tucty jako
4: Pamatuj si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano.
5: Hotová vražda!
4: Nehledě už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
6: Ne. Ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejmu. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
7: Tak jsem tady, no.
8: Koukám. To, že tě pustila.
7: Chtěl jsem ti vyhovět.
8: No máš zase nějaký průšvih.
7: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře. No. No počkej, vážně.
8: To tady dlouho nebylo.
7: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
8: Co ti píšou z té advokátní poradny?
7: No, oni jedou do ciziny, tak potřebují podpisu.
8: Ukaž mi ten dopis.
7: U sebe to nemám. Já ti to zítra ti to dám. Jestli budu ještě živ, víš?
8: Šumare, a kolik si koupil těch kytek?
7: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
8: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
7: No, konečně.
8: No jo, konečně, byla znásilněná.
7: Ergot, kdo by to do toho našeho klukaře?
8: Znásilnil jí nějaký mužský.
7: Jo, mužský, přímo mužský. No je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
8: Ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím něco.
9: Prosím tě, pojď. Ahoj, tato. To je Erika. Já ji vedu ukázat paní domácí.
10: Dobrý den. Dobrý den.
7: Já jsem tatín. To je pro vás. Abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
10: Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
7: Ne, vůbec to právě.
9: Tak pojď, no.
10: Děkuji.
8: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
7: No to jsem jim měl znásilnit, nebo co?
8: Jsi musel líbat rukové.
7: Co učiní gentleman mého kalibru
8: takové? Prosím tebe, nech to! To pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
7: Já jsem volil.
8: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volá, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit. No.
3: Ten zlomený krček na devíce. No. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
2: No, vrej mě neučilo. Až vám budou v 670 rovna zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
2: Krucifix, Herrgott, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
3: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
2: Pan doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
3: I hned.
2: I hned. No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostmo.
2: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
2: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
3: No, to je přece stejný.
2: To není stejný.
3: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
2: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
2: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
3: No ale to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly, a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, pane doktore. Pojďte, prosím, sestro, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
2: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: A, to jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: No, volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: A, tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No, když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ano, prosím. Velice nerad bych rušil. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám stál, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, teď jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Jiřina říkala, potřebuje, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No prosím, nezbláznila se, co pak kradu? No, ale ostatně jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čočeť, já jsem vám dal o stovku, vy teď vy neumíte počítat ani do pěti na té.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned! Hned! Teď! Vy hulváte! Vy nevychovanče, vy sprostáku! Vy surovče! Tady to máte! Strčte si to za klobouk! Udávte se těmi penězi! Má poklona!
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Moje paní, už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den. Omlouvám se, že... Dobrý den. Dobrý den.
4: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva. Co pak?
1: No,
5: pane Kopecký bohužel spěchá. Přišel si jenom něco vyzvednout?
1: Já bych...
4: Ale no ano,
1: já bych
4: ještě samozřejmě, tak... samozřejmě. Malý okamžik, prosím, no, hned jsem zpátky.
5: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
4: Kdybyste byl tak laskav na chvíli, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět. Tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdříve.
4: Ale prosím vás, to nesmírně.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Ta jemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

někdo si ved mě hvízda a já chci spát. Ach, pro Pětran, kdo to tu hvízda, když já mám oči zavřené.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal předvečer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeme. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Uctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
2: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
3: A co pak jich trápí, pane Munk?
2: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
3: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
2: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
3: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
2: Jsem mešuge a ani jeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je tu povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
4: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
5: To mě bude taky zajímat.
6: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud je o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, Tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
5: No. O, takovej ten...
6: No, slovo, no, nech se vede, do holubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
4: A k té další části otázky, pokud...
5: No, právě.
6: Proč jsem se tolikrát ženil?
4: No, to
5: ne,
4: ani
5: to tam
4: ne.
5: Nebylo. Ne, ne.
4: Ale jestli jste šťastný v manželství.
5: Šťastný.
6: To je tak. Podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
4: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
6: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
5: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc. Že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
6: Mí drazí, má drahá, a máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to a strašně podstatné.
5: Je to strašně podstatné.
6: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. O čem bude? Asi každé město i vesnice mají své starousedlíky, kteří tu žijí po generace, a také nově příchozí, kteří si teprve hledají své místo. Starousedlíci znají každou uličku, pamatují, jaké to tu bylo kdysi, a udržují tradice. Ti, co se přistěhovali, tak přináší svěží vítr, nové nápady a jiný pohled na život v komunitě. Jak se tyto dva světy dokážou propojit? Dochází ke střetům nebo vzájemnému obohacení? Jak je to u vás? Jste starousedlíkem nebo náplavou, jak se říká? Jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení? Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás nějaký společný zájem? Nebo stále platí to, že bez hospody to nejde? Jaký je váš společenský a kulturní život? Svůj příběh zavolejte do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900, nebo napište na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Parpoříková. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 4 minuty po 23. hodině a je s námi paní Věra. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prachatic, abych chtěla říct svůj příběh. Tak starou osedlici, tady s tou jsou Prachatic, bydlím teda v Ostrově, ale jsem tady ve Vodňanech, ale ve starých máme... Starý Prachatice a Ostrov třeba dáváme dohromady třeba soutěž nějakou, kterou pořádají jako obě dvě obce najednou, jako tady jsou hasiči nebo já nevím, o Velikonocí, že se setkáváme Starý Prachatice a Ostrov najednou, nebo Majku stavíme, jo teda to Majku staví teda Starý Prachatice a Ostrov každý zvlášť, ale to stavíme až na Letnice, takže když je ve Vlakově Březí, nestavíme to jako na Velikonoce, ale to, no takže mě to docela jako příjemný, že se, a teď říkali, že bychom mohli udělat se na Velikonoce, že bychom tam mohli jako i harmoniku, já znám vlastně přítele, který hraje na harmoniku a bude mi hrát tady ve Vodňanech 9. října, tak pozvu všechny lidi z Otavy a no, přijde, tak přijde, no, je mi to... To je jedno, dám chlebíčky všem, co tam budou. No.
0: Jak dlouho tady bydlíte v místě, kde právě teď žijete?
1: Prosím?
0: Vy jste tím starousedlíkem, jste velmi dlouho už ve vaší vesnici nebo vaší
1: městě? V Ostrově bydlím, od narození. Takže mě je 56 let.
0: Úplně doma, máte tam kořeny. Jaké to je, když se přistěhuje někdo nový, třeba do vaší ulice?
1: No, když se přestěhuje někdo do nové ulice, tak chci poznat jeho třeba kořeny, nebo to a hned se s ním seznámím a řeknu, dáme si se raz tam a tam a jdeme třeba na kafe a na chlebíček a taková jsem já, to je to samý práci, když někdo přijde novej.
0: Tak to je fajn, že se snažíte vzít ty nováčky mezi sebe, tak by to mělo vypadat, ale ne vždy je to pravidlo. Zažila jste někdy nějaký takový sousedský spor?
1: No, taky spor byl tady třeba, já nevím, kvůli psovi, sousedi měli psa takového kousacího a prostě kousal s letákama a pokousalo do nohy, takže vlastně jsme museli volat vlastně doktora, tak museli jít potom doktorovi, ale on pokousal víc lidí, ale potom se odčal nalipno, takže kousací pes a prej už umřel, no, takže... Jinak je to tam v Ostrově dobrý, sousedi dobrý, starosta, no. Tak třeba já třeba bych chtěla ještě, aby dali lavičku tam, nebo v Ostrově udělali lepší zastávku, jo, tak to třeba to dodělají, no. Teď kostel opravili, tak třeba na to dojde, no.
0: No, takže u vás to funguje všechno tak, jak má, tak to se hezky poslouchalo. Kdo je u vás iniciátorem akcí, které pořádáte? Vy jste o nich mluvila na začátku. No, byla jste někdy vy taky součástí příprav nějaké velké akce?
1: Ségry syn, ten vlastně je v tom ano a můj syn taky, takže vlastně když jsou, teďkon jak budou v říjnu volby, tak vlastně...
0: Věruško, já vás jenom zastavím, protože v tuto chvíli nemůžeme ve formátu tohoto pořadu v noční lince mluvit na jakékoliv politické téma. Takže možná se vás zeptám dál, jestli je nějaká nejbližší akce, na kterou se těšíte. Dodržujete u vás nějaké tradice, které se nějak vážou historicky?
1: Na Chaticích, pak na jeden leták dali zdarma slavnosti, ale já se...
0: Dobře. Věruško, tak já vám moc děkuji, že jste se k nám dnes přihlásila o slovo, že jste si s námi povídala. Popřeju vám dobrý večer, spojení není nejlepší, asi mě úplně dobře neslyšíte, ale hlavní je, že my jsme slyšeli ten váš příběh z vašich Prachatic a z vašich ulic. Děkujeme za to a posíláme Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer. Někdo zná na své vesnici každý dům i příběh jeho obyvatel. Jiný se tam přestěhoval teprve před pár lety. Dnes v noční lince Českého rozhlasu mluvíme o starousedlících a náplavách, o tom, jak se jim žije vedle sebe. Teď je s námi paní Věrka, která bude vyprávět. Dobrý večer, těšíme se.
1: Dobrý večer. Tak já jsem ta náplava a dostala jsem se na vesnici.

0: za to ano. Jsem byla ráda.
1: To dává smysl.
0: A myslím si, že jsem opravdu měla štěstí, že mě vzali do party, jak se říká, a dělala jsem tam dlouhý léta. Když už jsem nemohla cvičit, tak jsem dělala zapisovatelku a dostala jsem i takový čestný uznání za tu práci letitou, kterou jsem tam prováděla. A to čestné uznání jsem dostávala v loňském roce.
1: Takže vy jste se vlastně stala součástí života vesnice, hlavně díky tomu, že jste tam spolu s nimi sdílela aktivitu. Asi je to dobrý způsob, jak může nově příchozí mezi starousedlíky zapadnout, že? Nabídnout
0: Prosím.
1: Něco svého. Místní vědí, kdo s kým chodil do školy, komu patřil, který dům, možná i kdo s kým před 30 lety sdílel, nevím, nebo kdo se kde pohádal. Jaké to pro vás bylo přijít do takového prostředí jako úplně nový člověk?
0: No tak to nějak mě tohle to nic neříkalo.
1: Tady. A teď, paní Věrko, když tam přijde někdo nový, tak jak to vypadá? Máte s ním třeba soucit a snažíte se mu pomoci zapadnout?
0: No, oni si, když si dají říct, tak jo. Ale on to každý řeší po svém. A myslím si, že no nevím.
1: Věrko, a přichází
0: že je
1: právě
0: na to dneska úplně jiný názor, no, než býval tenkrát. Nedávno nám podešel jeden z těch pracovníků, byl mu 91. A předtím jsem teda, to byl frajer, který pro tu tělovýchovu tady dělal dlouhý léta, co mohl. A neměl za to ani peníze, já taky ne, a neměl za to ani nějaký význačný postavení. Tak pro mě to byl člověk frajer. A takových frajerů už dneska moc není. Dneska se každý jako z toho snaží, když něco dělá pro tu obec, ten člověk, tak se z toho snaží nějakou výhodu získat. Což za naší doby teda nebylo, mě 86 let, takže my jsme to brali, no, úplně jinak. Každá doba něco nese, podle mýho zase a zkušeností, něco dobrýho a něco, co už tak dobrý zase není.
1: Takže sousedské vztahy se podle vás proměnily, že dřív bylo samozřejmostí přiložit ruku k dílu v tom, aby ta obec nebo to město vzkvétalo, a dnes se lidé spíše hledí sami na sebe.
0: Když mě vzali do party a nevím, dnešní doba má úplně jiný pravidla, kterým já už nerozumím. Ale přála bych, aby se něco z toho starého vrátilo. Přeju vám hezký vysílání, máte vůbec hezký pořady.
1: Děkujeme, Věrko. Tak ať už se doba pravidla mění jakkoliv, z vašeho vyprávění je cítit, že cestou k přijetí může být zájem o místo, o lidi, kteří v něm žijí, protože tak jste to měla vy, když jste přišla do té vaší vesnice, obce, komunity v těch 21 letech. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Přeji vám, ať se vám dobře žije ve vaší společnosti.
0: Já vám přeju zase další hezký vysílání, hezký náměty. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kolik let musíte někde bydlet, aby o vás místní přestali říkat, že jste náplava? Právě na soužití nově příchozích a těch, kteří mají v jednom místě kořeny po generace, se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A vysílat s námi přichází pan Jaroslav z Pelhřimova. Zdravíme vás, vítejte.
1: Já taky, Jaroško, zdravím všechny posluchače noční linky a vás. A v první řadě moc děkuju za tuhle krásnou písničku od Michala Tučného, Kosmický vandr. Jako country mi na mě velice moc potěšila a když si hromadu letu jsem ji zpívala s country kapelou Moravči v jedné vesnice u Pelhřimova, jako to už vzpomínám na to hromadu let. Mm-hmm. A teď k tomu tématu. Takže, já na plavinina nejsem, já jsem tady starou sedlík Pelhřimově žiju 42 let, táhnu na 43. rok a většinou těch Pelhřimáků si to tady drží, jako těch místní tady je hodně, jich tady jakoby je málo, když se mě doby ten nový přijde, spíš jakoby, že se sem jednou spíš probdá, z tohohle spíš strany je to jakoby, ale jestli se to bere jako na plavenina, to je těžko říct.
0: No, já myslím, jakoby, že ano,
1: přivdá,
0: ano, pokud to přijde nová osoba do nějaké nové komunity, tak o tom můžeme vyprávět. Tak jak to vypadá, když se něco takového stane? S koláčem asi nepřijdete uvítat nového člena, nebo ano?
1: Jako já jsem míru milovný člověk, protože má jakoby, že jako já každý velký, co tady byla paní, myslím, že pojídala Věrka, že by s těma chlebíčkama. Je to má paní Věra, že jo, o tom hovořila něco, že také v té práci přírodový člověk, že ho ráda uvítá, popovídá si, že ho pozve na tu kávu, říkala, nebo takhle. Já s tím problémy taky většinou nemám, jako je dokážu se pobavit s každým, a kdo mi nevyhovuje, tak od toho radši odejdu.
0: Dobře.
1: Ale teď bych třeba uvítal těm akcím, my tu máme letos vlastně teď tenhle víkend pouť, zase po roce, v Pelhřimově. Takže doba mít ještě chuť a náladu, tak se zítra ještě můžete ten den zavítat na pouť Pelhřimovskou. No a...
0: Jaroslave, a jinak... jak dlouho teda asi trvá, když se z té náplavy stane starousedlík? Co myslíte?
1: Jako může se stát, ale nemusí se stát třeba nikdy. Bude jako náplava furt. Tak je těžko říct, tohle to jako záleží, jako ty lidi přijmou. A ten člověk jako přijme jakoby to okolí, no, těžko říct, taky se to nemusí stát, že s tím starou sedlíkem už se ani nestane. Nebo tak vybrát nebudu, jakoby, že je furt jakoby ten, co přišel a je furt moc pryč, jo.
0: Kdybyste se mohl rozhodnout znovu, chtěl byste žít tam, kde máte kořeny, nebo byste se raději...
1: Já jsem přímo Pelhřimák, já jsem tady rodilej.
0: Ano, ale nelákalo vás někdy přestěhovat se někam, kde vás nikdo nezná, začít znova?
1: To ne, jako já jsem to mohl udělat, já jsem to neudělal ani kvůli, a hrozně mě to mrzí kvůli přítelkyni, kterou jsem opustil, to, že jsem nechtěl opustit město. Mm-hmm. A to mě hrozně dneska hrozně mrzí, bylo to jen 42 kilometrů vzdálený do Havlíčkova Brodu a já jsem to prostě kvůli tomhle nepodnik a tak jsem ji takhle tím to ztratil.
0: No, tak ano, určitě i takové věci se stávají. Která místní tradice je pro vás tak důležitá, že byste nechtěl, aby zanikla?
1: Tradice? Tak tady na tradice už nám tady bohužel zanikla a to bylo město rekordů a kuriozit, co tady pořádali hromadu let. Ano. Ta tradice ta se teď proměnila na slavnostní města, takže jsou to, ty rekordy tady byly vyhlášeny, jako se říká, to v město rekordmanů nebo bláznů.
0: Ano.
1: Tak jak se to... Tak traduje o nás a to je takový jakoby říčka, ne? Že to budeme brát tak doslovně, jo? Abych nějaký urazil Pelhřimov a tak se to jako říká.
0: Já teda ale... ty blázny neznám, znám jenom ty rekordmany z Pelhřimova. Dobře.
1: A...
0: Ano?
1: Ještě, jaká otázka ještě k čemu?
0: Ne, Jaroslave, co říct si závěrem? Žije se vám dobře, žijete ve své obci dlouho, jenom tedy možná máte pocit, že jste kvůli tomu, že máte tak silně zapuštěné kořeny právě
1: silně
0: v Pelhřimově,
1: no.
0: Přišel možná o možnost se setkat s nějakou láskou a zůstat
1: no,
0: s ní.
1: No, to bylo vážně, jako to už to bylo takové, že on je ta bydlet s ní a já jsem ten krok prostě nepodnikl, já jsem ten město nechtěl opustit, no. Ale dneska bych už určitě reagoval.
0: že to bylo 45 kilometrů, to není taková dálka, aby ten
1: nebyla to dálka, ano, nebyla. Určitě ne, ale mrzí mě to, ale určitě bych podruhé tuhle chybu neudělal a určitě bych jakoby s tím, tou naplaveninou se třeba i rád někde stal.
0: Tak uvidíte, co vás ještě potká. Děkuji za sdílení, mějte se krásně.
1: A ještě krátko, ještě zdravím taky panu Danu z Blanca, jestli ještě posloucháte, to jsem zapomněl. Tak jo.
0: Opatrujte
1: paní Jarušku, krásný večer a všem posluchačům a vám šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Možná jste pátou generací ve stejném domě, možná jste se do své obce, do města nastěhovali minulý rok. V noční lince dnes zjišťujeme, jestli na délce kořenů ještě vůbec záleží. Teď je s námi pan Olin z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, dobrý večer všem. Mám začít?
0: Ano. Můžete.
1: Já jsem vlastně naplaveně na celý život, když to tak vezmu. Takže první naplaveně byla, když jsem šel ze svého rodiště do Rožnova na Průmyslovku a byl jsem na internátě a potom na privátě. To je taky naplavenina. Ale to se tak nějak nepočítá. Potom další naplavenina byla, když mě zavolali na vojnu na 2 roky. Tam nikdo tak neřekl naplavenina. A první naplavení, když jsem se vrátil z vojny, tak jsem šel do paneláku v Rožnově na krátkou dobu celkem, protože pak jsem to změnil na Kopřivnici, kde jsem doposud. Ale můžu říct, že jsem se fakt opravdu ani jedenkrát nesetkal s tím, že by mě někdo řekl, že jsem naplavenina. Fakt opravdu ani jedenkrát. Možná to bylo jedenkrát, nebo potom jsem měl v průběhu, nebo když jsem byl v zaměstnání, tak jsem se musel přestěhovat na rok a půl do paneláku v Novém Jičíně. A tam jsme byli naplaveniny všichni, protože jsme se všichni nastěhovali do nového paneláku. A tam se to vyřešilo tím způsobem, že jsem dala hlavinka z tyhovičky a prošel jsem celý panelák od spodu až nahoru a seznámil jsem se se všemi, kteří tam nastoupili. A takových 5-6 rodin tam bylo, které jsem znal už dříve. S těmi ostatními jsme se seznámili. A já v průběhu toho jsem se pasoval jakoby z takového údržbáře, protože jsem měl celkem dobře vybavenou jakoby vlastní dílnu, kterou jsem si udělal z kotelny. Jako kotelna. To kotelna nebyla, ale byla tam přivedený inženýrské sítě zvenku, to znamená teplá voda, topení a tak dále, to byl takový kamrlík. A všichni, kteří když něco potřebovali, přišli za mnou. Já jsem jim řekl, co, jak potřebovali půjčit brtačku, já nevím, kleště, nářadí, prostě všechno jsem měl, tak jsem jim napůjčil a prostě s tím jsem se takovým stal takovým, jak to nazvat, nezvoleným údržbářem. A bylo to v pohodě. Pak jsem se vrátil tady do Kopřivnice a žiju tady do dnes a opravdu jsem se nikdy nezetkal se slovem naplava. Ani bych to, i když se někdo tady nastěhoval, že tady spousta lidí cizích je, tak to nikomu ani se tady neříká, nebo já to neříkám vůbec určitě. Takže to je všechno těm naplaveninám v mém životě.
0: No, jak jste říkal, že jste takový neplacený údržbář, když je potřeba, tak přiložíte ruku k dílu a pomůžete. Možná, že právě ta vzájemná pomoc dělá to, co z té vesnice vytvoří skutečnou komunitu, že tam vlastně každý má to svoje místo a takový údržbář, tak to si myslím, že je v dnešní době hodně ceněné.
1: Dá se to tak říct, že vlastně je takovým spojovatelem mezi všemi ostatními, protože ten potřebuje to, tento, tak se zeptám, tam se zeptám, jo, můžu pomoct, tak přijde. A to prostě je to taková příjemná komunita, si myslím. Takže pokud člověk chce samozřejmě a bude nějaký takový, já nechci říct rypák, tak prostě si najde vždycky někoho, do koho se bude trefovat. Ale proč bych to dělal? To je zbytečné. Strpšil asi život, to nepřichází úvahu.
0: Jste vy právě ten, který rád navazuje nové vztahy s novými obyvateli?
1: No, jako nemám s tím problémy. Když někdo přijde, cizí, zeptám se, pobavím se. Nemám problémy, opravdu.
0: Možná si vzpomenete, jaké to bylo a jak jste se cítil vy tehdy? Tak se snažíte to zpříjemnit těm ostatním. Není to tak?
1: No tak je pochopitelné, když někdo přijde do cizího prostředí, takže se cítí takový nesvůj, to je jasné. Zaprvé nezná, co, jak třeba příklad, neví, kde je obchod, neví, kde je hospoda, neví, kde je tam železářství a podobně. A když mu někdo podá takovou pomocnou ruku nebo pomocné slovo, tak je rád samozřejmě, protože se tím zbaví takové nejistoty a Když takových lidí najde kolem své víc, tak se začlení zapadne a je to prostě v pohodě. Není, já v tom nevidím problém. A strpčovat to někomu jenom kvůli tomu, že se ho někud přistěhoval, tak prostě proč ne? Proč teda jo?
0: A co je první věc, kterou by měl nově příchozí udělat, aby ho místní přijali, Oline?
1: No, záleží kde. Když je to v tom městě, v tom paneláku, tak zajít. Snažit se vlastně poznat to okolí a poznat ty lidi v tom vchodě. Třeba i tady v té nenoční relaci, teda v tom čase, co tady si povídáme, tak už tady párkrát proběhly diskuze. Takový jedna paní si stěžovala, že bydlí panák už tolik takovou dobu a nikoho tam nezná. Proč je nezná? Protože nechce. Jinak si to nemůžu vysvětlit. Abych potom si stěžoval ještě a ještě to tady tlumočil do rádia, že mě sousedé neberou, protože nevím ani proč, tak a nemám zájem se s nima seznámit. Ale k té vaší otázce, takže bych zvládl ten panelák, ten vchod, to okolí, potom to už by se možná navázalo nějak sama, ale ideální to je na vesnici, když se někdo přestěhuje, kam jde, chlap jde do hospody, představí se, já bych to tak udělal, představím se, pánové, dovolíte, jsem ten a ten a ten, dám vám, nebo poručím vám štamponu, ať se neurazíte, nebo chci se nějakým způsobem přivítat tady s vámi, seznámit se, protože jsem cizí, budu potřebovat, protože mám rozestavený barák, nebo budu potřebovat něco, to můžu se na vás obrátit, děkuji, ano, když ne, když řeknu ne, tak prostě odejdu a je to vyřešené. Ale nikdy se tady toto nestane, na vesnici určitě ne.
0: Ano, tak důležité je prostě udělat ten první krok, nebát se.
1: Ano. Přijít, představit se a říct, jsem ten a ten, přišel jsem s tama, budu bydlet tady a tady. Mm-hmm. Asi tak nějak, já to tak nějak.
0: Kdo chce, tak
1: zapadne. Já teď nemám problém. No já už jarčím.
0: To je dobře, že nemáte problém, to nepoznáte, já myslím, že vás bych zrovna chtěla mít za souseda. Mějte se krásně, zavolejte zase příště.
1: Mějte se hezky taky, děkuji za prostor. Zdravím všechny moje známé kamarády a kamarádky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka. Říká se, že domov není jenom adresa, ale hlavně pocit, že někam patříme. Kdy jste vy poprvé cítili, že místo, kam jste se přistěhovali, už je opravdu vaše? Nebo jste se nestěhovali a žijete už po generace ve vaší obci nebo městě? Paní Boženka je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím a všechny posluchače a chci se připojit. Já jsem vyrůstala na vesnici a asi do těch 30 roků tam jsem se tak vdala. Můj muž přišel z vojny, ten byl ze Slovenska a lidi ho na ty vesnici jako přijali, protože byl šikovný automechanika a prostě uměl všechno, že. No a bydleli jsme v nájmu a naším jako přáním nebo prostě jsme chtěli vlastní bydlení. Tak jsme koupili dům v Hradci a přestěhovali jsme se v 66. roce v únoru o pololetních prázdninách do Hradce. Měli jsme, nebo máme tři děti a ty byly školou povinný, že jo, tak jsem je šla přihlásit do školy o pololetních prázdninách a pan řídící mě přivítal slovy, no, zase nějaká náplava. Já jsem byla, jako když mě dá facku, já jsem se na něj nemohla podívat, ale naštěstí tam byla paní učitelka, která jako děti hned jako vzala a říká mě, on to pan řídící tak nemyslel. A já jsem říkala, no, takový uvítání teda jsem ani nečekala. No, ale navázali jsme jako přátelství se sousedy, to nám trvalo asi měsíc nebo tak nějak, to sousedí, protože manžel, my jsme jezdili s nákladákem, manžel ještě musel zůstat jako nějakou dobu v těch cihelen. No a pak přešel jsem do Hradce a tady se dost jako stavěly rodinný domky a tak a když se to jako rozkříklo, nebo prostě se dozvěděli, že jako jezdíme u cihelen, tak občas někdo přišel a říká, přivez mě dva pytle cementu nebo prostě ve stavebninách. No a tak pomalu jsme zaplovali do toho přátelství tady, že jsme měli hodně jako přátel, pak ještě sem přišli i vojáci nebo důstojníci z náměště nad Oslavou a mezi nimi bylo dost Slováků, takže se jako jsme spřátelili a manžel byl šikovný automechanik, tak se to brzy rozkříklo a měli jsme hodně prostě takových těch známých, a který jako když potřebovali, tak přišli a manžel zase pomohl jim a docela jsme tak nějak jako zapadli. Já jsem se zapojila do Červeného kříže a k zahrádkářům a do Sokola a měli jsme hodně těch kamarádů, takže jako v celku i děti se brzy seznámili a tak, že nás jako přijali opravdu dobře a měli jsme tady jako no dobrý takový společenský život.
0: To je krásné, Boženko. Kéž by to tak fungovalo. A přitom to začalo takovou větou, jako tak je tady další náplava.
1: No, tím teda, ale já jsem už tím panem řídícím už jako nikdy se nesetkala, protože on pak odešel z té školy a No, chodili tady děti do první a čtvrtý třídy a pak do té devítiletky chodili na Nový Hradec. No, takže tak nějak to bylo jako...
0: Boženko, no. A poznáte už při prvním setkání, že člověk, který chce opravdu zapadnout, být součástí obce, opravdu bude dobrým parťákem, má třeba starousedlík určitou povinnost udělat krok směrem k novému sousedu?
1: Tak byly děti jako ve stejném věku, chodili do stejné školy, tak když jsem chodila na rodičovské sdružení, na ty schůzky, tak jsme se jako seznámili i tam, pak tady sousedky pracovali, nebo byly zapojeny do hasičského sboru, tak když jako byla nějaká oslava, protože tady dost se toho pořádalo, bylo tady dost členů, tak vždycky přišli a říkají, pojď s námi, prostě nám pomoc, takže tak nějak, když se mohla, a většinou to bylo sobotu, neděli, tak jako jsem s nima chodila a pomáhala jsem jim teda a no... Já nevím, dost jsme jako se brzy zapadli a dost jako těch přátel jsme tady měli. Pak za námi jezdili na Slovensko na dovolenou, někteří je od na chalupu a pak i do vojenského klubu jsme se přihlásili a jako členy a tak. Prostě opravdu jsme sem zapadli, že tak nějak problémy jsme neměli až na sousedy, se kterými jsme koupili dům.
0: Tak to se těším, že nám někdy popovídáte. Ale to až příště, protože v tuto chvíli už se musíme rozloučit. Tak děkuju za to, že nás posloucháte, že se zapojujete aktivně a budeme se těšit na vaše další návštěvy.
1: Všechny a přeji dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

co je smích, který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty jsi tím, co je šťastné ve

0: fotbal, hasiči, hody, společná brigáda nebo posezení v hospodě. Někde právě tam začíná cesta mezi místní. Co pomohlo zapadnout vám a jak dlouho vám to trvalo? Ptáme se pana Standy, který volá od Brna. Zdravíme vás.
1: Já vás taky a všechny posluchače zdravím. No, mně se nelíbí tady to téma a ten název náprava. Mm-hmm. Mně to připadá takový jako hned dehonestující náprava. Náprava v řeci, to je přece něco, co tam nechceme. A já bych to bral třeba radši, když se někdo přistěhuje, když už to musí být.
0: No, Stando, já vám úplně rozumím a víte co, ono to tak právě někdy je, že někdy někoho bere jako tu náplavu, jako někoho, koho tam právě nechce. A proto o tom mluvíme, kdo má takovou negativní zkušenost, kdo třeba zažil něco takového na vlastní kůži, nebo kdo byl na té druhé straně.
1: No ano, no tak já myslím, že cílem lidí všech je přátelice, seznámice. A já jsem vlastně kolikátý, já mám bydliště, tak u rodičů, kde jsem vyrostl, potom jsme dostali s manželkou první byt, jsem byl sice malý, pak druhý, ten byl velký, a když nám děti vyrostly, tak už zase byl pro nás moc velký, tak jsme zase ten vyměnil do dalšího. Nikde jsem neměl žádný problémy se sousedama. Základem je, já jsem typický městský člověk, jo? Takže ve městě je to trošku jináč, tam se jeden pod paneláku může zdát jako celá vesnice. Tak v prvé řadě lidi zdraví. Přistěhuji se, potkávám tam lidi, každého pozdravím, jedu do práce, no dneska už ne, přijdu na zastávku trolejbusu, tam už jsou nějací lidé, já je neznám. Ale připadá to takový divný, abych tam přišel a mačky, že tam to jsem. To řeknu dobrý den a ono to přijde samo. Lidi spolu naváží hovor a pak máte známy nejenom z toho paneláku nebo domu, kde bydlíte, ale máte i v celé té oblasti, třeba na celé ulici. No, pejskaři chodí s pejskama na procházku. My jsme kdysi měvali pejska, no teď už nemáme, ale když je potkáme, tak vždycky pejska pohladíme. Ale lidi s váma promluví, prostě nemáme s tím problém, ale prostě mně se nelíbí, když někdo řekne náplava, a zejména na vesnici, protože mám kamarády z vesnice a přátelé máme z vesnice a jezdíme se navštěvovat, tak zrovna na tom venkově mě to připadá jako, že to je náprava, ten mezi nás nepatří, protože na venkově ti obyvatelé, ty vesnice jsou jakoby jedna rodina, i když spolu nejsou příbuzní. Tak nějak mě to připadá. No to by bylo všechno, co bych tak tomu řekl. Základem je s těma lidma se zdravit a nejenom ve vchodě, jako v domě, ale i na ulici, třeba aspoň blízkosti vašeho domu, nebo když potkáváte lidi při cestě na zastávku trolejbusu, u nás jezdí se i v Koutovici trolejbus, tak prostě každý ho pozdraví, ať je starší nebo mladší, to je jedno. Samozřejmě děti ne, ale dospělýho člověka, to dejme tomu i od těch 20 let, jo, i když jsem se přistěhoval a bývám 60 skoro, nebo 50, tak potkám 20-letého kluka, nebo má ahoj. No a nevím, co je ještě na kamarád.
0: Stando, vy jste začal hezky, že by bylo dobré, kdyby spolu lidé žili dobře v míru, kdyby vytvořili místo, kde se dobře žije všem. No a právě ta ochota udělat krok k tomu druhému rozhoduje o tom, jak se z té náplavy časem stane jednoduše soused. A to už je vlídnější slovo, to mi určitě dáte za pravdu. A možná, že samozřejmě ta cesta toho pozdravení se je ta správná. Souhlasíme s vámi a určitě řada posluchačů přitakává. Děkuju.
1: Řekl bych strašně důležitý. A asi takhle. My jsme s manželkou Trumpové, teda bývalí Trumpové, protože já jsem potom osobně dostal jsem takzvaný zelený základ, tak teďka se združujeme spíš doma. A my jsme teda čundrovali a chodili jsme přes vesnice. A to je, víte, co je zajímavé? To se vám ve městě nestane. Na vesnici jdete, tam si hrají děti a jde kolem ním dospělé a oni všichni, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Což na vesnici, ve městě se vám kolikrát nestane a i děti, které bydlí s váma ve vchodě. Ve vchodě nepozdravím, víte, jako. Ale to jde. To jde odstranit. To tak tomu dětem řeknu ahoj. No a ona mě začne říkat ahoj, ale už jsme kamarádi.
0: Ano, už se to naučíte. Tak děkuju, mějte se dobře, zavolejte zase někdy příště, Stando. Zdravíme,
1: no já jsem se pokoušel volat asi 100krát a teď se mě to podařilo po druhý život.
0: Tak do třetice všeho dobrého se říká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc, milí posluchači. Půlnoc je za námi a před námi druhá společná hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a připomínám naše dnešní téma. Starousedlíci versus náplava. Povídáme se o tom, jak se žije těm, kteří jsou někde doma po generace a těm, kteří přišli odjinud a své místo mezi sousedy teprve hledají. Co pomáhá tomu, aby se z nově příchozích stal jeden z nás? A co naopak dokáže soužití zkomplikovat? I ve druhé hodině budu ráda za vaše příběhy a zkušenosti. Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková ze Zlínského studia. Na jedné straně věta, vy nevíte, jak to tady chodí. Na druhé, kdyby se nic neměnilo, nikam bychom se neposunuli. Dnes dáváme prostor oběma pohledům. Tak i o tom můžeme mluvit v dnešní lince Českého rozhlasu, v dnešní noční lince, protože máme krásné téma. A to zní starousedlíci versus náplava. Možná jste pochopili význam těch vět. Uvidíme, pan Robert si s námi teď bude povídat na toto téma. Zdravím vás.
1: Dobrý ráno. I když to vypadá ještě, že je večer, protože je tma. Jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu. Já jsem bydlel od jak živa v Olomouci. Jediné stěhování, které bylo, si nepamatuju, protože jsem měl jeden rok. A mamka s taťko tehdy bydleli v Brane, ale stejně jsem se narodil v Olomouci. No a pak přišel brácha na svět, nevím, co to rodiče napadlo, rozešli se. A potom dlouho byla mama sama, našla si jinýho muže. My s bráchou jsme si s ním nerozuměli, protože měl děcka z předchozí rodiny. No a rozhodlo se, že prostě koupil dům v Lutině. A tak to tak udělali a začali to spravovat. A já jsem jim řekla, brácha taky, říkám, dělejte si, co chcete, jo, my s vama

0: prázdného stolu.
1: Ano? Roberte? Slyšíme se? Ne, tak tentokrát nás naše telefonní linka zklamala, nedoposlechneme si váš příběh. Nevadí, dáme si písničku od Elánu a potom bude povídat další z vás. Dnes mluvíme o tom, jaké to je nastěhovat se mezi nové lidi. Jaké to je být starousedlíkem, jaké to je být náplavou, jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení. Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás společný zájem nebo stále platí, že bez hospody to nejde?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Českého rozhlasu. My ale nekončíme, my stále pokračujeme. A to ve vyprávění na téma starousedlíci versus náplava. Soužití, tradice a nové pohledy. Kdo volá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka, která žije ve své obci, kde se narodila a žije tady 86 roku, bydlím 14 kilometrů od Prostějova.
0: A vaše jméno?
1: A vaše jméno je Věra.
0: Věruško, Pospíšilová.
1: A Jaruško, já teda tady žiju, narodila jsem se jako jedináček. Mám ráda ale strašně lidi a hodní lidi. A řeknu vám, nikdy jsem nebyla ráda, když se někdo z Obětkovic stěhoval. Já jsem to někdy i oplakala. Já jsem naopak byla ráda, když se sem lidi přistěhovali. Ale v dnešní nové době už je to trošku jiný. Staří lidi pomřeli, já když jdu po vesnici a dívám se po těch domech, kde ti lidi bydleli a jsou pryč, tak je mě z toho smutno. A ti noví, co se sem stěhují, hodně taky z měst, tak oni teda, já každého, koho potkám nebo uvidím před domem, přivítám, řeknu jim, že jich vítám mezi nás a že doufám, že se jim bude tady mezi náma líbit. No a tak teda se snažím s každým navázat řeč. Oni potom, když jdou po vesnici, potkají člověka, pozdraví, to teda pozdraví, ale jinak se žádná řeč s náma nevede. A mě to teda dost trápí, protože já mám ráda lidi a ráda si s lidima kousek řeči dám. No,
0: když tak procházíte tou obcí a vzpomínáte, kdo kde kdysi bydlel, tak to znamená, že ta obec je pro vás takovou živou kronikou a já rozumím, že ta místa a ty domy, kolem kterých jdete, tak vás přivádí zpátky do minulosti a vzpomínáte na ty konkrétní příběhy a lidi, kteří tam bydleli. To je samozřejmě, já to mám třeba tak úplně stejně a nevím, až mi bude tolik, kolik vám, tak to už budou nostalgická ty úplně. Ale mně to přijde krásné, citlivé, já si myslím teda, že by to tak dokonce mělo být. Ale pochopila jsem teda z toho tak, že teď vás nikdo nezastaví a nepovídá si s vámi. No, ne v takové míře jako tehdy.
1: Jaruško, z těch přistěhovali nikdo, to jsou mladí lidi. No, máme tady jednoho přes jeden dům bydlí, pan policajt je to, slouží v Olomouci, tak ten jediný ze všech promluví na člověka, ale jinak nikdo, každý proletí pozdraví a jinak se nebaví, vůbec se nebaví. Ti lidi nemají, a to jsou lidi z měst, takže oni nemají vůbec zájem o komunikaci. No taky, já už mám věk, že, tak si asi říkají, co bychom se ze starou babou vybavovali, že?
0: Já samozřejmě to nemohu vědět určitě, ale myslím si, že to nebude o vás, ale že to je tak, že ta doba je tak rychlá, že člověk má pocit, že ani nemá čas se zastavit a s někým si prohodit nějaké to vlídné lidské slovo. A schválně jsem řekla, že má pocit, že nemá čas, protože my ho máme, my bychom si ho mohli udělat, ale jak si jsme tak jakoby vtáhlí do toho rychlého kolotoče, ale zní to jako smutná proměna, teda vám řeknu. Nicméně si myslím, že ty věci mají vývoj a jak začnou ti mladí stárnout, tak budou jako vy.
1: No, já teda opravdu jsem z toho udívená, to už zdaleka není tady život takový družný a pohodový, jak býval. Teď třeba obec se tady snaží, vždycky dělají začátek prázdnin, já tady bydlím blízko Sokolovny, takže se dělá setkání na hřišti tam, posezení, pohoštění a ti lidi přijdou, ale oni na vás nepromluví, oni si hledí si každý sebe, No to je něco, pro mě je to něco strašného. Opravdu, že něco strašného. Ti lidi nemají k sobě prostě žádný kontakt nebo úctu. Já říkám, pozdravím každého, přivítám do dědiny. A já se ještě nestalo, když se sem někdo přistěhoval, aby ho nepřivítala. Každého přivítám. Každýho. A po čase se potom třeba aj zeptám, jak se vám tady mezi náma líbí. No tak tady ten přes jeden dům, pan Chaloupka, tak ten mě řekl a pochází z Brna. A ten mě řekl, že jsou spokojeni, že je tady klid, že to není průjezdná vesnice a že se tady pořád něco děje, takže jsou velice spokojeni. No a těch druhých už ani neptám, protože oni se ani nechcou se mnou zastavit. Tak pozdraví ho, proletí ho a jdou dál. No.
0: No, možná, že byste mohla být tím člověkem, který by to nevzdával a tady tu hezkou sousedskou tradici byste mohla zase vrátit možná do těch ulic. Oni to možná neznají, jestli přišli z toho města. Možná, že tady by mohl být i ten zakopaný pes, že když uvidí, že si třeba povídáte někde s nějakým jiným sousedem, tak to pochopí, že to prostě patří k tomu životu. Ono to opravdu nemusí být nějaký zlý úmysl, ale možná jim to ani nedojde.
1: To já vím, že to není z jejich strany zlý úmysl. To já si myslím, protože nemají důvod. Já každého slušně jsem přivítala a vždycky jsem říkala, doufám, že se vám tady bude mezi náma líbit. Já jsem ráda, že jste mezi nás přišli. Víte, a tak, jak to by vám mohli říct, nastěhovali, že tak já jsem každého přivítala, kdo jsem přišel. A nikomu bych nikdy neřekla náplava, a naopak, jsou ráda, že se sem někdo přistěhuje.
0: Tak já vám budu přát, aby těch lidí, kteří se s vámi cestou zastaví, přibývalo. Děkuju za milé povídání a ať se vám ve vaší obci, kterou máte celý život, tak ráda žije pořád hezky. A jinak teda, my si s vámi budeme povídat vždycky rádi. U nás se můžete zastavit kdykoliv. Ať se vám daří, Věruško.
1: Mějte se, Jaruško, moc pěkně a přeju vám hodně, hodně, hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Marie z Vysočiny je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás vítáme a srdečně zdravíme.
1: Děkuji, no. Já jsem se od 22 let odsla tady na Vysočině, víte, od Brna jsem pocházela. A ono se tady tak těžko zvykala a ty lidi ke mně měli takový zvláštní vztah, jakože pocházím od města, jo, tak se mě tak jako stranili.
0: Počkejte, no. Paní Marie, a to bylo kvůli tomu, že jste právě z města, anebo by se tak chovali, i kdybyste přišla z nějaké lesnice?
1: Namyšlená, nebo takový řeči o městě, ale to nebylo nic. Ale potom jsem si zvykla, potom až dvě děti a to, tak jsme se zpřátelili a všechno, ale chtěla bych říct, že jsem nastupovala do Ústav sociální péče, se to jmenovalo Křižanov, to byly ty děti postižené. No a tak ten pán vedoucí mě tak hezky přivítal a ty děti zahráli, oni byli velice šikovní, víte, obratní a to, a hráli taky na nějaký nástroj a tak tam měli harmoniku, jo, a kytaru a tak mě zahráli. Já jsem úplně plakala, mě to tak dojalo, jo, úplně jako, jo, to jako... No a tam jsem se zpřátelila potom s lidima, to víte, moc nás tady nebylo mladých, no ale to se měli ty děti, tak jsem jako potom se už jako tady tohle, ale dlouho jsem si tady zvykala, no, než jsem přišla na to, že je tady hezky, tak.
0: To chápu, tak to nebyl úplně jednoduchý začátek.
1: No, nebyl, no, to... nebyl. A teď jsem ráda, to víte, mě už 76 roku a jsou ráda, že jsou tady. Je tady krásně, je to Vysočina, máme tady pěkný rybník na nás a takovou upravenou vesnici jako čistou a celkem jsem spokojená, no. Tak.
0: A jak moc soudržně tam spolu žijete jako komunita?
1: Ale, no tak to moc ne, to jako to už tady je víc těch starších lidí, jako teda mladých přikází, víte jak mluvit. A už děti mají a to, takže my jsme ti starší, už jsme jako na řadě, jak se říká, jo, že jako už je nám hodně roku, no některé mi už teda 88 taky. No tak, ale tak, když se potkáme, pozdravíme se a taky promluvíme, to zase jo, to jako ano. No a ten rybník, to je tady krásný, to je taková rarita obce, víte, takový veliký rybník, jako se pěstují ryby a to vždycky je rybolov na jaře.
0: Mm-hmm. No, máte tam takže... mnoho společenských akcí?
1: No teďka ne, no, bejvali... A teďka je tam tak, bylo teďka rozloučení s prázdninami bylo, no a o pouti bylo tady takový trochu pohřštění a posezení, no. Sem tam něco je, ale dělalo se toho víc, no a teďka nevím, no, si lidi nemají tolik zájem. Teď bylo rozloučení s těma prázdninama a dětské den, jo, taky dělali, tak to bylo taky pěkný, no. Mm-hmm. Jo, já jsem spokojená, já jako si nestěžuju.
0: Tak to má být, paní Marie. Tak děkujeme no, za vaši návštěvu u nás.
1: Taky děkuji, mějte se moc hezky a přeju vám hodně zdraví. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje za 6 minut, je tady 12:45. Já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Haló, slyšíme se.
0: Ano, už jste s námi ve vysílání, vítejte.
1: Tak, krásnou noc, tady Iveta.
0: Iveta z Olomouce, povídejte, co vy, jestli jste se někdy považovala za náplavu, jestli jste přišla do nové obce nebo města, anebo jestli žijete už po generace v jednom
1: domě. Já jsem se normálně fakt zasmála při různých příbězích. Ano, já jsem rodačka z Olomouce. Jsem se narodila v Olomouci, žila tam plno let, já nevím, přes 32 let a přistěhovala jsem se po letech potom s přítelem, tedy já jsem teď sama, ale přítel za náma chodí na návštěvu, mám pejsky, tak říkám za náma. A přistěhovala jsem se do jedné vesničky, teda za Olomoucí a jak mluvila ta paní, ta těch 86 roků, jak má, že se s ní nikdo nebaví, tak tady by se mnou by se jí to nestalo. Já třeba mám těžký nákup, tak tady máme obrovskou, oni tomu říkají přehrada, ale já tomu říkám rybník. V tom rybníku jsou kapři, štíky, i ulovili uhoře chlapi, jo, jsem se jich stala, to ulovili, v noci šli a říkali, máme uhoře. A já když mám těžkou tašku, já si sednu u toho rybníka, u té teda přehrady, a sedím, hledím na tu hladinu a jak říkala ta paní, vše je opravdu o lidech, to slovo náplava, jak říkal ten pán, to je fakt tak hrozný slovo. Já jsem ani nevěděla, co to je, protože já jsem si vždycky myslela, že náplava je něco s vodou, že s rybníkem, s řekou, tak náplava. Ale toto tady, jeden takový machr, já už tady bydlím 7. rok, je tady nádherná příroda, teda les, sice ten les vypadá hrozně, tak je prořídlej, ale je tady příroda, louky, pole, jo, baráčky, chaty, domy, nebo domky, chatky. A ta náplava, to slovo, to mně připadá strašný, opravdu. Tady jeden takový machr sportovní, jako je šikovný chlap, jednou to vyslovil, že jsme, tenkrát jsme byli dva tady, že jsme náplava. A teď tam mají takovou malinkou hospodku rodinu, protože tady není hospoda v této obci. Takže chlapi za pivem jezdí tady na věž, na pivo, anebo teda do Olomouce, nebo já nevím, do Chválkovic, do hospodek na pivo. Tady není hospoda, to je závažná věc, jako jo, když není v obci hospoda, je tu teda. A co chci říct, ta náplava, to je strašný výraz. No a teď chci říct, že to o tom chování, přesně jak říkali ti lidi, musíte opravdu pozdravit, jo, pozdravím, já ty lidi neznám, prostě jsou tady 7. rok a mně se teda podařilo, ze začátku jsem pro ně byla, ti lidi vás nechcou prostě vzít mezi sebe. Jsem to tak cítila srdcem, ale jde o to, jaký jste člověk, jak se chováte, jak vystupujete, v obchodě pozdravím, bavím se, prohodím pár slov, na zastávce, jak ten pán říkal, že mají trolejbus, tak autobus tady jezdí, na zastávce jdu, pozdravím, je tam třeba nějaká starší paní, jde z té hrušky, má nákup, jo, sedí tam, já přijdu, dobrý den, a říkám, prostě ona mi třeba řekne, kam jedu a já říkám třeba, já jezdím ráda nakupovat do Lidlu, protože v té hrušce je to dost drahý, tak jí říkám, jedu do Lidlu, jo, prohodíme pár slov, a nebo já jdu na to přes psi, já miluji psi, já mám sama pejsky a jdou tady nějací lidi plavit psa, jo, se koupou tady v tom rybníku ti pejsci a já třeba řeknu, jak se jmenuje, jo, to je hezka, nebo to je pes, nebo fenka, kolik má let, jak se jmenuje, příště jde ten pán, je na druhé straně rybníka, on mě mávají, jo, pak je to o té komunikaci, jak řekla ta paní, pozdravit, zeptat se, a jak říkala ta jedna paní, že jí chybějí ti lidi, jo, že tam bydleli, už tam nejsou, mě to taky chytá za srdce, tady chodil jeden pán sedět na tu lavičku, a já už jsem ho tam pak neviděla. A fakt taky úplně brečím. A jsem se dozvěděla, že je někde v ústavu. Takže jsem z toho nešťastná, nebo tady kvůli psu umřelo těm lidem, jo. Já úplně to prožívám. Já vždycky brečím, jo. Jako Ona zemřela, co se jí stalo, a teď jsem z toho špatná. Takže tak to je. Je to, jo, a je tady plno akcí a ze začátku ty lidi vás nechcou vzít mezi sebe a jsou ty akce, hudba, teď bude ahoj prázdniny s dětima, pořádají to ti hasiči dobrovolně, je to pěkný. A já tam kolikrát zajdu, jenom tak si sednout, prostě, ani si nemusím dát nic k jídlu, tam je třeba taky bušty, makrely, já úplně bulím. Bušty, makrely, pivo si tam hasiči buchnou, basu, jo, piva a kolikrát tam sedím, a i když tam mají hudbu, tak se tam jdu podívat mezi ty lidi. Sednu si tam, mám radost, dívám se, jak tančí, jo, jo. Co si dali dobrýho, kolikrát tam jenom sedím, ani si nic nekoupím, jo. Prostě tak, je to o tom, jaký jste člověk. Potom jsem tady pomáhala jednomu pánovi starému nakupovat, chodila jsem mu vařit, on byl vdovec, už starý člověk a lidi si mysleli, že to dělám, že chci jeho domek, jo. Já jsem to ani na to nepomyslela vůbec v srdci. Já mám svoje tady, já jsem říkala jednomu, co bych s tím dělala. Jo, prostě tak, pomoc člověku druhým, nebo tady mám sousedy dva, tam žijou sami chlapi bez žen a kolikrát neměl léky nebo něco, prý nemáš nějaký léky na bolest a takový.
0: Tak. Ivetko, já si myslím, že je to přirozené, že s lidmi, kteří odešli, odchází i kus vzpomínek na tu obec, jaká bývala dřív. To se vracím k tomu, že vás mrzí, když už na lavičce třeba nikdo nesedí. Vy jste přitom sama přišla kdysi jako náplava, ale teď už se cítíte být úplně jako doma, chodíte na místní akce, takže jste vlastně krásným příkladem toho, že časem se z nového souseda může stát opravdový místní. Tak ať vám ten pocit sounáležitosti a radost ze setkávání s lidmi, kteří ještě jsou kolem vás, vydrží co nejdéle. Děkuju za zavolání.
1: Potká. Tak o mě chválí. Máte krásný vlasy, nebo dneska jste barevná, mám třeba hezkou halenku. Já říkám děkuji, jo. A teď jsme se bavili, říká, to je horko. Já říkám, no, není voda, říkám, nejsou peníze, vždycky něco prohodím. A ti lidi vás rádi pak potkají, opravdu. Takže teď mám pocit, že konečně sem patřím, jo. Po 7 letech, ale. Po 7 letech.
0: Hlavně, že už tam patříte. Děkujeme, Ivetko, musíme se rozloučit, je čas. Mějte se co nejlépe.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: A jsme v závěru dnešní noční linky. Je před námi posledních pár minut a tedy i poslední příležitost vrátit se k našemu dnešnímu tématu, ke starousedlíkům a nově příchozím. Co vlastně rozhoduje o tom, kdy se z cizího člověka stane náš člověk? Na to se ptáme paní Marie. Vítejte, odkud voláte?
1: Od Pardubic.
0: Máte slovo.
1: Já jsem se přivydala z Prahy na vesnici, na malou vesnici a nemůžu si vůbec stěžovat, že by mě tady lidi nepřijmuli. A v dnešní době, jak tady máme, takový tomu říkám jako sídliště, ale je to ve vesnici, co tam mají postavený lidi většinou prostě z nějakého města, domky, tak s nima se ani neznáme, protože oni vyjedou od domku autem a k domku zase přijedou autem. Jedině pak večer, když jdou třeba na procházku s pejskem, tak je na dálku vidíme, jo. Ale mám tady mladý sousedy, teď úplně nový, postavili si vedle nás dům. A ty hned, když začali stavět, se přišli představit, jo. Mladí lidi, teď mají malou holčičku půlroční, už tady bydlej a jsou úplně perfektní. Protože já už jsem taky hodně v letech, tak hned mě nabídí, když budu potřebovat někam dovíst, anebo protože mám rodinu teda velkou, ale všichni jsou mimo obec, takže mě dovezou, když budu potřebovat nákup přivízt, že mě přivezou. Úžasný jsou úplně.
0: To je bezva, že to ještě takto může fungovat.
1: No, může, ano. Já jsem si říkala, jestli se dovolám, že jako opravdu jsem tady spokojená a už jsem taky vdova leta letoucí, takže jsem to jako tak bereme, scházíme se důchodci, taková skupina menší, taky jsme náplava, mimo jednoho pána jsme všichni náplava, ale my si z toho děláme legraci, protože dřív vůbec prostě tohleto slovo neexistovalo na vesnici, to až poslední roky se to nějak tak lhojmulo, tak si z toho děláme vyloženě legraci.
0: Děkuji,
1: máme
0: Marie.
1: Tady asi... Prosím?
0: Děkuju, že to tak hezky říkáte. Já vlastně s vámi souhlasím. Slovo náplava dříve neexistovalo nebo se nepoužívalo. A ano, zní to malinko hanlivěji, ale ono to tak opravdu je, že se někdo nemusí cítit dobře, když přijde někam do nové vesnice nebo do nějaké nové komunity. Takže chviličku trvá, než se zajede, než si zvykne. Vy jste co měla jako ten hlavní klíč, že se vám to podařilo?
1: No hlavní klíč bylo to, že jsem prostě vyučená švadlena. A začala jsem manželový mamince šít, ona byla hodně silná a prostě už skoro nic na sebe neměla tehdy před 60 lety prostě nic nebylo takové pro ty silnější ženy. No a to se tak strašně rychle rozkřiklo, že já jsem prostě měla tolik práce, že jsem nestíhala vůbec. Byla jsem pak na mateřský 10 roků, takže jako opravdu tu vesnici jsem zásobila svýma rukama.
0: Takže tou službou jste si tam získala svoje dobré místo, pracovala jste dobře, lidé to ocenili a zapadla jste. Ano,
1: ano, ocenili to lidi.
0: Tak děkujeme, Marie, že jste nám uzavřela dnešní noční linku. Loučíme se s vámi.
1: Není zač, všechny pozdravuju a vám taky přeju dobrý návrat domů.
0: No, tímto dnešní noční linku uzavíráme. Děkuju vám za všechny vaše příběhy, vzpomínky, zkušenosti. Ať už jste někde doma od narození, nebo jste si své místo mezi sousedy museli teprve najít. Přeji vám, abyste kolem sebe měli lidi, se kterými se rádi zastavíte, pozdravíte a prohodíte pár slov. Klidnou noc přeje Jarka.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
2: No kruči pysek, co to povídáš? Co to meleš?
1: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
2: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? A přijdu domů, tady tma!
1: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
2: Vítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
1: Jsem tady, tak jaký rozruch?
2: Víte, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
1: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
2: Ty víš, pendrek!
1: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
2: No to nejsem nikomu pro legraci.
1: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
3: Já se sám zblázním!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta podá.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: To vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Já říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Nazdar, Lužiku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinujeme na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O toho tvýho rostlinného lékaře, Kubánka.
9: Soudruhu Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudruh předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
12: Že?
11: No to je lipnice roční.
12: Tohle? Co krokom jsem si dal ty...
11: Tu máš.
12: Ukaž. No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Nashledanou.
9: Nashledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
13: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
14: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
13: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
14: Před jakou vrátnici?
13: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
14: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa zámeček.
13: To je zámeček, v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
14: samota
13: jen pro náročné.
14: No ano, ten inzerát jsem dal já.
13: No a nezbláznil jste se, kdy tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane?
14: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
13: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
15: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
13: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
15: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku a ne do chatrče.
13: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
15: No žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
13: No, tak já pomalu půjdu, pane.
15: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
13: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty, nebo že bych se zmenšil o 5 centimetrů. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
14: No kde? No venku, pod čírákem.
15: Bude to pro ně náramně romantické. No,
13: tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
14: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
13: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
15: No tak to máte pravdu. Ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
13: No tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
15: A udělal jste to někdy?
13: Ne.
15: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
13: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
15: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
13: No to je skutečně ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
15: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
16: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe, jo. Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned za svíkov přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si znovu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Tam plave tolik toho zeleného žabince.
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělu.
4: No ty to povídám, no. Co tímhletím si mám kazit žaludek? Nikdy. Ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. No. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbanu.
4: Malý se k něj karbanu.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vanýska. Do teďka ho nekapíruje ani Sládek, ani Klouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát, pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, mamdička, žik

0: že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
1: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
0: Co? Já, že mám pronikavý hlas?
1: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
0: Je, a mě zase říká, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
1: No jo, no ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Herko. Co já všechno musím potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
0: Koukej, jdi kousek dál, jo?
1: No co? No tak ty mě už před měsoukou si mám stoupnout.
0: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
1: Helice, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a máš pojelené.
0: Kdyby to tak viděl. Nebo škarez.
1: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
0: To tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohleto snáště.
1: Nepřeháněj náhodou, 49.
0: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
1: No to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
0: No ty ještě se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
1: No náhodou jen si nemyslí, ženských je víc než nás, já si můžu vybírat, já jo! No,
0: tak běž, abys nezmečkal!
1: No tak jdu!
2: O partnerství, trochu i o nevěře bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
3: Víš, Evžene?
4: No?
3: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
4: no,
3: že... No, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
4: Jo, tak. Takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruš, jo?
5: Počkat, z jakého kroužku?
3: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
5: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Abyste rozuměl, já a Maruš...
3: My
5: spolu chodíme.
4: Ale no, ty to vím, do šachovýho kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
5: Každý úterý.
4: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva a pěstuju holuby.
5: Pane Boule, abyste no. rozuměl, my spolu jaksi to, že ano,
4: no.
5: my spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
4: Ale proč?
5: Se, jestli chcete,
4: proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
5: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
4: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, ale... že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? Ano, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
5: Ano, já
4: no, Maruš je určitě... Ano. Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
5: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jaké si tedy moderní manželství, ano?
4: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš, No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
3: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
4: Ale Ježišmarja Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
3: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
4: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
6: U mě, pane Kole, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
4: Jo, vy jste taky unavený.
6: No, dalo by se to tak říct, dalo by se.
4: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no, no, no teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
6: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už
4: no,
6: dál
4: tak,
6: nemůžu.
4: No moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám. Já zaspím všude jako jezevec. Viď, Maruš?
6: To je strašný, to je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
4: Co?
3: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
4: No?
3: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
4: No.
3: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
4: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Heleď, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
3: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
4: No jo, to znám. Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
6: On mu řekne! Pane Bože, já už dost, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
4: Ale to... Jaký pak světec? Jaký pak blbec, pane Jouza? Já nejsem žádný malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
6: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ale pryč.
3: Emile.
4: Hele, on je pryč?
3: Emile.
4: Maruš, není on to? Papánek má klej? Proč utek?
3: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
2: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
7: No jo, už je tady.
8: Kde jsi byla?
9: U holiče.
8: A proč jsi na autobusem?
9: No ten mi mezi tím ujel, ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
10: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát půl šestý.
9: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
7: Ukaž to. Je, ty jsou ale prcovní, co? Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
8: To byste se nestýlili nosit.
9: V efektu se o ně ženský prali.
8: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
9: Jo, co si uvaříš, čiháku?
8: Ančo!
7: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, víc si o to koledoval.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
2: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
4: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
7: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec tlká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
8: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
6: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
2: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
6: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
9: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dalskabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
10: Já nic nevidím.
2: Pláběry by šly z krku. By šly. Nebo v ohnivý pometle. To fičelo, to fičelo.
10: Tak dělej,
2: já nemluv. Vordelante trento.
10: Ty, co
11: si to brumláš.
12: Hej, psa, hezky pěkně na všechny čtyři. Ne, to nic není. Víš to, radši to ohnivý pomrtlo.
11: To jsem...
12: Tak mám čím podpálit v kamnu.
11: To jsem musí něco říct.
12: Tak to řeknu.
11: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelu do tréto, tréto. Kručí písek.
12: Co?
11: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze zaklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus trefi pajsl fenterberember.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může hobby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat. No samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no. Ano. A co vodník od staroměstského jezu?
2: Jo. Aha.
1: No jak je to dávno, co se odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: Ano. Kde pak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si hod na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Aloš! Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman, co? No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočáře.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Aloš. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, kam ho dáme? Dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece ocel, Aloš. Z kašny by utek.
4: No tak. Tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Aloš. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.
4: Já tam potom...

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Já už nemůžu pomoct.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. A na... Hop! No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28,
5: 20,
6: dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovali skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hle, Helenci, moc nevytahujte trika. Jak ještě nevíte, proč jsem tady? Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem.
9: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela.
8: Ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. A jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Tě, dost dobrý pro vás. Když vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak chci zacvaknout, aby nebyla mail.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: Si nenechám nadávat do cour, když chci solit jako dáma.
10: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten stan řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
9: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milostivá, co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, nač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hergo, to je rachot. Já viděla, že přestanete dělat haura sotva, zmerčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focem. Že jste měl včera zakalený chobot, jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Sedněte si, mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednou!
9: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
10: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
3: Lojzíčku, můžu na chvilku?
11: Co se děje? Pojď dál.
3: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
11: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
3: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
11: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
3: Poustevníka.
9: Cože?
3: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
11: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
3: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
11: Jo, tak.
3: Že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
11: jo.
3: Vochočil by si srnku.
11: No,
3: a
11: ne.
3: Že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
11: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k oběru 20 ouskových knedlíků a 19 se dorazí, no jo, teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
3: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
11: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš. Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
10: Totiž, počkej.
3: No, no, no.
10: Když se to zase veme z druhé strany.
3: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
11: Kvůli čemu?
3: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
11: Jo, tak.
3: Hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
11: To je fakt.
3: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
11: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
3: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš?
11: No jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
10: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměném provozu?
3: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
10: Ale ne. No to by byla základní chyba.
3: No počkej, jak to?
10: No naopak, povolíme mu to.
3: Jak to?
10: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vochočí srnku
11: a my mu to pak seberem.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.